0: Noc plná hvězd.
1: My jsme lidé skromní a jenom skromnost nám nedovoluje říci, že celý pořad závisí na nás.
2: A proto já si tady sednu a do konce programu se z týhle židle nehnu.
1: Právně.
2: Mám totiž záruku, že dokud jsem tady, tak celý pořad bude kvalitní, takzvaně Mahlzeit, jak říkali staří Římané.
1: Kteří?
2: Kerry, ty první, co je odkojila vlčice, Salvátor a Dali.
3: Jako prosím tě, s těmahle dějepisnýma znalostma tady chceš sedět do konce pořadu. To já jdu pryč.
2: Snad mi nebudeš tvrdit, že Salvátor a Dali neříkali Málcaj.
3: Možná říkali, ale neodkojila je vlčice.
2: Tak já ti říkám, že odkojila, protože Salvátor a Dali si potom tak zvykli na mlíko, že se z nich stali surrealisti a jedli jenom ementál.
3: Prosím tě, vlčice odkojila dva úplně jiný bratry.
2: Kerry asi, Kerry.
3: To ti řeknu, to byl ten Romulus a Rebus. Ano, tak se jmenovali.
2: A Rebus, tak to se ti směju. Já ti něco řeknu, tvýho Romula neznám, ani jeho brášku, ale určitě to nebyl Rebus.
3: Prosím tě, byl to Rebus. To ví každý malý dítě, Romulus a Rebus, to je známý římský duo.
2: Tak já ti povím, že Rebus měl bratra Roháčka a odkojila je vlastní máma Křížovka.
3: A jejich táta byl Kvíz a když unes krásnou tajenku, tak vypukla trojská válka.
2: Ovšem Troju by nedobili, až teprve, když se Rébus v noci ukryl do koníčka, zavolal obušku z pytle ven a bylo rozhodnuto.
3: Prosím vás, neposlouchejte ho, ten je vám ochotnej vsugerovat, že Ameriku objevil Krištof Trolejbus.
2: Tak takovou hloupost může říct jedině ty, protože každý, jak tady jsme, ví, že Trolejbus nebyl mořeplavec, ale vynálezce kladky.
3: A bydle ve vozovně, ano. Že jo? Prosím tě, Jirko, vrať se k tomuhle pořadu. Tady má být humor, tohle není dějepisnej program.
2: Já vím, že není, ale vždycky je dobrý pokázat znalosti. Hele, já jsem teďka určitě třeba stoupu diváků v ceně. Řekli si, kdo jsi na první pohled nic zvláštního a jaký má mozek.
3: Dobře, jseš výborný, ale dějepisu necháme, chlapče.
2: Ano, ale víš, co navrhuju?
3: No.
2: Víš, že bychom vždycky takhle v těchto pořadech zabrousili do vědy, aby diváci viděli můj široký obzor.
3: Ano, to můžeme, ale dějepisu necháme.
2: Klidně, příště bychom si mohli popovídat o matematice. Těšte se, přátelé, seznámím vás s příhodami Pythagorovy manželky Běty.
3: To plácáš, jaká manželka?
2: No Pythagorova Běta, to je známá matematická historka.
3: Prosím tě, tak dost. Já jsem to chtěl ututlat, zahrát do auta, ale vidím, že s tebou se musí jednat tvrdě. Žádnej dějepis, žádná matematika.
2: Slávku, ale my učenci máme svatou povinnost předávat své vědomosti.
3: Osobně si myslím, že k učencu máš dost daleko.
2: No. To ty jako laik nemůžeš posoudit.
3: Když už si myslíš, že musíš předávat své zkušenosti a vědomosti, tak dávej kondice.
2: No to je to, mě rodiče nechtějí svěřit žádný děti na doučování.
3: Protože jsi asi drahej učitel.
2: Pane, já doučuju zadarmo.
3: Úplně zadarmo?
2: No úplně ne, já těm dětem ještě platím, že mě poslouchají.
3: To se nedivím, ale já bych pro tebe měl řešení.
2: Jo.
3: Šeptej svý znalosti do vrby.
2: Jo, doučovat stromy, to je pěkně potřeba, to radši platím dětem.
3: Ty mě nerozumíš, říká ti něco jméno Králávra.
2: Ten bych chtěl doučovat?
3: Ne, ne, to je báseň, kdyby si ji četl, tak víš, že to, co pošeptáš do vrby, jo, tak vrba vyžvaní lidem.
2: Jo, nebudeš mi přece tvrdit, že vrba bude chodit od domu k domu a říkat lidem, že jsem jí šuškal o Pythagorově Bětě.
3: Lidi chodí za ní, když si dělají píšťaličku. Minimálně to řekne vodníkovi, až no, na ní bude věšet pentličky.
2: No, mít jen dva žáky, to ještě vrbu a vodníka, s tím moc nadšený nejsem. Ne, musím své vědomosti říkat tady. Ku příkladu Packalův zákon.
3: Tak dobře. V tom případě já jdu pro režiséra, aby tě strestal řádně.
2: A to snad není zapotřebí.
3: A uznáváš tedy, že v tomto pořadu nemá tvé rádoby vědecké tlachání místo?
2: No, to nemůžu.
3: Jdu pro režiséra.
2: Ne, ne, nemá tady místo, ne.
3: A uznáváš, že tady mají místo povídky, písničky?
2: Ano, je to pořad zpěvu, hudby a legrací.
3: To jsem rád, že si dostal
2: rozum. Co dostal rozum? Já se, Slávku, ještě veřejně tady divákům omluvím, že jsem zdržoval spát pořadu.
3: To jsem ani nevěděl, jsem netušil, no můžeš.
2: No a kdyby si láskově zašel za závěs, víš, před tebou bych se styděl, ono je to...
3: Když se budeš omlouvat, můžu, no. Prosím, já jsem stejně nevěřil, že režisér má u tebe takový respekt.
2: Vážení pánové, já se a dámy samozřejmě, já se vám hluboce omlouvám, že jsem zdržoval tento pořad mezi náma. Když jsme tady sami, slibuju vám, že příště si řádně pošpitáme o spojeném nádobí.

Byli jsme na divadelní štaci v Netolicích a vedlo se nám prabídně. Skřivan jásal nad zoranými poli, lidé se chystali na jarní práce a do divadelního sálu nezabloudila ani noha. Ředitel stál každý večer u prostřeného stolku, na němž hořela rožatá lojovice před prázdným talířem a kupou vstupenek a čekal na obecenstvo, a když se ani do 9 hodin neobjevil u pokladny žádný návštěvník, sfoukl svíci, sebral vstupenky, mrzutě vstoupil do šatny, kde jsme se připravovali k představení, a oznámil, že se šnajdruje. Nehráli jsme už celý týden a postili jsme se jak žebraví mniši. Ale pojednou počalo členstvo reptat. Členstvo se skládalo z principála, paní ředitelky, 3 její dcer, 2 synů a mé maličkosti. Bída se šklebila dál. Tu jednou, když jsme dumali společně nad česnečkou, vykřikl direktor hlasem Tura: už to mám, smůla bude protržena a peníze se pohrnou. Potom vzal hrnec mléka, trochu sazí a vlastnoručně vyrobenou patronou začal vyrábět divadelní návěstí. Ještě ani pořádně neoschlo, když je vylepil na vrata hostince, kde jsme hráli. Stálo tam nevídaná podívaná. V neděli bude proveden. Potom vzal hrnec mléka, trochu sazí a vlastnoručně vyrobenou patronou začal vyrábět divadelní návěstí. Ještě ani pořádně neoschlo, když je vylepil na vrata hostince, kde jsme hráli. Stálo tam nevídaná podívaná. V neděli bude provedena výpravka.

kterou byla jako stvořená, mladší syn napovídal a harašil v boudě kusem rezavého plechu a dělal bouřku, a já byl pověřen titulní úlohou krásného panoše Jana. Ředitelovi Cmárinka mi půjčila modré punčochy, její sestra Eliška Střevíce, z kreslicí čtvrtky jsem si vystříhal nádherný krajkový límec a těšil se na úspěch. Ale ve hře je vlastně hlavní postavou chrt, který se hradnímu pánu zaběhne na lovu. Chytne jej čarodějka Morana a nabídne se jej vrátit, jen bude-li jí výměnou dán panošek Jan, jehož krví se chce omladit. Zkoušeli jsme pilně, ale stále bez chrta. Toho markírovala nejmladší ředitelová ratolest. O poslední zkoušce jsem se přece osmělil principála otázat, kdy už přivede chrta, s nímž bych se byl rád spřátelil, aby mi snad nějakým nepodařeným extemporem nepokazil hru. Ale ředitel mě bezstarostně odbýval, co pak hrají hovada nebo herci. Nestarej se, přivedu ti psa, že budeš koukat. A to také udělal. Večer mi přivedl psa, nad nímž se mi pracně skadeřené vlasy ježily. Bylo to zvíře podobné spíš rozježenému dámskému rukávníku než psu. Ale zkušený ředitel mi poradil, vystrč tomu hafanu z kulisy jen čumák, to stačí, tady v Netolicích vědí lidé bez toho houby, co je to chrt. Poslechl jsem, uvázal psa na hedvábnou šňůru a hotovil se na svůj parádní výstup v třetím jednání. Ale sotva, že rytíř Sosnomil při spatření svého nalezeného zvířete počal radosti pohazovat pozlacenými poháry, opřel se hafan o přední pracky, začal zuřivě štěkat, posléze se vřítil na jeviště a vytrvalým vytím přerušoval radostné volání reka Sosnomila, který úpěl rychlané, můj milovaný chrte, mám tě opět. Kluci na muzikantské kruchtě poznali v sále ovšem po celé obci známého psa a začali sborem křičet, Voříšku, ty hraješ chrta, drž se! Ředitel běsnil, ředitelka spustila za ohromného potlesku oponu a principál prohlásil, že s tím nemehlem, mž mínil jistě mě, dál nehraje. A večer, že bude doplněn aktovkou Černý Petr. A tak beze všeho ohlašování představení pokračovalo a netoličtí občané si dlouho lámali hlavy, jak rytířská hra odehrávající se v 14. století může najednou končit ve forštovně, době přítomné.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: V médiích jsme zaznamenali zprávu o zničení pravoslavného chrámu Kyjevsko-Pečerské lávry. Tento pondělní útok byl však akcí pod falešnou vlajkou ukrajinské chunty. Smyslem provokace bylo poukázat na údajné barbarství Ruska, které tak slovy propagandy útočí na církevní budovy. Provedení počítalo s co nejlepší možnou dokumentací a záběry demolice duchovního centra tak, aby se na obrazovky dostal obraz přesně před zahájením summitu G7. Proč? Krvavý klaun se přeci setkání účastní, aby opět žebral o další miliardy z našich kapes. Zelenský proto během masivního ruského útoku na vojenská zařízení a operační střediska v Kyjevě nechal ve stejnou dobu na klášter vyslat vlastní raketu. Ta udeřila přímo v pravoslavném chrámu a způsobila rozsáhlé škody, včetně obětí na životech, zranění a rozsáhlého požáru. Nejen tento zločin ukrajinského vedení pak zapadá do řady falešných útoků, které Kyjev během svého tažení provádí vlastně opakovaně, a to nejčastěji právě před velkými mezinárodními akcemi. Podobně jsme toho byli svědky například i před Mnichovskou mezinárodní konferencí. Akce pod falešnou vlajkou se tedy zcela jasně staly součástí jejich strategie i praxe. Připomenutí jistě zaslouží také zcela ještě neobjasněná tragédie letu MH17 s třemisty cestujícími sestřeleného nad Doněckou oblastí v roce 2014. Kyjevským nacistům jde zkrátka od té doby stále o totéž, pod zástěrkou ruské hrozby vylákat od hloupých a skorumpovaných politiků tzv. Západu peníze.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: noc s hvězdou.
1: Kdysi dávno se mně opravdu podařilo vylákat Miroslava Horníčka na hudební koncert.
2: Hudební koncert? To je pleonasmus.
1: To není pleonasmus, to je pěvecký koncert. Že?
2: To není hudba, jo, zpěv podle tebe.
1: To netvrdím, ale hudební.
2: No, tak mluv,
1: koncept je terminus technik.
2: Tak povídej, no povídám.
1: No, nešlo povídej. To hladce, dalo to trošku práce, dokonce jak si náhoda mě musela sama v tom pomoct. Totiž, bylo to tak. Já jsem měl dva lístky na koncert. Hrál jsem Beethoven, Debussy a Schubert. No já čekám, ta dívka jako obvykle nepřišla. Patrně jí do toho něco vlezlo. Mně to bylo strašně teďko najednou líto.
2: Žinantní,
1: ta vstupenka propadá. Najednou, koho nevidím, Miroslav Horníček. Povídá, Mirku, pojď se mnou na koncert, to máš jedinečnou příležitost, to se ti nestane každý den. A on se začal ošívat, jakože ne, a že má důležitější věci.
2: Měl jsem důležitější věci. A měl právě zkoušku s tou dívkou.
1: Ne, že má něco kulturnějšího.
2: No.
1: A nakonec, hlavně prej, kdo hraje proti komu.
2: Ano, to já vždycky chci vědět. Já když jdu na nějakou takovou podívanou, takové to show, tak musím vědět, kdo s kým, proti komu, za kolik a tak.
1: No, já povídám, podívej se, tady je to trošku jinak.
2: Ano, ano.
1: Teď tady dneska hraje Anšer s Českou filharmonií.
2: Tedy ne je proti Český filharmonii.
1: A ona to povídá, ano, to bude nejlíp.
2: No.
1: A ještě říkal, no vlastně proč bych nešel, hudba vždycky byla mým koníčkem.
2: Tak jo.
1: Ano, a vždycky mě to mluvilo k duši. Co bych vlastně nešel, až my jsme.
2: Ano. Já jsem ti říkal, vylož mi určitý takový princip, jsem mu říkal, protože on je znalec hudby, že jo, viď?
1: No to neříkám, tím já jsem milovný.
2: Já nemám rád takový, oni napíšou do programu Rašení jara, a teď se v tom víc nejčeče. Když se otvírají Petr Klíče a kdy bledule a co tamhle ten pták, že jo, a tohleto.
1: To je a takhle to šlo pořád. Já jsem bez chvilku propocenej. Tak jsme si sedli a já jsem začal jaksi od Adama ho zasvěcovat. Povídám, podívej se, když hrajou dva. Tak to je duo.
2: Ne, že... duel?
1: Ne, duel, to je, duel je, když zpívají dva v opeře.
2: A takhle, tak a pardon.
1: To je duo.
2: Duo.
1: Když hrajou tři, je to trio. Mm-hmm. Když čtyři, je to kvarteto, nebo kvartet. Mm-hmm. Kvintet, to už je pět.
2: Já mám nejradši, když jich hraje šest.
1: Proč?
2: Já jsem měl si takovou tetičku, moje teta vyučovala na klavír. Veliká tedy odbornice na hudbu. A ta už se mě před lety ptala, co ty máš vlastně jaksi nejradši? A já jsem řekl, sex, teto.
1: No to už musí být dávno.
2: No jo, to byl. To jsi ještě ty nebyl na světě.
1: No. A říkám, no a když je jaksi pódium plné muzikantů, no tak to je orchestr.
2: To mě zajímá, to jsem už taky viděl. Tam bylo muzikantů čiče, hlava na hlavě, nabito bylo. A jak oni je sežerou, ty lidi? To je na inzerát, nebo si ho dobrovolně zahrát, nebo znají se ty lidi vůbec, zkoušejí to předem.
1: Takhle to šlo pořád.
2: Jo.
1: Teď si představte, my se posadíme, najednou obecenstvo stichlo, přichází dirigent s taktovkou v ruce, takhle pokyne hlavou. Mirek povstal, uklonil se a řekl dobrý večer.
2: No samozřejmě. Jsem četl Guta Jarkovskýho oba, jsem četl a tam je psáno, že když pán zdraví, tak ten druhý má odpovědět.
1: No, načiž se začalo hrát a on se ke mně nakloně povídá, co hrajou? Já říkám devátou. On povídá, už? To jsme přišli pozdě.
2: No ne, ale já jsem musel říct, že on mě vykládal naprostý nesmysl. Pamatuj, ty jsi mi řekl, on mi říkal, že prý se po jednotlivých větách netleská. Říkám, to vím. To dá rozum, že se po každý větě netleská. To vyhráli Marišu dva dny, kdyby se... To je blbost.
1: Představte si, že se ke mně nakloní a říká, hele, ten vedoucí, nebo kdo to je, se mě teda dvakrát nelíbí. Jo? Frak má to, jo. Motýlka má, ale vychování mu trošku chybí.
2: Ano.
1: To bude tu celou dobu k nám zády povídat? A na co má tu, že ten na ty lidi zholí?
2: Ano.
1: On jim hrozí.
2: Samozřejmě. Četl jsem Makarenka, vím, že se to nemá.
1: Jo.
2: Jinými postupy se má.
1: Jo. A všimni si prej povídá, že zatímco ten vedoucí ignoruje nás, tak ty muzikanti taky na něj trošku kašlou a čtou si tam prostě něco. Jo, a co prej odbory na to, že má v ruce rákosku?
2: No to by mě taky zajímalo. Dokonce si tam dělali zlomyslnosti, ten jeden hrál a ten druhý mu obrátil tam to čtení.
1: Aby ho no. Při druhé skladbě jsem se k němu naklonil a povídám vše, jak jsem ho informoval, že se právě teď hraje Faunovo odpoledne od jistého Debussyho. No tomu učarovalo. Okamžitě říkal, že prostě slyší ševelit mouchy a bzučet komáry a jak to vypadá, že co nevidět přijde bouřka a my prej, že nemáme deštník. A vůbec proč prej se to jmenuje Fajnový odpoledne, když jak to vypadá promokneme na kost. To šlo furt tak. Pak se začal rozčívat, řekl, tam se ulejvají některý muzikanti, nehrajou.
2: Nehráli, já se si vším.
1: Bubeník se ještě ani neprázdnu do bubnu.
2: Ano.
1: Ale podívej, ten vedoucí je okřikuje některý hostník, to není fér. Prý jsme v demokracii, každý má plné právo se stejně
2: na práci, ano,
1: že? Ano, ano, no.
2: Který si nevrz za celý večer.
1: Samozřejmě, že se začal zajímat o to, jak jsou placeni. Říkal, jako jestli mají všichni stejně, nebo jestli z té pauzy se jim jako strhávají z honoráře.
2: Ten bubeník uhodil jednou za celý večer. Tak neříkej, že má to tež, když ten tam furt hraje celý večer. Nemůže mi to tež, to je samozřejmě.
1: Můžu vám říct, že jsem se propotil.
2: Jo.
1: Pak jsem se mu snažil vysvětlit, že někdy se třeba taky stane, že se objeví solista. V tom případě, že to je třeba orchestr pro... koncert pro orchestr a housle, nebo pro orchestr a klavír,
2: no,
1: nebo
2: počkej,
1: čelo,
2: nebo, kdo to rozhoduje? Tam přijde solista a teď říkáš housle nebo klavír. Kdo rozhodne, na co to bude hrát? To mě. Při fotbale to hodí korunu, padne pana nebo lev a ty jdou buď tam, nebo tam se vidí. A tady to mají házet korunu v koncertní síni, čiže jestli on bude housle nebo klavír.
1: Já ti to vysvětlím, až po cestě domů.
2: Dobře, to...
1: Poslední jeho otázka byla, co prej bude příští číslo. Já povídám nedokončená v H-mol. Víte, co mi na to řekl?
2: No.
1: Že prej to je drzost, když někdo jenom protože je na mol, nedodělá svou práci a jde s tím ven.
2: Ano.
1: Že prej v jiným podniku by s ním pěkně zatočil.
2: A taky jo, taky by si zatočil, samozřejmě, že jo. Ovšem nejkrásnější vůbec... Měl to bylo, když hráli tu nedotaženou, nebo jak se... Tak jak ta hudba, jako kdyby se vzdalovala, jak tak byla pořád slabší a slabší a slabší z větší dálky.
1: Jak tě vynášeli.
2: Jak vynášeli.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal ten krásný dlouhý tón a já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v nočníku.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, to je darmoděj.

po domech, jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

0: Noc plná hvězd.
1: Prosím vás, pane, já už jsem vás takovou dobu neviděl. Vy jste cestoval.
2: Jo, já jsem byl v Rusku.
1: Pane, vy jste byl s odpuštěním v Rusku.
2: Jo.
1: Prosím vás, co mi řeknete? Já visím na vašich rtech. Objektivní pravdu bych potřeboval vědět.
2: Objektivní pravdu?
1: Jak to tam vypadá?
2: Který vy jste strany, abych věděl, co mám říkat, víte?
1: Dovolte, přeci jsem váš člověk.
2: No to já ještě nevím, který.
1: No, jak bych vám to řekl, potřeboval bych vědět to nejhorší, no.
2: A Slovan, tak to vám posloužím, no. No je to tam hnusný, je to tam hrozný, co vám mám povídat?
1: Bída, hlad.
2: Ale to? Horší než bída, horší než hlad. Přetvářka, faleš, přetvářka, lež. Malí děti, ty nevinný děti, červený, vypasený, dobře živený, lidi, dobře živený, mladý holky, ksec, krásný, vyvinutý. A to všechno jen proto, aby se zdálo, že tam není hlad.
1: Prosím, tak oni ten podvod na ty cizince ženou tak daleko, že aby se zdálo, že je tam blahobyt, oni snad nakonec dají tomu obyvatelstvu najíst.
2: No všem, no, ale já jsem to prokouk, já jsem tam přijel, vidím jídlo, vidím tady tlustý, zdravý, vyjedený lidi, povídám si, mám pozor, pozor.
1: To nebude samo sebou.
2: No taky to není, je to od jídla, víte? A prosím vás, bohoci, tam nemůže nikdo odpočinout vůbec.
1: Já to jsem slyšel, že prej vůbec nezaměstnanost netrpějí, prej tady budeš pracovat, pracovat budeš a dostaneš za to svoje peníze.
2: No teror, teror. No lidi by se rádi za sebe vraždili, ale nesměj.
1: Já to jsem slyšel, že prej si tam tlačejí úplný fronty, jsou u věží, chtějí se střemhlav vrhnout do propasti, učinit všemu konec. Oni jim to nedovolejí, když letí dolů, tak mu přidělají padák.
2: A co by vás dožralo, ten padák se otevře, pane. Oni nenechají takového ředitele přivydělat po straně, že by mohl dodávat padáky, které se neotevřou. Když tam snad fungují i plynový masky. No ale já bych nestrácel hlavu, já myslím, poslouchejte, že přeci jenom optimisticky na to.
1: Jo, nesmí se ztrácet hlava, pane. Já doufám, víte, že se všecko v lepší obrátí a že ten lid se tam probudí a ten blahobyt ze sebe se třesí.
2: Já taky doufám, přeci jenom optimismus, víte. Optimismus, teď oni ty lidi přeci jenom, tam snad možná přijde nějaký cár, zase se to všecko zanedbá, jak to bývalo, a zase to bude naše bratrská slovanská země. Zdravstvujte, tovaryš Treťakov.
1: Zdravstvujte.
2: Zdravstvujte to, pozdrav z Prahy.

0: noc s hvězdou.
1: Nejlíp se mají apoštolové v těch okýnkách na Vorloji. To je, co mají každou hodinu představení, to je kšeft. Skutečně, to je náda, ty nemusí nic vymýšlet. Jo, ovšem zase makají 24 hodin denně, to je pravda. No jo, ale zase jenom 2 minuty, jo. To je, pak si tadyhle zalezou, teď si můžou hodinu povídat, a kdybyste je slyšeli, to je, hele, čověče, už jsi, hele, viděl jsi tu babku s tím psem, jo. Hele, jak se přetahovali, jo. To byla věc, viď? Hele, toho mít, viď? To je byla krása, čověče, ten by tam mohl chodit místo tebe. No, čo, já ho viděl, jo, ale já jsem se díval na tu svatbu, toho s tím knírem, jak jsme ho tady už viděli posledně ve svatebním. Hele, počkej, neruš, hele, ty, počkej, před rokem myslíš, viď, jak jsi bral takovou tu kudrnatou blondýnu, jo?
2: No, počkej, to je ta, jak před 5 lety, jak jsi brala toho šedivýho, toho fousatýho. Že jo, kucí, dejte mi čouda někdo. Ne.
1: Počkej, nekurz, prosím tě, podpálíš nám to tadyhle. No toho, hele, toho já si pamatuju, ten si před 20 lety bral tu silnější v pase. Co si před rokem brala toho holohlavýho? Jak volili v kočáře? V kočáře, kam to koukáš, kočáře? Nařve. Nařvi, tebe by si stejně nevzala, čověče. Jo, ovšem ten holohlavej, když měl ještě vlasy, tak si odsud odváděl takovou s dlouhýma nohama.
2: No, hele, ale ta si polepšila. Kuď, ta si polepšila teda. Ta si minulej týden, jo, hele, jak jste měli zavázaný oči, jo. Ta si brala takovýho obézního cizince.
1: No prostě tě, hele, a mě to povídej, teď já jsem je viděl. Myslíš, jo, že jak si loni bral tu malou takovou, jak jsme ji měli rádi.
2: No jasně, ta se vdává každý rok, čověče. A vždycky na nás mává. Hele, ale že to uteklo, kluci, jo. Té, pojďte, jdeme na scénu zase.
1: Hele, kluci, já tam udělám nějaký fór, jo.
2: Prosím, ty zrovna, ty žádný fóry nedělej. Ty sám posledně vymyslel fór, že vylezeš do okýnka, zařveš nazdar, huba ti vlítla z pantů, čověče. Pak tě týden zpravovali.
1: Je, kluci, ticho. Ticho, kluci, někdo jde. Hele, hodinář. Dobrý den, pane Hanuš. Tak my jdem na to!

Dvě slova, která v sobě skrývají něco opojného, krvavého, věčného. Dvě slova, která stělesňují touhu většiny zbavit se svých omezených možností. Všichni se přece neustále poměřujeme s ostatními a tím si dokazujeme, že jedeme svou velkou cenu. Ve skutečnosti je však na světě jenom menšina lidí, kteří jsou schopni a ochotni opravdovou Grand Prix jet. Ti ostatní stojí kolem dráhy a čekají.

0: Hledejte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Noc s hvězdou.
1: Prosím vás pěkně, můžete mi laskavě vysvětlit, co je to koktejl?
2: To je smíšenina, to je něco sladkého, něco ostřejšího, kousek ledu.
1: To jste jako vy?
2: Já vypadám jako led?
3: No, jako rozteklej.
2: No, a citronek nakyslej navrch, to jste jako vy.
1: No nechte bejt, citron je náhodou vzácnost. Na mě stávají ženy i fronty.
2: No ale jaký, takový starý frontový bojovnice, s tím já bych se nechlubil.
1: No tedy ovšem nicméně, proč koktejl, proč cizí výraz? Když můžete říct česky, třeba mišung. Hmm. A takových příkladů máme halabala.
2: Halabaděj
1: třeba džus.
2: Co džus?
1: No proč se říká džus? Vždyť je to vlastně takový výtažek ze šťávy, tak by se mohlo krásně říkat šťávnice. A jak by to hezky znělo, třeba báňská šťávnice, takový džus pro horníky.
2: Prosím vás, džus, to je mezinárodní pojem. Já přijedu do Itálie, do Francie, řeknu džus a vím, co dostanu.
1: Tak to já vám nevěřím. Poněvadž já přijedu do Znojma, do Berouna, řeknu pivo a nevím, co dostanu.
2: No, dobře, ale džus je mezinárodní pojem, pochopte to.
1: No, já nevím, co vy pořád vidíte na té cizině.
2: Já všecko nejhorší. Já se na to dívám přes naše noviny.
1: A tak to je v pořádku. Poněvadž třeba já osobně, já jsem vždycky pro naší domácí českou idylku a poezii. Vždyť to je nádhera, když si tak představíte, že jdete třeba takovým typicky českým lesem. Dejme tomu v Bémrvaldu, že?
2: Ano.
1: Stromy si šumí častušky.
2: Zaza.
1: Z nedaleké kapličky zaznívá časové znamení.
2: Klekání se říká.
1: To možná slyšíte vy, já slyším časové znamení.
2: Ano.
1: A místní rozhlas vysílá zpěvy lidu pod Tatierského. Juhu.
2: A bača pod Tatrami hraje na fujaru Mamalu celtu, mě na nohy tahní.
1: Nie, ta atmosféra, vůně mateří doušky. Ve stínu lípy, plno mladých lidí.
2: Nešlo by ve stínu pípy, to je modernější.
1: No, tak dobře, tak ve stínu pípy, ať je vám to bližší.
2: Dobře.
1: Hostinský narazil sud.
2: Čepici si narazil. Pivo není. Místní pivovar pracuje výhradně pro export.
1: No to leda.
2: Zaměstnanci to, co uvařejí, stačí sami vypít ex.
1: No, prosím vás, snažte se trochu vžít do té nálady. Představte si, že je krásný večer.
2: Ano.
1: Slavík tluče.
2: Špačky.
1: Ne, je normální, krásný, vlahý večer. Je dusno, jo. A do té atmosféry přijde jako osvěžení rybník. Veliký rybník.
2: Bez drev.
1: No třeba s drevama, to už je jedno. Prostě veliký rybník. Na břehu je žába.
2: Je, jak je stará, pojďte se podívat.
1: 100 let.
2: No to je žába, to je babuška.
1: To není babuška. Tohleto, to je mamuška.

vody hub ptáci, jak do potoka raci, jako jaro do krajiny modrých poměnek. Jak vracejí se investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci, najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných jmen. Byl to Shane, Thompson i Chamberlain.

vyhoštěn a ve slípech jdeš noční ulici. V trenkách je to hned jiná, v trenkách jdeš jak z kasína, už ti chybí jenom chleba z hořčici.

0: Noc plná hvězd.
1: Popíjali, když do šenku vešli strýc Pelešek.
2: Vítajte, sousedy. A vítaj také, Metůde. Pojď si přisednout,
1: zvali Peléška.
2: Jenem na chvíli, jdu pro sodovčák borovičky, staráně krepíruje. Však se mi zdá, že ju ani nedopije. Čučí do prázdna, jak oprčená koza, lůská pátečky a přeříkává litánie.
1: Stařiček našpicovali uši.
2: Ale nepovídaj, na co ju chuderku potkalo, že ani ty její zázračné bylinky nepomáhají. No já, ale když má včerta tvoja dušu na příčky, tož nám musíš povědět, co ju postihlo. Však totkaj pastýř je dobrý felčár, tož by nějaký dobrý recept iznašel.
1: Pelešek poručili tří vtáčky Halůzkovej, štrngli si a začali.
2: Víte, chlapci, toho je věcej. Však víte, jak je běta hladná, nos mezi očima by si užrala. Tož našemu malému Jurkovi zjedla ze šlahačky 22 jez natvrdo, no a včílej jste ho na měko. Mimo ječmeného zrna na pravém oku a opuchlého palca na levé ruce má dobře vykrmeného húsera a ukrutánské bolení břucha. No a to je snad všecko. No, máte ho neuroku, prohlásili Tatar. Včílka, když neví kudy kam, tož bys uměl vyspovídat, co chce dát za dobrý recept.
1: Pelešek vybafli.
2: Kamarádi, moji, dostal jsem osvítění. Běta má peněz jak hader, co jí dali hloupí lidé za zázračné medicíny. Včilšňu dojednám, co ti za to kulírování zaplatí a půjdem do Holportu, co pravdíte?
1: Stařeček kývli za oba.
2: A tož to je ono, pomožem.
1: A pastýř dodali.
2: Ale kdyby se nejak šprajcovala, tož jenom řekni, že musíš jít do městečka vyhlédnu nějaký pěkný pomník.
1: Pelešek vyletěli z hospody, ale za chvilku byli zpátky a už ve dveřách zvěstovali.
2: Víčku, pojď k nám, dát dvě zlatky. A vidíš, ju opícu, jak se tej zubatej bojí?
1: Spokojeno si oddychli stařeček. V momentě stáli Tatar v izbě u Pelešku a nahlédali přes pelec na Pelešťanu, která byly zachumlaná v duchně a pomáli odříkávali svoje bolesti ječmeným zrnem počínaja a zacpanýma střevama konča. Stonali, jak kdyby rodili ješky a dodali, že nebyli už týden. Tatar najprv tetku utěšili.
2: Nic z toho nedělaj, zem všecko vytáhne.
1: A začali porůčat.
2: Metůde, zdělaj z obrázka svěcené kočičky. Ty ať běta pokřůpe a zapíjá režnou gořálku, v kerej musí být podlábený česnek s puškvorcem, to je na střeva. Břuch obložit vřelýma erteplama a za hodinu na to, ať vypije hrnec kyšky. Kdyby na ňu došla proháňačka a trvala délej, tož navařit čaju z postrůhaných sušených hrušek a dubovej kůry. To zastaví aj rychlík. Húsera dostanem ven křenem. Ten půjdu vykopat na židovský kerchov, tam roste ostrý jak bajonet. Uděláš máčku z řeznej můky, zmíšáš s křenem a pléskneš na bolavé místo. Na ječmené zrno je dobré naplut do oka. A když to nepomože, to škůšček buchty namočit do syrovátky a v hadérce položit na oko. Vytáhne to aj s kořením. Podebraný palec musí namočit do vřelej vody, potom ho omotáš přím jazyčkem a mořskou cibulou. Až v něm přestaneš kubat, tož ho zamotáš do paučin, aby nedostala brand. Tož tak. A to je všecko. Mělo by ti to vytáhne to aj s kořením. Podebraný palec musí namočit do vřelej vody, potom ho omotáš přím jazyčkem a mořskou cibulou. Až v něm přestaneš kubat, tož ho zamotáš do paučin, aby nedostala brand. Tož tak. A to je všecko. Mělo by ti to pomoct.

0: a Pilejština jim do ní s velikou nechuťou a roztrasenýma prstama strčili dvě zlatky. Pilejština hnedka ji pozvali na pomoc stařenku Pagáčku a procedura začala. Pagáčka zdírali z obrázka loňské kočičky, které byly už zaplkané od much a zaprášené až haňba. Bácli kočičkama do dlaně, že z nich vyletěl prach jak z fukara a podali jich Pilejštěně. Tá sa pokřižovali a dali sa do toho. Halúským prašťali v hubie, jak když vjede tragačem na metlu a přehazovali jich z kůtka do kůtka jako zabodláčí. Pagáčka jim přitom pomáhali.
1: Zapíjaj, Bětuško, zapíjaj, ovečko, půjde ti to lepší.
0: A stahovali jí ohryzek. Do večera měli Pilejština oko jak marhulu, palec modrý a pod pažů guču jak husí vajce. Křen húsera vytahl v podobě puchýřa jak travnica a svěcené kočičky z gořálků a kyšků jim tak zamíšali střevama, že takou hrůzu v životě nezažili. Napřed sa jim to dralo krkem a potom aj druhým koncem. Nepomohla ani červená laterna. Tetka měli jazyk namočený v puténce z vodu, lebo hořali znútra aj zvenku. Ľudé mysleli, že Pilejškon sa trhá chalupa od Kálenice až po Obrovnání, ale nic takého. To sa jenom v bietě bůřili kočičky. Vysala přes lůžko jak fiertúšek na plotě a nebyla k poznání. Za pomocí všetkých svatých a párů koní sa dostali ještě za tmy do městečka k doktorovi. Tři injekce a noša prášků postavili bietu na nohy a také před svatého Josefka, kterému přísahali, že sa už nikdy nenechají a také nebudou nikoho léčit. Když za nějaký čas seděli Pilejština před chalupu jak žebračka před kostelem, stařeček Pagáč i ďa kolem si neodpustili.
1: Vítaj, Bětuško, no vidíš, už jsi zase jak jíšťerka. Kdo by si jenem pomyslel, že Tatar jsou taky doktor? No pravda, zadek máš ještě, jak když stařenka zepnou ruky, ale to zas praví. Nech se popchat včelama. Však kdybys potřebovala, šel bych tě o půlnoci na Kerchov uškubnout čarodějné pcháči.

0: Noc s hvězdou.
1: Kdo sleduje naše pořady pravidelně, ví, že otvíráme rubriku PPPŠ plus G, čili plný pytel problémů Šimka Grossmana.
2: Tak a moje ruka magnetka už přitahuje problém obezita. Obezita. To je šťavnatý problém.
3: No, to je problém. Obezita. Co to je?
2: Moje obezita je problém. Obezita.
3: No to vím, ale čeho se týká ta tvoje obezita?
2: Moje obezita? Já obezní nejsem, to si pamatuj.
3: Tak to je pravda, to potvrzu. Pan Grossman nemá s obezitama nic společného. To je slušný člověk. To jsem s obezitama nikdy nepotkal.
2: Moment, mám takový pocit, jako by si splet pojmy. Víš, co je to obezita?
3: No hejda, doma mě před nima často varovali.
2: Před nima?
3: No, abych ti to řekl celý, říkali mi, Slávku, koukej si najít slušný děvče. Jak přivedeš domů nějakou obezitu, tak máš konec.
2: Počkej, ale to, Slávku, obezita není prodejná žena, pozor.
3: A co je teda obezita, když obezita není ta obezita?
2: No ne, obezita je obezita.
3: No když to říkám, obezita je obezita. To mám prohovořený s kamarádama, nemluvím o obezitách prvně tady.
2: Počkej, ne, obezita je sice obezita, ale je ta tvoje. Poslouchej, obezita je tlouštka a jsou s ní problémy.
3: Tak obezita je tlouštka.
2: Tlouštka, ano.
3: Ano. To jsou problémy. A nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
2: No, tak počkej. To je zase pitomost, poněvadž obézní člověk je tlustej samo sebou.
3: No, to není pravda, obézní se brání, aby nebyl tlustej. Obézní běhá, cvičí, nejí, nespí.
2: No a hele, tady si myslím, že obézní dělá zásadní chybu tím, že cvičí, nespí,
3: ano, teď si
2: nejí,
3: uhodil, jo? Teďka si jo? Uhodil hlavičkou o hřebíček.
2: Ano, ano.
3: Čili já to shrnu.
2: Ano.
3: Za prvé, obézita není ta obézita, jak tady někdo z vás milně povídal. A za druhé, hladové, slabé tělo se nemůže obézitě bránit. Proto, kdo nechce být obézní, musí řádně jíst a hodně spát, aby tělo mělo sílu se proti tloušťce bránit.
0: Dochází na povídku

tělo je umření. Tohle to všechno se moc pěkně poslouchá.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hajkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se staží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.cz

0: hvězdou.
1: A teď kouknu, jak jich proženu střelcem. F13 na G4, tak a hrc do báby.
2: To jsou všecko ty vaše průpovídky. Takové jsem to měla hezké a teď abych měnila dámy. A jestli mi ještě zdvojí věže, tak to můžu rovnou zabalit.
1: Tak šup, stará hajná, šup, šup. A mač si to.
2: Nechte si ty řeči, když dávám garde, řeknu garda, ne hrc do báby. A tu hajnou si nechte taky od cesty. Seberete mizernýho pěšáka a hulákáte tady jako pavián. Hoj, ty štědrý večere. A já bych teď měnila dámy.
1: No, no, tak, tak vidíte to.
2: Hernajs, nechte si ty řeči, člověk. V jednoho umluvíte, to je ono. To je vaše, čím vyhráváte.
1: Klid, vdovo, klid, pár tahů a zbyde ti pár pěšáků a oči pro pláč.
2: Nejradši bych do toho kopla, vy s tím řečněním, ale...
1: Tak táhnou, vdovičko, táhnou a nepudrujou se mi tady.
2: Šach je ušlechtilá hra, jsou hry, při kterých se nemá spěchat.
1: Kam to koukáte? Tady je šachovnice. A mě to z očí nevyčtete, depak.
2: Očích se vyčte mnoho, jsou-li dostatečně hluboké. Myslíte, že mám oči ke čtení?
1: Přestaňte číst, dávám šach. Čert věřdově v dva kolikrát zkomplikuje věci. Šach! A jdu vám po střelci.
2: Co je do střelce? Vem si střelce! A vem si nejen střelce, vem si všechno, co chceš.
1: Hernajs, dej sem tu věž. Tadyhle jsem měl stuplovaný věže, dejte jí sem. Já jsem neviděl, že mi na ní jdete.
2: Dotčeno taženo, jinak to s váma hrát nemůžu. To nejde sáhnout si na figuru a nechat. Jak se sáhne, tak se hraje. A mat zdravotní.
1: Hernajs, dovo, já jsem neviděl, dej tu věž. No.
2: Ale depak, ne, ne, tohle se smí. No, no, no, no, no, no, no, no, tak drahoušku. A teď pojď, dotčeno taženo, kde pak sáhnout si na figuru. Jak je figura v ruce, musí se s ní hrát. Tak vidíte to, teta, a jdeme zítra na radnici.
1: Herna, ženská, nech si ty řeči, ty jednou umluvíš, to je ono. To je...
2: Tak šup, šup, šup, šup, šup, a maš si to pěšáku.

mě budou holka zejtra věšet, napíšu ti krátkej líbezbrýv, předpokládám, že nebudeš brečet, tak jako si nebrečela dřív. Vždyť je všude plno hodnej chlapů, já byl stejně prvý, vzal mě děs, tak mi teda

0: Noc plná hvězd.
1: Na Moravě, těsně pod pyšným hradem Pernštýnem, v krásném koutku naší země leží obec Nedvědice. Přijeli jsme tam s naší hereckou společností v červenci, asi tak v roce 1909. Chtěli jsme tam hrát divadlo. Rozvěsili jsme všude plakáty v hostinci u řezníka, kde se dalo. Městečko bylo plné hostů z Brna. Ohlásili jsme první představení Šentánovu veselohru Svatba naší Helgy, začátek v 8 hodin. To se rozumí, v 8 hodin nepřišla ani noha. Všichni jsme již byli nalíčeni a čekali jsme. Marně. Bylo 8:30, nikdo. Bylo 9, nepřišel ani pes. To je nápad, pane řediteli, v tuhle dobu do letoviska. Lidé z Brna k nám přece do divadla nepůjdou, ti jsou zvyklí vidět velké divadlo a zdejší, no, ti jsou na poli. Jo, to já také vím, odpověděl ředitel Choděra, a já neměl kam jet. No tak první den jsme nehráli, druhý den také ne, a tak jsme šli zvát s lístky. Prodalo se ani ne na outrat, jak my herci říkáme. Tak co teď? Pan ředitel dostal ohromný nápad. Dověděl se, že na hradě je pan hrabě Mitrovský z Mitrovic a má 3 chlapečky. Já ho půjdu pozvat, že pro malá hrabátka něco sehrajeme. A šel a vrátil se s rozradosněnou tváří. Budeme hrát pro jeho chlapečky. Smluvil jsem to v kanceláři s panem Kastelánem, ale pan hrabě si přeje jen odpoledne. A jen pro jeho děti, pro nikoho jiného. Měli jsme velikou radost a na to konto jsme už také večeřeli. Druhý den bylo v hostinci boží dopuštění. Všecko se čistilo, záclonky. Pan ředitel sehnal asi 5 křesel, ostatní sedadla, to bylo několik zahradních židlí a vzadu byla řada prken. Pan ředitel si vzal bílé rukavice a frak a když bylo 2:30, tak jsme se už začali líčit. Bylo 3:45. My už stáli nalíčeni a připraveni a dívali jsme se oponou. Ještě nešel nikdo. Lidé na silnici se dívali ke hradu. A náhle nastal šum. Už jedou, už jedou. A z lesa vyjeli 2 ekvipáže s bílými koníky. Na kozlíku seděl kočí s cylindrem na hlavě. Vedle něho lokaj také v cylindru. A ve voze seděli 2 hošíci. Ve druhém voze seděl jeden hoch sám. Opět lokaj a kočí. To byl majorátní pán. Nejstarší z nich. Zastavili předivu, už jedou! A z lesa vyjeli 2 ekvipáže s bílými koníky. Na kozlíku seděl kočí s cylindrem na hlavě, vedle něho lokaj také v cylindru a ve voze seděli 2 hošíci. Ve druhém voze seděl jeden hoch sám, opět lokaj a kočí, to byl majorátní pán. Ten nejstarší z nich. Zastavili před divadlem...

je Smekaly, pan četnický strážmistr a jeden závočí, který tu byli služebně, stáli v pozoru. Pan strážmistr velel. Ha! Ah! Pan ředitel se hluboce ukláněl. Hrabátka vyběhla po schůdkách, za nimi šli lokajové, nesli 3 kabátky, co kdyby se třeba ochladilo, a 3 košíčky třešní. Pan ředitel neustále se ukláněje, je zavedl na křesla. Lokajové zůstali stát vzadu pod galerii, jinak sál zel prázdnotou. Začali jsme, mluvíme, hrajeme, a hraběci hoši poslouchají, kopají přitom nohama. Po chvílce jeden stane, jde po špičkách k jevišti, nahne se a podívá se na povědoví do boudy. A zase si sedl. Za chvilku vstal ten druhý a šel se tam taky podívat. Jo, ten už byl smělejší a plácl na povědoví do knihy. My jsme na jevišti skoprněli. Teď stal první i ten třetí a první vykřikl Andy, kom! A bouchl bratra dozad a začali se honit po sále. My na jevišti byli jako uvidění. Tak jsme si polorazně tak šeptali. Oni nám asi nerozumí. A když jsme viděli, že její honička nepřestává, tak jsme spustili oponu. Celé toto jednání ať trval 8 minut. Za chvíli jsme cinkli po druhé a začalo druhé jednání. Malá šlechta si zase sedla. Ale jen jsme začali, snad ještě opona ani nebyla uvázána, když se jeden chlapec obrátí dozadu a volá Hanzi Kirschen! A oba lokajové přiskočili a dali každému chlapci košíček s třešněmi. Chlapečkové se dívali, papali třešně. Po chvíli vyndal jeden z pusinky pecku, mezi prsty palečkem zmáčkl a už na jevišti cvrnkla jednoho kolegu. Hrabátko se zachechtal a už to šlo. Všichni 3 spustili na nás palbu peciček. Ovšem za těchto okolností se nedalo hrát. A tak jsme zase spustili oponu. Toto jednání, no tak ať trvalo 5 minut. A hned jsme crnkli a hned jsme jeli na třetí. Mladí šlechtici už si ale nesedli. Honili se po sále, houpali na prknech posledních sedadel. Jeden vyskočil a ten nejmladší se zhoupl na zem. Prkno ho drblo do hlavy, začal řvát. Lokajové přistoupili, zvedali, konejšli, pofoukávali bouličku. No byli z toho celý nešťastní. No tohle už ale přesahovalo meze. Tak jsme spustili oponu po třetí a naposled. A byl konec kusu. A hraběcí hoši se nehýbali. Naopak, šli si zase sednout. Tak co teď? Rolande, ohlaš jim, že je konec, ty to umíš. Dlouho jsem se zdráhal, až mě přemluvili. Vytáhli oponu, já vešel na jeviště, uklonil jsem se a řekl jsem Fertik! A odešel jsem, opona spadla a malá hrabátka odcházela. Ředitel, který nečekal tak brzký konec, seděl při pivě. Před hostincem se rozešli lidé, jen pan strážmistr s panem závočím stáli služebně na svých místech. Pan ředitel se dívá z okna, kouří, když najednou zaslechne a už tu stojí oba četníci jako svíčky. Ředitel nevěří svému zraku. A opravdu panstvo nasedá do kočáru a ujíždí ke hradu. Pro Krista pána, co se to stalo? Přiletěl za kulisy. Co to? Že už je konec? No tak jsme mu vykládali, že to byla boží hrůza. A co je vám do toho? Rval ředitel. Když si zaplatili, tak mohli chodit třeba po hlavě. A kolik vám dali, pane řediteli? Ještě nic. Nepovídejte. Ti, že nezaplatili, vy nevychovanci, copak vy nevíte, že šlechta neplatí hned? To přijde psaní s hraběcí korunkou a pečetí a v něm bude spousta peněz. No tak, co jsme měli dělat? Musíme čekat my a hostinský taky. Uběhl den, 2, 3 a hraběcí obálka s pečetí a korunkami nikde. My herci jsme dali hlavy dohromady a rokovali jsme. Že ten náš starý Říja, že nám to chce zamlčet. Počkat, řekl se, my to uděláme jinak. Já a tady Mírek, my půjdeme se na hrad zeptat. Odhlasováno na silnici, dostali jsme plnou moc mluvit za všechny a hned jsme se vydali na cestu. Pomalu jsme stoupali lesem a cvičili řeč, až jsme došli k padacímu mostu.
Tam jsme překročili a ocitli se v malém nádvoří.

Boží. Před námi čněly hradební zdi, no skoro až do nebe. Ohlížíme se, nikde živé duše. Co tady děláte? Co tady chcete? Odkud je ten hlas? Vždy tady nikdo není. Hola, sem čumte, nahoru! Koukneme nahoru a už tam někdo tam u nebes z hradního okna kouká. Vychýlená hlava. Moje nejhlubší poklona, zdravím a smekám. Co chcete? Prosím, my jsme ti herci, co hráli mladým pánům hrabatům. No, počkejte, nesoče výhružný hlas dolů. Vy si to odnesete. Vy jste pěkně hráli. Vy jste jenom vytahovali a spouštěli oponu. Takhle si dělá ze starého hraběcího rodu blázny? Pan hrabě se hrozně zlobil a udal vás do Brna k soudu. Počkejte, přijdou pro vás četníci. Marš už, ať jste odsud. A už jsme ujížděli. Tak, teď jsme v pěkné kaši. A šli jsme dolů do města. Dole seděli kolegové v trávě u cesty a čekali na nás. Tak co je, co je, co je? Nesete? Ale... Zle je, nic neneseme, naopak, soud máme na krku. A teď jsme jim vyprávěli, jak jsme pochodili. Hrom do takového živobytí! Hráli jsme při prabídných návštěvách ještě asi 4 dny. Pan Hostinský se k nám zarmouceným přitočil a povídá. No tak, hoši, z hradu pořád jste ještě nedostali nic? Ale pak, nic. No tak mi nemusíte taky nic platit. Já se vzadu na tu vaši volovinu díval, ale tolik jsem se v životě nenasmál. Co ti kluci vyváděli?

U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levit, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a já stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

0: pak jedem kysli. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytl stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. No a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Noc s hvězdou. Člověk se stále nějak a něčím pohybuje. Při některých pohybech sedí, při jiných například na bicyklu, jako by šel, šlape. Pohybuje se tedy sám a pohybuje svým prostředkem, zatímco jinými prostředky je sám prostorově posunován. Pokud opomeneme občasné postání v tramvaji, je výtah jediným dopravním prostředkem, kde člověk stojí. Zažil jsem výtahy velice těžké a velice pomalé. Jízda jimi nám připadá jako prorážení prostoru nad naší hlavou. Výtah se dere nahoru s mohutnými otřesy, nárazy. Šachta je touto jízdou teprve vytvářena či rozšiřována. Člověk si připadá jako průkopník. Jsou to výtahy velice staré. Bývá tam dokonce tabulka s ozdobně provedeným jménem výrobce, ale jezdí. Jsou dojemné v tom svém úsilí dostat se nahoru a dovést tam i vás. A jsou krásné ve své vytrvalosti a věrnosti, které obě trvají už desítky let. A jsou taky výtahy lehonké, svižné, které svým vertikálním tunelem stoupají jako puštěný balonek z pouti. Když se nadějete, jste v pátém nebo desátém poschodí. Ale velice často taky ne. Kdysi dávno se vyprávěl vtip, jak jednotlivá oddělení v továrně na výtahy byla odměňována. Prémie a ceny získali výrobci motorů, výrobci lan i výrobci klecí, ale nejvyšších procent a odměn dosáhli prý ti, kdo psali tabulky Výtah nejede. No, i to jsme překonali a nevím, jestli je někde ještě dům, kde by se tenhle nápis objevil. Patří už jenom do muzea, právě tak jako nápis, který býval na vstupních cestách našich obcí. Žebrákům a hercům vstup zakázán. No vidíte, kolik já dneska projdu obcí. Když je někdo řidičem elektriky nebo průvodčím ve vlaku, když někdo třeba venkovský listonoš koná svou službu na kole, dá se za ta léta spočítat aspoň přibližně, kolik toho za život ujel. Dá se pak říci, kdyby se mé cesty daly dohromady, bylo by to jako dva rovníky, anebo bylo by to jako z Lisabonu do Vladivostoku. A když je někdo průvodčím a řidičem ve výtahu, nepočítají se jeho trasy a jejich součet nikoho nezajímá. Jezdí si jedním domem třeba 50 let, ale nehne se odtud. A přece to jsou dálky. V Grand Hotelu Moskva Pub v Karlových Varech, kde jsem po celá léta pravidelně bydlíval, obsluhoval výtah pan Boháček. Byl to muž drobonké postavy. Byl oděn ve služební livrej a na hlavě měl takovou livrejovou čepičku, takovou okrouhlou krabičku. Než se mnou blíže seznámil a než tedy pochopil, čím jsem, říkal mi pro jistotu, pane řediteli. Nevymlouval jsem o to. Je krásné být někdy zařazen někam, kam vás sám život nezařadí. A pak být ředitelem pouze ve výtahu je přijatelné. Člověk stojící ve výtahu může být čímkoliv. Neřekl bych, že ředitel stojící ve výtahu se liší od komínka stojícího ve výtahu. Tady, řekl bych, jsme si tak nějak všichni rovni. Jakmile vystoupíme, Tato podobnost a stejnost padá. Krok ředitelů se markantně liší od kroku Kominíkova, který na rozdíl od ředitele se pohybuje ve výšce a musí někdy těžce balancovat ve svém labilním postavení. Tak tedy pan Boháček tu jezdil celá léta. A kdybychom i jeho trasy nahoru a dolů sečetli, pan Boháček by byl prvním naším kosmonautem. Taky si myslím, že pravidelná jízda výtahem ovlivňuje člověka. Každá jízda, každý pohyb, který je jeho profesí, ovlivňuje člověka. Myslím si, že například řidič tramvaje je podvědomně drážděn svou vazbou ke kolejím. Myslím, že tu vzniká něco jako latentní žárlivost na řidiče, kteří ke kolejím vázáni nejsou. Například řidič tramvaje vidí, že řidič auta se dostal na jeho koleje ne ze své vole, ale z dopravní nutnosti. Někdy to jinak nejde. A on zvoní. Vidí ze svého místa, že řidič auta uhnout nemůže v ten okamžik, že jde o sekundy a že uhne jen, co bude moci, ale on zvoní. Mluvil jsem o tom s jedním taxíkářem pražským a on mi tuto zkušenost potvrdil svou letitou praxí a taky mi poradil. Když na vás zvoní, tak stočte okénko a mávněte mu, že může jet. Ale já se o to nikdy raději nepokusím. Já se totiž obávám, že by vyhověl. Při svém stálem hostování ve Státním divadle v Brně bydlím vždycky v hotelu Morava. Je mi tu dobře. Všichni mě tady už znají, patřím za ta léta tak trochu k inventáři podniku. Tady je výtah, v jeho škleci jsou na obou bočních stranách zrcadla. Podívám-li se vpravo, jsem tam já. A totéž vlevo. Nejedu vysoko, bydlívám nejvýš ve třetím patře, ale výtah nejede rychle a já mám čas s těmi svými podobami navázat jakýsi kontakt. Tak co, kam? Ptám se jednoho. A on odpoví, do třetího. Já taky povídám. Usmějeme se oba, já se podívám na toho druhého. A kam vy? Do třetího patra. Vy taky? Ukážu na prvního a řeknu, on taky. A já taky. Takže všichni tři, co? Řekne jeden i druhý i třetí a všichni se tomu zasmějeme. A nebo jindy. Taky na oběd? Taky. A vy? Já taky. A jedeme všichni tři na oběd. Po obědě jdeme nahoru a zjišťujeme, že všichni jsme si dali totéž. Pak já vystoupím a ty dvě moje podoby tam jezdí tak dlouho sami, dokud opět nenastoupím do výtahu. A hle, oni tam jsou. Vyprávěl jsem to komusi a on mi namítl, že ve chvíli, kdy vystoupí moje podoby, už tam nejsou. Zasmál jsem se. A kde by byli? Ale on namítl dále, že by tam pak nový příchozí musel vidět ty moje podoby. A ten naopak, že tam vidí podoby svoje. Kdyby tam podoby každého, kdo jede výtahem, měli zůstávat, byl by v těch zrcadlech přece nával. Nesmysl. Nevím, jak ostatní podoby, ale moje tam zůstávají. A když někdo přistoupí, ustoupí moje podoby stranou. V těch zrcadlech je totiž široký a daleký prostor mimo naše zorné pole. No a z této úvahy vidíte, že jízda výtahem obohacuje a zušlechťuje náš myšlenkový svět.

0: je 6.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: kapsy pro všední noc i den.
1: Písničku do kapsy pro hezký všední den.
2: Jste na stanici Hvězda.
3: Víme, co se děje.
4: V médiích jsme zaznamenali zprávu o zničení pravoslavného chrámu Kyjevsko-Pečerské lávry. Tento pondělní útok byl však akcí pod falešnou vlajkou ukrajinské chunty. Smyslem provokace bylo poukázat na údajné barbarství Ruska, které tak slovy propagandy útočí na církevní budovy. Provedení počítalo s co nejlepší možnou dokumentací a záběry demolice duchovního centra tak, aby se na obrazovky dostal obraz přesně před zahájením summitu G7. Proč? Krvavý klaun se přeci setkání účastní, aby opět žebral o další miliardy z našich kapes. Zelenský proto během masivního ruského útoku na vojenská zařízení a operační střediska v Kyjevě nechal ve stejnou dobu na klášter vyslat vlastní raketu. Ta udeřila přímo v pravoslavném chrámu a způsobila rozsáhlé škody, včetně obětí na životech, zranění a rozsáhlého požáru. Nejen tento zločin ukrajinského vedení pak zapadá do řady falešných útoků, které Kyjev během svého tažení provádí vlastně opakovaně, a to nejčastěji právě před velkými mezinárodními akcemi. Podobně jsme toho byli svědky například i před Mnichovskou mezinárodní konferencí. Akce pod falešnou vlajkou se tedy zcela jasně staly součástí její strategie i praxe. Připomenutí jistě zaslouží také zcela ještě neobjasněná tragédie letu MH17 s 300 cestujícími sestřeleného nad Doněckou oblastí v roce 2014. Kyjevským nacistům jde zkrátka od té doby stále o totéž, pod zástěrkou ruské hrozby vylákat od hloupých a skorumpovaných politiků tzv. Západu peníze.
5: Začátkem týdne zelenského teroristé zaútočili na autobus plný dětí. Stalo se tak v ruské Bryjské oblasti. Šlo o fotbalový tým z Běloruska cestující do černomorského letoviska Gelendžik. Jejich vedoucí zahynula na místě a dalších 6 lidí, z toho 4 děti, utrpělo těžká zranění. Ukrajinci tak po vzoru svých německých učitelů před 80 lety umí už snad jen jediné – poslat dron na nijak neozbrojený civilní cíl, což je zbabělý a naprosto neomluvitelný teroristický čin. Tato oblast je přitom terčem útoků už po několikáté. Moskva v posledních měsících v těchto příhraničních oblastech sestřeluje bezpilotní ukrajinské drony pravidelně. Taktika teroru proti bezbraným civilistům je už tak snad to poslední, co vlastně kyjevskému režimu a jeho západním protektorům zbývá. Paříž, Berlín a Londýn se těmito útoky snaží prý přesvědčit amerického prezidenta Trumpa, že Ukrajina má iniciativu, ale co je to za iniciativu vraždit civilní obyvatelstvo? Naproti tomu se Moskvě daří osvobozovat další a další obce, jako nejnověji 80-tisícovou Konstantinovku a snad brzkou operací i v Kramatorsku nebo Slaviansku.
4: Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality. Vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset.
5: upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
3: Jo, pořád se něco děje.

Malše, úpa, ohřebíje, kamenice, malé labe, střední labe, velké labe, ostravice, loučka, střela, je marínu a i moravice, hornát, hnilec, beronka, mžela, torice, váv, úf, žiletavka, je výšovka, stará říka, nová říka, lužnice a zlatá stoka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Boubín, kvilda, krušné hory, jeseníky, třemší, chřiby, krkonoši.

0: pochyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
3: Já tuhle čet, že píchne-li člověka včela do ruky, že jí má namazat čpavkem. Taková volovina. Než najdu čpavek, tak mě ta včela před dávnou ulítne, ne?
2: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Halo? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká. Dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: Pivohusar.cz.
4: Soustavným rozšiřováním nových forem obchodu ve spotřebních družstvech dochází k odstranění dřívějších rozdílů mezi městem a venkovem. Téměř 30 000 prodejen a více než 16 000 pohostinských provozoven lidových spotřebních družstev Jednota se stará o uspokojování stále rostoucích potřeb našich spotřebitelů.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

tišinou vymění se vrbám mlčenlivý stín.

0: až motýl smrti hlav vylétnul z lafety.
1: Válka divoká,

0: Boots.
1: Tak doufám, že nebude nějaký průšvih, že nějaká národnost se na mě neobrátí. To se teď všechno může stát. No, ne. A když tady sedí paní Maciuchová, tak já si pamatuju na ty svý nějakou dobu ještě na konzervatoři. Mimochodem tady měl být dneska Aleš Spurný, možná, že se na něj pamatujete. Ten byl v tom představení jeden den hec, druhý den kec. A on je nemocný. No nic, už je taky všechno, to byl rok 95, 96, tak nějak. No, ale proč to vlastně říkám? Teď je to napínavý. Proč já to vlastně říkám? Aha, už vím konečně, no to je hrozný. No. Je vidět, že už je mi taky pár teda. Protože já jsem tam měla tenkrát takový předmět, říkala jsem tomu interpretace. To znamená, podle mě, já bych neučila jazz, to je blbost, ale podle mě v podstatě každý, kdo je na jevišti, tak čím víc toho umí, tím líp. To znamená, když je to herec, tak musí samozřejmě umět hrát. Ale taky by měl umět zpívat, měl by umět improvizovat, měl by být dobrým moderátorem, měl by taky zajímavě vypadat. Že mám pravdu?
2: Ano.
1: Tak paní Maciuchová si krásně herecky vzdychla. No a já vždycky to říkám nejenom ve škole, nebo když děláme pro školy taky takové představení, že vlastně ta čeština je sice se říká, že nejlíp ten jazz je prostě v té angličtině, jistě, má to své kvality, nicméně čeština taky, ale musí se umět frázovat. Já si vždycky vzpomenu na Evu Olmerovou, která zas až tak moc neimprovizovala, ale perfektně frázovala tak s tou češtinou nebo s angličtinou, že jste měli husí kůži. No a já mám vždycky takový vzorek. Takový pichlavý český slovíčko. Otlak. Že to slyšíte?
3: Je 7.
4: Posloucháte stanici Hvězda.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmu Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název Vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil tzv. Koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Kdyby vám bylo dovoleno nahlédnouti do rodokmenu naší vážené rodiny, z početného počtu pokrevníků stál by za zmínku bratr jménem Eustach. V některých ohledech je chytrý. Jednou mi pravil, půjč mi 100 korun, avšak dej mi pouze 50. 50 mi zůstaneš dlužen, já tobě taky a jsme vyrovnáni.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.

píseň na pozdrav. Ať se vám v Praze líbí, pro vás slavnostní oblékla si háv. To město je městem mládí, sílí a roste pro zítřky veselé. Jen pojďte, máme vás rádi, jste naši host.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

každý raz zakopne, každý raz ušklhne, každému raz za čas je podivně. Chycená zlatá ryba, urve se z udice,

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Před podpisem memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem se zamýšlíme nad příčinami vítězné porážky Washingtonu ve válce proti Perzii. Je totiž třeba šetřit optimismem. Teherán se nerozsypal a ukázal svoji sílu na světové mapě. Židovská lobby pak naproti tomu přivedla Američany do propasti. Přesto se zdá, že Američané s Íránci směřují k ceremoniálnímu podpisu o ukončení bojů a otevření 60-denní lhůty k dalším diplomatickým vyjednáváním. Dále pak, a to především pro nás, k otevření Hormuzského průlivu a uvolnění tak obchodu s ropou a dalšími produkty. Je však až neuvěřitelné, jak Američané opět podcenili schopnost Perzie využít své nerostné bohatství jako vyjednávací páku, v jejím důsledku se významná část světa stala jen bezmocnými rukojmími tohoto válečného dobrodružství pod taktovkou státu Izrael. Člověku přece, aniž by byl vojenský stratég, musí být už jen při letmém pohledu na mapu jasné, že uzlovým problémem i klíčem je zde zcela jasně průchodnost obchodních cest Hormuzským průlivem. Američané se prostě opět spálili a nyní budou nuceni platit. I tuto válku v Perzii tak nakonec prohráli, přestože Donald Trump tvrdí opak. Více nám však o tom píše i Ostrejček.
1: Na stránkách protiprout.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: No a jsou to vždy, když my se tak zamyslíme nad tím, jak často za veliké štěstí pokládáme to drobolinké, proměnlivé štěstíčko nad všelijakým tím přepichem. Že? Tak si také říkáme, to není pravé štěstí. Opravdové štěstí je, může-li si člověk říci, snad jsem udělal kousek práce pro lidi, pro mír, pro ty dvě nanejvýš milované země. O nichž a o jejichž armádách tak krásně mluví ve své básni Dukla Ivan Skála. Myslíš na chrabré krasnoarmějce. Celá ta léta myslíš na ně. Veselé, jako kvítek na ťubetějce. Patříte spolu k jedné straně. Ty půjdeš navždy s nimi odhodlaně, aby se s dějinami nevláčel za cizím vozem hlavou dolů. Aby si vždy svůj chleba namáčel uprostřed svých u společného stolu. Patříte spolu navždy k jedné straně. Ta jistota je mocnější než zbraně. Ty víš to. Ty to víš. Ty vděčně.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Haló, haló, poslyšte vy tam. Ano, pane, vy v tom klobouku. Ano, promiňte, že vás takhle zastavuju na ulici. Pojďte blíž. No, pojďte, nebojte se. Se mě líbíte. Vážně se mě líbíte. Já mám rád hezký lidi. Pane, znáte vy tu anekdotu o těch dvou blechách? Ne? No ale, to je kardinální chyba, člověče, že ji neznáte, to byste se strašně nasmál. Já se sám musím smát, když si na ní vzpomenu. Já vám ji povím, to máte takhle. Dvě blechy stojí na Václavském náměstí na refíži. No a vykládají si, samozřejmě. Neznáte to? Když to znáte, tak mě zastavte. No tedy vykládají si, no o čem si vykládají, o čem si blecha může vykládat, o takových různých intimnostech, kde zašimrala, kde nezašimrala, no prostě intimnosti z bleší perspektivy, že jo. Najednou, jak si tak vykládají, tak běží kolem Bernardina, ta jedna blecha povídá, promiňte, madam, mně už to jede, naschledanou a hop, skočí na toho Bernardina a jede na něm na Vinohrady. Já nevím, já se vždycky musím smát, protože totiž Bernardini vyhynuli, jak ona mohla jet na Bernardinu, když Bernardini vyhynuli, no ale je to vtipno, tak se to nedá jináč vyprávět. Ona mohla jít na jezevčíku, samo sebou, jenže to není tak rychlej. No, tak jsme se uklidnili, že ano, ono totiž šlo o to, abyste se na chvíli zastavil u výkladu zdejšího knihkupectví a podíval se, jaké mají tady pěkné a užitečné vánoční knižní dárky. No jen se rozhlídněte, velice pěkné. Možná, že jste v životě někdy slyšel, že třeba číst se může, ale jíst se musí. Prosím, je to pravda, do určité míry. Já od vás nechci, abyste jenom čet a nejet. Ale jestliže jenom jíte a nečtete, tak děláte chybu, protože co z vás bude? Velice tlusté nic, to si prosím uvědomte. A rozhlídněte se a doufám, že mě nemáte za zlé, že jsem vás upozornil. Já vám ručím za to, že vaši milí budou mít o Vánocích z knižních dárků velkou radost. Na mou duši. Zkuste to, vejděte, kupte něco, ale já si nemůžu pomoct, mě jak smíchu ta blecha. Přeci Bernardini vyhynuli. No tak nashledanou.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

své milé radost udělal. Koupil jsem auto a nedbal jsem však jaké, abych jel také o kousek dál. Věřte, byl jsem rád, když jsem poprvé vůbec vyjel z vrat.

0: Praha nejde mi tak dlouho otevřít. Zvoní. A co slyším? Zvoním. Otevři nebo tě...
1: Mám otevřít nebo mě.
0: Zvoním. Nedráždi mě.

0: začnu řádit jako zběsilej golem. Buší. Otevři, nebo z těch dveří udělám tunel. Buší. Nechci, aby se ve mně probudilo zvíře.
1: Proč se mě probudí zvíře? Mňau, mňau.
0: Buší.

0: je 9 dopoledne.
1: Hlásí se hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality. Vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.

Kde se točí autobus, já jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdý.

0: chladič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volan, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout mi, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jiný vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout...
1: Stanice Hvězda.

kolik drahocenných rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodění hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil, co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlejících,

kolik obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebně

zapomíná. I když jsem tady a ty tam, svítíš mi na cestu dál. Přes větve časem tlející, ani nevíš, co bych dal za tvé oči hřející. Ani nevíš, co bych dal.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Žebrák zaklepe na dveře, ze kterých paní bytu vystrčí hlavu a on říká, neměla byste něco k jídlu? Ona říká, no, nevadilo by vám to, kdyby to bylo něco z minulého dne? On říká, ne, to by mě nevadilo. Ona říká, aha, no tak se tu teda zastavte zítra.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

za ním skočil potom sám. Já v tu chvíli strach měl za něj, ať ho jinak nemývám. Jen se ohlíd za vagónem, z čela vlasy odhodil.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Utři si slzu.

Přemýšlel jsem dlouho, na co dán byl nám sen. Až pochopil jsem, že stvořen byl

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti, geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných,

0: Zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, poráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta zas tohle, a všichni dohromady udělají moc. A tu je platnéř, kočí, havíř.
1: Já svarám dolů, do dolů a dolů jurudu.
0: A tady rybář, kejklíř, dudák.
2: Já mám rád každou písničku na dudy za dudu.
3: Já louhuju kůže,
4: já z nich šiju boty.
5: Já pěstuju růže,
6: já látám kalhoty.
0: Ten umí to a ta zas tohle.
7: A všichni

0: My všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady, když všichni všechněm všechno dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady.
1: I širší ulice a tvrdší podkovy,
2: kuřata, slepice, pečivo, cukroví.
0: Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. Továrny na kůže, peníze na boty a do vlasů růže a nový kalhoty.
1: A olej

0: vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6 večer.

Napij se, přelítni, lákej. Nalákej všechny na voný dech, pak mi zmiz očí a tiše plakej, pak třeba zpívej a pak to nech.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Co pak já to dovedu?

a takto k nám všem promluvil. Šlo o to nedělat zmatek, převahu nervových gest. Jakmile z faxu mi by

pěti strun. Jak z paměti se tří svou krajinu verši a dun. Na patře hotelu Hiltona vyprávěl kuvajtský šejk o tom, jak proběhla invaze, takzvaný útočný break.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Za svých mládeneckých let jsem za parného podvečera obdržel nebývalou chuť na slanečka. Zašel jsem do obchodu s laskominami a řečeného slanečka jsem zakoupil. Jedva však jsem ho přinesl domů, přestal jsem mít na to zvíře chuť. Uložil jsem ho tudíž za okno. Ráno vstanu, mám chuť na slanečka. Pohlédnu za okno, slaneček pryč. Večer tam opět byl, ale už jsem neměl chuť na slanečka. Ráno vstanu, slaneček pryč. Večer tam byl opět. Nedalo mi to, i začal jsem po celé záležitosti pátrati. A hle, zjistil jsem, že slaneček se pokaždé přilepil na roletu a já jsem ho vytáhl.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Monte Carla z letošní sezóny část zisku. Jiného má adresáta slušovickou výzku. Jak řekl včera na tiskovce tajemník,

chystá se tam párek slušovických koní. Z domovských kopelí dráhy mají obě pravý nohy delší, takže v zatáčkách jsou absolutně nejrychlejší. Srdce každého pijáka si zcela jistě získá pravá 6 let stará slušovická whiska. Prej už Vizovice malej vývoz

když to takhle půjde dál, tak v tom posledním kšaftu slušovičtí odkážou nám svoji vlastní naftu. Kutnou horu od spodu prejskou mají převelice, nejspíš začnou razit vlastní měnu. Slušovice. Přednedávnem vypustili slušovice, zcela tajnej a novej typ výkonný družice. Prej už jezdí slušokot po povrchu měsíce a kolíkuje parcely pro nový slušovice. Přednedávnem vypustili slušovice, zcela tajnej a novej typ výkonný družice. Prej už jezdí slušokot po povrchu měsíce a kolíkuje parcely pro nový slušovice.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veritu. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: S rozvojem naší vesnice zvyšuje se neustále prodej knih, odborné a zemědělské literatury. Pro knihy a kulturní potřeby nemáte dnes v našem kraji daleko. Velký výběr je připraven v prodejně Jednota.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
7: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

velice, schoval se za mrakem. Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme, až budeš zas v

0: také. Povídám, počkej měsíci, a však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši, vypiju i s tím vínem.
1: O 5:00 odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: Hvězda.
1: Byla to krásná loď, Tropicana. Svého času snad vůbec nejkrásnější. Jenomže přepych a módní komfort ještě z žádného parníku neudělali dobrou loď. Příliš brzo zastarala Tropicana. Cestujících čím dál míň. Až se v přístavu objevil nápis –

0: Za hodinu bude poledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hajkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se snaží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

kdybych byl Renoirem, dívko zlatá. Nakreslím tě, než se rozední.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já jsem ti takovej smolař, tuhle jsem měl v nočním expresu a mohl jsem tam mít s krásnou ženskou fantastický dobrodružství. Ten druhý říká, no a co bylo? A říká, ale zase ti nebyla v celém vlaku žádná ženská.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Pojď, já ti oči zavážu, pak uvidíš, co dokážu. Pojď a přidej do kroku a pásku si nech na boku. To, po čem šlapeš, je naše země.

Vzduch se náhle zavíří, on letí pryč ve svým talíři. Já se vydám na cestu, co dovede mě ke městu. Před městem snad to dokážu, sám sobě v oči zavážu.

slunce na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a pré.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector.

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél se kyčil k nuggetům jako pěst.

vstává na hřbitově šprý.

bychom se neměli po pohřebním veselí. Diga diga do, diga do, do, diga diga do, diga do, sardinky.

0: společnost. Kariéristů už máme dost.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
1: Dnes od 6. večer.

No jo, zrovna takhle to bylo, to víte děti. Když jsem se pak léty stokem času promutoval vládním do pír pasu, potají jsem slečny kolem

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název Vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil tzv. Koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

kuchyni na mém stole je pořád kousek chleba a vodka chladí se a spát máš taky kde. Ač vím, že nepřijdeš, říkám si, co když třeba.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Na palubě primátora Dietricha zeptal se malý chlapec nejvyššího velitele spojených loďstev Sázavsko-Vltavských. Kdy zvedneme kotvy, komodore? Hned, jakmile budou všichni trampští náčelníci i se svým mužstvem na palubě Budulínku. Rozkaz byl jasný. Jsem zvědav, zde ještě poznám, řekl zamyšleně chlapec. Tak to čestný kapitán primátora Dietricha. Moře a tvář zálesáka se nemění, pravil drsně komodor Jahelka. Poté se dotkl lehce čáky a odešel, aby dohledl na rozsvěcování lampionů, jimž byla paluba primátora Dietricha kol dokola ověšena. Budulínek tiše hvízdl a z hromady plachtový vyběhl malý, ale čilý psík. Chlapec provázen odaným zvířetem se běhl do doku, kde dosud blikalo světlo v okně zatuchlé přístavní krčmy. Tam zakoupil 8 wurstů proslulých pražských kouláků. Jeden požil, jeden předložil svému čtyřnohému průvodci a ostatních 6 schoval do chlebníku. Psisko spořádalo v bytě svůj příděl a očmuchávalo chlebník, tázavě stříhajíc ušima. Ty nejsou pro tebe, matla vůzku, řekl tajemně hrdina vzpoury na lodi primátor Dietrich. A oba se vydali na poslední obhlídku lodi.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Halo, máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Řeknete kost, ale z 10 000 kilogramů takových kostí vyrobíme 1500 kilogramů klihu, 700 kilogramů hnojivé moučky, 4000 kilogramů krmné moučky, 90 kilogramů glycerinu, 400 kilogramů elainu, 400 kilogramů stearinu a 220 kilogramů jádrového mýdla. 10 000 kilogramů kostí má v devizách stejnou hodnotu jako 1000 kilogramů másla, což je přídělové množství na jedno období pro 1250 dětí. Je to prostá matematika. Čím více kostí, tím více surovin k výrobě jádrového mýdla, holícího mýdla, leštidel, krémů, želatin, filmové emulze, knoflíků, nerozbitného skla, spódia, léčiv a tím vyšší životní úroveň pro všechny.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

navštívím dnes kamaráda z železniční průmky, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj a vystupuji z vlaku, který mizí v dálce, stojím v České Třebové a všude kolem Pražce, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj

Ho Pražce vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a

Plakáty nás informují připracovat dráze, pakliže ti vyhovují rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj.

jako ty hraj. A naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A když má děvče střepové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mazec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj.

před děvčaty Střebové. Chlubil jsem se silou, pozvedl jsem Praže znače, že vezli mě s kýlou, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Pamatuji pouze ještě operační sál, pak vraždili mě Pražcem a já jsem tvrdě spal a bylo jaro. Zapni si kšandy, vítali vlaštovky a z

když vím, že jeho sliby, ač se mi líbí, jsou jenom chyby a rozplyn.

0: Stvořitel na zem seslal Pegasa a dal mu rýmu pytel, ať zpívá lidská chasa.
1: A dal prej mu velkej pytel.
2: Pegas měl křídla z pukřelí, spat na náninku do zelí. A jaký

0: prček, cvrk a holub vrk, pytlák v lese, usek smrk, husák huse, vytrh brk, kozel trk, vyvrk si krk, strč prst, skrz krk, strč prst. A když tě štípne prapinec, učiní ti pupinec, počervnuje červinec, kde kdo přijde o věnec.
1: Je červenec, jde o věnec.
2: Svět se veselej stočí, holka v hlavou zatočí, koukne se ti do očí a srdce ti poskočí.

0: té doby kamarád, kamarád umývá rád. Milý milou miluje, rým se s rýmem rýmuje.
1: Milý s milou se rýmujou.
0: Hloupej na svět nadává a chytrej si libuje. Tak to na

0: O 5. odpolední otevřeme 50. dveře do Kořán.
1: Na stanici Hvězda.
2: Za 7 řekami a 7 horami v zemi slunečné žil král, který si jednoho dne s družinou na lov vyjel a v lese pak zabloudil. Chodil dlouho tmou, až pojednou uviděl světlo. Král vešel do chaloupky a požádal

ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant,

zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu, a ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vráka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky, ani pak.

tě za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku dí.

číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do neděli.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: V médiích jsme zaznamenali zprávu o zničení pravoslavného chrámu Kyjevsko-Pečerské lávry. Tento pondělní útok byl však akcí pod falešnou vlajkou ukrajinské chunty. Smyslem provokace bylo poukázat na údajné barbarství Ruska, které tak slovy propagandy útočí na církevní budovy. Provedení počítalo s co nejlepší možnou dokumentací a záběry demolice duchovního centra tak, aby se na obrazovky dostal obraz přesně před zahájením summitu G7. Proč? Krvavý klaun se přeci setkání účastní, aby opět žebral o další miliardy z našich kapes. Zelenský proto během masivního ruského útoku na vojenská zařízení a operační střediska v Kyjevě nechal ve stejnou dobu na klášter vyslat vlastní raketu. Ta udeřila přímo v pravoslavném chrámu a způsobila rozsáhlé škody, včetně obětí na životech, zranění a rozsáhlého požáru. Nejen tento zločin ukrajinského vedení pak zapadá do řady falešných útoků, které Kyjev během svého tažení provádí vlastně opakovaně, a to nejčastěji právě před velkými mezinárodními akcemi. Podobně jsme toho byli svědky například i před Mnichovskou mezinárodní konferencí. Akce pod falešnou vlajkou se tedy zcela jasně staly součástí jejich strategie i praxe. Připomenutí jistě zaslouží také zcela ještě neobjasněná tragédie letu MH17 s 300 cestujícími sestřeleného nad Doněckou oblastí v roce 2014. Kyjevským nacistům jde zkrátka od té doby stále o totéž, pod zástěrkou ruské hrozby vylákat od hloupých a skorumpovaných politiků tzv. Západu peníze.
1: Jo, pořád se něco děje.

stál, zda tě oslovím a kávu objednám v malém bistru nádražním. Neodmítáš, to se stává, srdce v krku má, to vím, že se dostavilo právě.

jen vzpomínky se vrací s tou mou písní pomalou. Tvůj vlak už zastavil a já dva nechal jet. Zbyl ze tvých očí žár, co s letním dnem se plet. Dodnes vím tak málo, kde žiješ, jak se máš. Možná všechno se mi zdálo, možná i ty.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Julián je mužem šetrným. Přitom je vlastníkem svalnaté postavy, tak říkajíc chlap jako hora, že by mohl skály prodávat. Letos byl na dovolené u moře. Stálo ho to hříšné peníze, přestože cestoval s čedokem a na lodi. Celou cestu nadával a láteřil, jak je taková dovolená drahá. Když konečně loď doplula do přístavu, Julián spatřil z vody vylézati potápěče. Tu se rozčilil a zvolal. To mi neřekli, že se to dá jít pěšky.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: a jako vždy i dnes pro něj hlavní je ve vlaku, že poštu veze do Virginie.
1: Casey Jones
0: na lokálce svojí,
1: Casey Jones
0: Machine Feel král,
1: Casey Jones
0: smrti se nebojí,
1: do poslední chvíle na mašině stál.
0: Poslouchejte brzdaři a tuláci, ty deště v tra-

0: se teda řítí proti vlaku vlak. Lidi už se zachraňujou všelijak, jenom Casey stojí jako kapitán, když pod ním jeho loď jde vstříc hlubinám.
1: Casey Jones
0: na lokálce svojí,
1: Casey Jones
0: mašinfíru král,
1: Casey Jones
0: smrti se nebojí.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Haló?
2: Dobrý večer, tady Sova.
1: A pan primář, co pro vás mohu svými chabými schopnostmi udělat?
2: Pane kolego, je mi to tak trochu trapné, ale pro pacienta na osmičce stále nemáme ty vitamíny. Nevěděl byste o něčem?
1: To vůbec není trapné. V socialismu je přeci shánění věcí ta hlavní zábava. A shánění léků zvlášť.
2: Ano, o tom nepochybuji, ale nemohl byste poslat nějakou sestru, aby oběhla všechny lékárny?
1: Mám lepší nápad. Znáte zelenou lékárnu Alpha Fit?
2: Říkáte Alpha Fit?
1: Přesně tak. Tam mají všechno i přes internet.
2: Skutečně zajímavé.
1: Pište si jejich kouzelnou adresu. alphafit.cz, tam je všechno na jednom místě. A ještě k tomu za skvělé ceny.
2: Výborně, věřím vám, pane kolego. Takže říkáte lékárna Alpha Fit, ano?
1: Naprosto správně. Alpha Fit, zdroj zdraví a krásy.
3: To je všecko.
2: Děkuji vám. Píšu si Alpha Fit.
4: Každý z vás se jistě rád pěkně oblékne. K tomu, abyste byli vkusně a vhodně oblečeni, je potřeba si dobře vybrat ať již hotové šaty nebo látku. Přijďte. Rádi vám poradíme při vašem výběru.
5: Vhodné oblečení pro každou příležitost mají v bohatém výběru prodejny Jednota.
1: Abych nezapomněl, zelená lékárna Alpha Fit má slevu pro každého posluchače stanice Hvězda. Při objednávce na internetu zadejte slevový kód. A ten kód zní PP10. Zadejte PP10 a sleva je vaše. Alpha Fit, zdroj zdraví a krásy.
2: Naschledanou.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
8: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: čemu polárka, když si chladná jak led? Obejmu tě a nastydnu hned. Přesto polárko, rád tě mám. Přijď dnes, polárko, večer k nám.
1: Mám strach.
0: Polárka sice ledová je,
1: oje.
0: Ví se však, že časem roztaje. Přijď dnes, polárko.

zvudým. Nad hlavou měl jsem palem stín, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Vím, jak špagety chutnají, hip, pianti byl jsem potají, však nejlepší v celé Napoli je Marie. Tina, Tina, Tina, Tina, aha.

Hip, já slyšel kytary hrát. Hip, hip, když rybáři k ránu šli spát, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip, už nechci být dál bez ní sám.

já slyšel kytary hrát. Hip, hip. Když rybáři k ránu šli spát, však nejlepší v celé na poli byla Tina Marie. Hip, hip. Já toužím se vrátit zas tam, hip, hip. Už nechci být dál bez ní sám. Hop.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6 večer.

0: Hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Jezda. Vzpomínáte?
1: Milostivá paní říká svý služební. Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servírujte nejprve drinky. Jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Halo? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane Horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
0: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
3: V družstevním pohostinství obdržíte dobrá jídla a občerstvení. Pro vaše pohodlí zřizujeme stále větší počet pohotových vyvařovacích služeb v době špičkových zemědělských prací. Družstevní pohostinství Jednota se stává střediskem společenského a kulturního života.
4: Uměli to, že? I my to umíme.
5: I my to umíme.
6: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.
7: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910,

hleď, abys hlavu nestratil. Šedý vlas přijmi s klidem, pokud tvůj život šťastný byl. Jeden rok znamenal týden.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.

píseň na pozdrav. Ať se vám v Praze líbí, pro vás slavnostní oblékla si háv. To město je městem mládí, sílí a roste pro zítřky veselé. Jen pojďte, máme vás rádi.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Stanice Hvězda.
0: Bezpečně za pohodou.

nevejde, takhle to přece nejde dál. Jestli tahle potopa nepřestane, ani medák naživu nezůstane, jak vyhlížel holku.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 19. června si připomínáme památku svatého Jana Nepomuka Neumanna, biskupa filadelfského. V šumavských Prachaticích se 28. března roku 1811 narodil ve skromné řemeslnické rodině Jan, třetí z dětí punčochářského mistra Filipa Neumanna, přistěhovalce z bavorského Obnburku, a Anežky, dcery prachatického sedlářského mistra z ryze české krve. Ještě téhož dne byl v kostele svatého Jakuba pokřtěn a dostal jméno po českém zemském patronu Janu Nepomuckém. Z domova si odnesl hlubokou zbožnost obou rodičů, maminka ho téměř denně vodila do kostela a malý Jan tam rád ministroval. Po studiích na piaristickém gymnáziu v Českých Budějovicích a studiu teologie v Budějovicích a v Praze se mladý bohoslovec ocitl před nečekanou překážkou. Pro nadbytek kněží v diecézi mu svěcení uděleno nebylo. Ale Jan nezoufal. Kdysi se mu dostal do rukou časopis o amerických misích a

Od té chvíle snil o službě vystěhovalcům za oceánem. S důvěrou v Boha se proto roku 1836 vydal sám a takřka bez prostředků na namáhavou plavbu do nového světa. Sotva se vylodil v New Yorku, byl tamním biskupem během několika dní vysvěcen na kněze a poslán do rozlehlého misijního území u Niagarských vodopádů. Léta strávil jako neúnavný misionář mezi německými a slovanskými přistěhovalci. Projížděl na koni rozsáhlé oblasti, navštěvoval roztroušené osady a kázal v mnoha jazycích, které ovládal. Roku 1840 vstoupil do kongregace Nejsvětějšího vykupitele a stal se vůbec prvním redemptoristou, jenž složil sliby na americké půdě. Jeho horlivost a svatost života neunikly pozornosti církve, a tak ho papež Pius IX. Roku 1852 jmenoval filadelfským biskupem. Jan přijal tento úřad s pokorou muže, který se nikdy nepřestal považovat za prostého služebníka Božího. Jako biskup spravoval diecézi o rozloze přesahující 60 000 čtverečních kilometrů a vykonal dílo, jež se zdá nad lidské síly. Vystavil bezmála 80 kostelů, založil kolem 100 katolických škol a budoval kněžský seminář i velkolepou filadelfskou katedrálu. Jeho heslem bylo Konejme dobro, dokud máme čas. Pracoval do úplného vyčerpání všech sil. Když 5. ledna roku 1860 kráčel po Filadelfské ulici, ranila ho mrtvice a téměř okamžitě skonal. Arcibiskup nad ním pronesl výmluvná slova. Nemohl zemřít jinak, než na cestě. Byl stále na pochodu. Roku 1977 ho papež Pavel VI. Svatořečil. Prachatický rodák se stal vůbec prvním světcem Spojených států. Svatý Jan Nepomuk Neumann bývá vzýván především jako patron přistěhovalců a vystěhovalců. Dále je ctěn jako patron katolického školství, učitelů a vzdělavatelů. A konečně je vzýván jako patron nemocných dětí, a to v souvislosti se zázračnými uzdraveními dětí, jež provázela jeho blahořečení a svatořečení a stala se podkladem jeho povýšení na oltář. Bože, ty jsi dával svatému biskupu Janovi sílu k neúnavnému plnění pastýřských povinností. Pomáhej i nám, ať ho následujeme v každodenním úsilí o dosažení dokonalosti, abychom v tvé církvi přinášeli užitek, ve vědomí, že každé ne může být branou k většímu ano ve tvé službě. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

0: a i když se to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora
0: a srdce otvorené do Korán a láska, pravda a čest a i když se to občas

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Sedí pán při malém pivu, ve tváři má zděšení. Není ani příliš divu, padá na něj lešení.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

Zahrajte mi solo, ať na celý kolo můžu zvolat ej chuchu. Vím, že jsem ten pravej, hlavně, že jsem zdravej na těle i na duchu. V kapsách mám jen díry, za to plno víry, že to rozum vyhraje. Zapijem to předem, nalej

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Haló?
2: Dobrý večer. Tady Sova.
1: A pan primář, co pro vás mohu svými chabými schopnostmi udělat?
2: Pane kolego, je mi to tak trochu trapné, ale pro pacienta na osmičce stále nemáme ty vitamíny. Nevěděl byste o něčem?
1: To vůbec není trapné. V socialismu je přeci shánění věcí ta hlavní zábava. A shánění léků zvlášť.
2: Ano, o tom nepochybuji, ale nemohl byste poslat nějakou sestru, aby oběhla všechny lékárny?
1: Mám lepší nápad. Znáte zelenou lékárnu Alpha Fit?
2: Říkáte Alpha Fit?
1: Přesně tak. Tam mají všechno i přes internet.
2: Skutečně zajímavé.
1: Pište si jejich kouzelnou adresu. alphafit.cz, tam je všechno na jednom místě. A ještě k tomu za skvělé ceny.
2: Výborně, věřím vám, pane kolego. Takže říkáte lékárna Alpha Fit, ano?
1: Naprosto správně. Alpha Fit, zdroj zdraví a krásy. To je všecko.
2: Děkuji vám. Píšu si Alpha Fit.
3: Chtěl bych se vám ještě zmínit o deskovém Amplionu L666, který v krásném provedení dostanete za 250 káče. V případě, že jste majitelem kavárny, hospody a podobně, doporučuji koncertní Amplion Arcofon 3, který za 690 káče vám udělá 10x větší práci než celá kapela.
1: Abych nezapomněl, zelená lékárna Alpha Fit má slevu pro každého posluchače stanice Hvězda. Při objednávce na internetu zadejte slevový kód a ten kód zní PP10. Zadejte PP10 a sleva je vaše. Alpha Fit, zdroj zdraví a krásy.
2: Naschledanou.
4: Uměli to, že? I my to umíme.
5: I my to umíme.
6: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Před podpisem memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem se zamýšlíme nad příčinami vítězné porážky Washingtonu ve válce proti Perzii. Je totiž třeba šetřit optimismem. Teherán se nerozsypal a ukázal svoji sílu na světové mapě. Židovská lobby pak naproti tomu přivedla Američany do propasti. Přesto se zdá, že Američané s Íránci směřují k ceremoniálnímu podpisu o ukončení bojů a otevření 60-denní lhůty k dalším diplomatickým vyjednáváním. Dále pak, a to především pro nás, k otevření Hormuzského průlivu a uvolnění tak obchodu s ropou a dalšími produkty. Je však až neuvěřitelné, jak Američané opět podcenili schopnost Perzie využít své nerostné bohatství jako vyjednávací páku, v jejím důsledku se významná část světa stala jen bezmocnými rukojmími tohoto válečného dobrodružství pod taktovkou státu Izrael. Člověku přece, aniž by byl vojenský strateg, musí být už jen při letmém pohledu na mapu jasné, že uzlovým problémem i klíčem je zde zcela jasně průchodnost obchodních cest Hormuzským průlivem. Američané se prostě opět spálili a nyní budou nuceni platit. I tuto válku v Perzii tak nakonec prohráli, přestože Donald Trump tvrdí opak. Více nám však o tom píše i Ivo Strejček.
1: Na stránkách protiproud.info.
3: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost nebo jenom takto zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, takého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. Pak tě viděj lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

všichni měli kdysi spolužáky. V myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky. A máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce. Změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem. A telefon se s námi.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Lucián často pije. O svých 40. narozeninách se tak zřídil, že si na zpáteční cestu musel objednat taxi. Cestou se v automobilu počal svlékati. Zprvu kabát a kalhoty, na to košily. Když se chystal zbaviti se trenýrek, řidič si ho všimnul a upozornil ho. Pane, zde není hotel, to je autotaxi. Lucián se vzpamatoval a pravil. To máte říci hned. Já už jsem dal boty za dveře.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: dávají dobrou noc,
1: kde žádná z cest
0: už neví kudy dál,
1: kde potkat tvář, jen jednu tvář se zdá vít moc, tak na pár dnů bych právě to si přál. Chtěl bych být tam, kde v skále potok pramení a kousek dál už

dávají dobrou noc, kde pouze hrom jen občas plaší klid, kde věčný spěch by prohlášen byl za nemoc. Tak na pánu bych pro změnu chtěl

dávají dobrou noc, kde pouze hrom jen občas plaší klid, kde věčný spěch by prohlášen byl za nemoc, tak na pár dnů bych pro změnu chtěl žít.

Přišel jsem na svět, abych si postavil život dle obrazu srdce svého. Chlapecké srdce je písnička na začátku, plán pro zámek, který bys lidem jak milé dal k svátku. Ale mužovo srdce

Chlapecké srdce mi zemřelo a sám v rakvi je vynáším a zemřeným trpě trpím i tím, které mi v prsou se roditi počíná. Dnes je má těžká hodina.

Nádoba, věci zrozené z lásky, světla a víry. Dnes při mě stůjte a třikrát mi věrnější buďte, když zůstal jsem na světě sirý. A modlete se, aby mi narostlo srdce statečné a nesmlouvavé, a věřte dnes za mě, že tomu tak bude. A věřte dnes za mě, že postavím dle obrazu jeho,

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veritu. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Abych připoutala vaši pozornost, dám vám úkol. 33.
5: Stříbrný.
4: 33 děleno 4. A vyjít to musí beze zbytku.
5: Na první pohled je patrno, že se beze zlomku neobejdeme.
4: Právě naopak, obejdeme.
5: Ale matematika říká...
4: Jenže tohle není matematika, ale kosmetika.
5: Ale... A co pak jsme to tedy dělili?
4: Dvě závažná čísla. 33 odstínů rtěnek vyráběných 4 našimi předními kosmetickými značkami.
5: No říkejte, že si naše ženy mohou vybrat z 33 odstínů růží.
4: Ano.
5: Vždyť když se člověk rozhledne, tak vidí pár variant.
4: No to má ovšem dvě příčiny. Za prvé se díváte spíš ženám do očí a to hluboko.
5: Oho.
4: A za druhé je pravda, že všechny ženy si dosud nevědí rady s tak velkým výběrem.
5: My jim jistě poradíme, ale dopočítejte napřed ten příklad, ano?
4: Prosím. Tak značka Amika představuje 5 odstínů. Rtěnky Rosana se vyrábějí v 6 barvách, rtěnky Elida v 9 a značka AB dokonce nabízí 13 barevných odstínů.
5: Vyděleno beze zbytku.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
8: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: jak tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí zvonka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas.
1: Vysílá Hvězda.
2: Nakoukněme do 50. let.

0: Hle, města leží, vím však, že to tam krásný je.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

jeden rok, anebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncem nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse, ať už horor nebo pohádku.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji po noc

na tisíc veršů, básní píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořnický sen. Praha je zlatá.

Když kvetou v krámku pod podloubím fialky pro štěstí, když taxikáři tiše troubí na rohu náměstí, zpívám si večer na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem.

někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život, život dám, i když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte.

0: Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Kdy pro nás bude nebe na zemi.
1: 50. opáté.

já to vím od svých 10 let, že o povržení světa se dívka vystaví, když vydá v plen své nevinnosti květ. Ptám se vás, co když přijde hezký muž? Mám mu říct, pojďme dál, anebo huš, huš.

znáte Oldřicha a že máte těch svých pár nějakých let a čistá jste jak lílie, křehká jak zeřicha. No a nechcete zůstat jen planý květ, ptám se vás, souhlasíte

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta 60. Na stanici Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá paní Bousková. Představte si, paní Novotná, o ruku mojí dceři požádali hned dva páni. Jeden inženýr a jeden novinář. Paní Novotná říká, no to mě těší. A na kterýho pak z nich se usmálo štěstí? A ta říká, na toho inženýra. Má dcera si vybrala toho novináře.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Haló?
2: Dobrý večer, tady Sova.
1: A pan primář, co pro vás mohu svými chabými schopnostmi udělat?
2: Pane kolego, je mi to tak trochu trapné, ale pro pacienta na osmičce stále nemáme ty vitamíny. Nevěděl byste o něčem?
1: To vůbec není trapné. V socialismu je přeci shánění věcí ta hlavní zábava. A shánění léků zvlášť.
2: Ano, o tom nepochybuji, ale nemohl byste poslat nějakou sestru, aby oběhla všechny lékárny?
1: Mám lepší nápad. Znáte zelenou lékárnu Alpha Fit?
2: Říkáte Alpha Fit?
1: Přesně tak. Tam mají všechno i přes internet.
2: Skutečně zajímavé.
1: Pište si jejich kouzelnou adresu. alphafit.cz, tam je všechno na jednom místě. A ještě k tomu za skvělé ceny.
2: Výborně, věřím vám, pane kolego. Takže říkáte lékárna Alpha Fit, ano?
1: Naprosto správně. Alpha Fit, zdroj zdraví a krásy.
3: To je všecko.
2: Děkuji vám. Píšu si Alpha Fit.

0: Abych nezapomněl, zelená lékárna Alfa Fit má slevu pro každého posluchače stanice Hvězda. Při objednávce na internetu zadejte slevový kód. A ten kód zní PP10. Zadejte PP10 a sleva je vaše. Alfa Fit, zdroj zdraví a krásy.
1: Naschledanou.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
4: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu stanice Hvězda.

srdce nevidí, kdo vidět nechce. Nechce slyšet pravdu ode mne. Mně totiž, i když v sále světlo zhasne, je všechno jasné. Těm ostatním zasne. Jsem žena, která ví víc než to, že je žena. Jsem žena, která ví, a v tom je moje cena. Jsem žena, která ví, co lidem štěstí maří. Jsem žena, která ví tak, jako jiná vaří.

Z jejich úst se řinul smích, jak voda přes oblásky. Tak jsem tu svoji hlavu zdvihl,

Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo,

0: Nedaleko vesnice Hodějova, odkud pocházel starobylý rod pánů z Hodějova, je panský rybník. Není veliký ani hluboký, na břehu roste husté rákosí a vrboví. Z jara přijeli sem s voznicemi a vypustili do rybníka matky, to jest velké kapry, aby se tu třeli. V létě se hemžilo v rybníce až po těru malilinké rybičky, kapří plůdek. Na podzim rybník vylovili a potěr převezli ve voznicích do hlubších rybníků, aby tam dorostl. Po 3 letech dorostli kapříci na 2 kila a vylovili je na prodej. Porybnému tuze záleželo na tom, aby matky nebyly chytány ani plašeny, proto i v noci jsem často docházel a hlídal. Ve vsi žil bohatý sedlák Homolka a ten od malička rád chytal ryby. Ta vášeň s ním rostla. Měl tolik peněz, že si mohl nakoupit každého dne ryb, že by je ani nesnědl, ale o to nestál. Chytat a jen chytat byla jeho touha a čím bedlivěji porybný hlídal, tím bylo to sedláku lákavější. To nebezpečí mu bylo nejmilejší při nočním lovu.
1: To jsem zase porybnému vypálil rybník.
0: Smál se a okazoval ženě velikého kapra.
1: Ten bude zase vyvádět.
0: Ženu moc mrzelo, že její muž je pytlákem. A bála se, aby ho nechytili, neboť tehdy byly přísné tresty. Porybný hlídal někdy celou noc. A když byl ukryt v sítí, slyšel, že na druhém konci rybníka voda šplouchá a pytlák utíká. Porybnému nešlo ani tak o rybičku, vždyť jich mají páni dost, jak sám říkával své ženě, ale že mu kazí třecí rybník a on nebude pak mít dost potěru. A je to nějaké pochutnání na tak starém kapru, vždyť je to maso jako bláto. Marně hlídal. Věděl, že v rybníce jest již jen několik matek, ostatní vychytány, a pytláka ne a ne dostat. Tu pomohl mu vodník. Porybný mu nikdy neublížil a nechal ho na pokoji, ač mu také někdy ulovil rybu, když dostal na ní chuť. A když bylo málo ryb, svedla se vina na vodníka. Proto měl vodník zlost na pytláka. Jednou v noci ten bohatý sedlák kradl se k rybníku. Vlezl na mělčinu, rozkročil nohy a čekal, až připlave k němu kapr a bude se třít o nohy. Tu slyší na břehu kroky. Pytlák se rychle schýbl, pak i lehl ve vodě, jen hlava mu koukala. Porybný nepoznal nic. Šel dál a pytlák se mu v duchu smál. Najednou připlul velký kapr, pytlák ho popadl za skřele a kapr sebou mrskl, až pytlák zavrávoral. A v tom již tenonká síť jako z pavučin se mu omotala kolem nohou a pytlák s výkřikem klesá do vody. Ráno se lidé ve vsi podivili, když ho našli na břehu utopeného.
1: Tady? Na takové mělčině?
0: Kroutili hlavou.
1: To není samo sebou.
0: Od té doby se nestratila ani bělička. Lidé měli strach a porybný pokoj. Jen někdy tak ze zvyku šel porybný kolem. A co spatřil jednou? Na tom místě, kde našli utopeného sedláka, zjevilo se mu světýlko a tuze naříkalo.
1: Chvál každý duch, hospodina,
0: řekl porybný a křížem žehná světýlko.
1: Aby ti pán Bůh dopřál věčného pokoje.
0: Zaplať pán Bůh za ta slova, zavísklo světýlko. A víš, proč jsem zakleto? Jsem duše sedláka, jehož posedla pytlácká vášeň. Já ty ryby lovil ne z hladu, ne z bídy, jen pro svou rozkoš.
1: Ty jsi Homolka?
0: Ano, ano. A trpím také za svou lakotu. Ty mě můžeš vysvobodit, neboť jsi člověk spravedlivý. Jdi hned na můj sad, kopej pod hruškou v rohu a najdeš tam poklad. Polovic rozdej chudým, ostatní si nech.
1: A tvoje žena? Té patří poklad.
0: Má sama dost, jen vykonej mou prosbu. Zavál vítr, světílko odletělo do křovin a sítí, tam zmizelo. Porybný kroutil hlavou, šedivou hlavou, až dosud neslyšel, že by světílko mluvilo. Pak zašel domů pro motiku, humny se dostal na sad a opravdu za chvilenku přišel v zemi na okovanou truhličku. Odnesl ji domů, odrazil víko a vidí plno zlatých a stříbrných peněz. Vykonal vůli zakletého sedláka a od té doby již nikdo nespatřil světýlka. A vodník? Ten se usmíval v sítí spokojeně, že potkalo chudého porybného štěstí.

0: Blížím dávno dopravní ruch stich, nikde ani noha, žádné auto v ulicích. V tom náhle zazní klaxon a pryč je noční klid. Jak rozezní se klaxon, stěží stačím uskočit.
1: Poslouchej,
0: poslouchej,
1: jak klaxon zní.
0: Klaxon zní
1: ulicí,
0: ulicí
1: se rozléhá,
0: se rozléhá.
1: Každý chodec,
0: každý chodec
1: dávno ví,
0: dávno ví,
1: že řidič vždycky právo má.
0: Snad máš nějaké city, chodec také musí žít. Ty za volantem sedíš, chodec pěšky musí. Přitom ten tvůj klaxon nedá dobrým lidem spát. Vypni ten svůj klaxon,
1: s chutí přejedu tě rád. Klaxon můj,
0: klaxon můj,
1: se rozezní,
0: se rozezní.
1: K němu má,
0: k němu má
1: pár konských sil,
0: konských sil.
1: Nevadí,
0: nevadí,
1: že město spí,
0: že město spí.

0: mačká klaxon, jak se chodec přiblíží.
1: Jak rozezní se klaxon, jako skála musíš stát. Když chodec slyší klaxon, musí autu předno

0: dávno šlo město spát, klaxon svůj nemačkej, zkoušej hrdost.
1: Stanice Hvězda.
2: A hrajeme dál. Sedmdesát.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Začátkem týdne zelenského teroristé zaútočili na autobus plný dětí. Stalo se tak v ruské Bryjské oblasti. Šlo o fotbalový tým z Běloruska cestující do černomorského letoviska Gelendžik. Jejich vedoucí zahynula na místě a dalších 6 lidí, z toho 4 děti, utrpělo těžká zranění. Ukrajinci tak po vzoru svých německých učitelů před 80 lety umí už snad jen jediné – poslat dron na nijak neozbrojený civilní cíl, což je zbabělý a naprosto neomluvitelný teroristický čin. Tato oblast je přitom terčem útoků už po několikáté. Moskva v posledních měsících v těchto příhraničních oblastech sestřeluje bezpilotní ukrajinské drony pravidelně. Taktika teroru proti bezbraným civilistům je už tak snad to poslední, co vlastně kyjevskému režimu a jeho západním protektorům zbývá. Paříž, Berlín a Londýn se těmito útoky snaží prý přesvědčit amerického prezidenta Trumpa, že Ukrajina má iniciativu, ale co je to za iniciativu vraždit civilní obyvatelstvo? Naproti tomu se Moskvě daří osvobozovat další a další obce, jako nejnověji 80-tisícovou Konstantinovku a snad brzkou operací i v Kramatorsku nebo Slaviansku.
1: Jo, pořád se něco děje.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by ses ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

na tisíc žen jde světem, voní vždy jiným květem, odcházejí nás létem, jen jednu z nich však měl jsem rád. Četl jsem stokrát v snáři, na tisíc hvězd mi září, viděl jsem na sta tváří, jen o jednu se musím bát. Ta krásná

na tisíc žen jde světem, po ní vždy jiným květem odcházejí následem. Jen jednu z nich však měl jsem rád. Četl jsem stokrát v snáři, na tisíc hvězd mi září, viděl jsem na sta tváří, jen o jednu se musím bát.

0: vybíráme ze 70. let. Na stanici Hvězda.
1: Tam, kde staré stromy ticho utápí, tam stojí domek

0: osmdesátky o osmé.
1: Stanice Hvězda.
0: Od osmi večer.
2: Dokud tráva bude růst, řeky potečou.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Před podpisem memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem se zamýšlíme nad příčinami vítězné porážky Washingtonu ve válce proti Persii. Je totiž třeba šetřit optimismem. Teherán se nerozsypal a ukázal svoji sílu na světové mapě. Židovská lobby pak naproti tomu přivedla Američany do propasti. Přesto se zdá, že Američané s Íránci směřují k ceremoniálnímu podpisu o ukončení bojů a otevření 60-denní lhůty k dalším diplomatickým vyjednáváním. Dále pak, a to především pro nás, k otevření Hormuzského průlivu a uvolnění tak obchodu s ropou a dalšími produkty. Je však až neuvěřitelné, jak Američané opět podcenili schopnost Persie využít své nerostné bohatství jako vyjednávací páku, v jejím důsledku se významná část světa stala jen bezmocnými rukojmími tohoto válečného dobrodružství pod taktovkou státu Izrael. Člověku přece, aniž by byl vojenský stratég, musí být už jen při letmém pohledu na mapu jasné, že uzlovým problémem i klíčem je zde zcela jasně průchodnost obchodních cest Hormuzským průlivem. Američané se prostě opět spálili a nyní budou nuceni platit. I tuto válku v Persii tak nakonec prohráli, přestože Donald Trump tvrdí opak. Více nám však o tom píše i Ivo Strejček.
1: Na stránkách protiproud.info

0: stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.
1: Nerad o tým zpívám, nerad o tým mluvím, jak jsem sbíral hřiby, tam co je hotel Grun. Kdyby se ta šlamastika přihodila druhým, to by jsem se řechtal upřímně jak kůň. Mám 16 roků dceru, ta má jahodové gatě, šminky od Diora a v hlavě kuličky. Od malého fazola kličila ve vatě, zapravdu mi datě, že to nejde bez tyčky. Stačila by prosta suková, aby děvčaně balancovalo. Nepřišla by na hůl vychovat a nemuselo se stať, co se stalo. Car, já nebyl bych se nechal vykyvať tak hlupě.

fazolu, která všecko ví. Stokrát jsem si v duchu nadal starých zvířat, co se pasli v polu a nebyli to lvi. Ze vzduchu hajny už počuchu, ucítil v reviru naše spreje, a tak mě tam načapal z děvuchu. Borák z plintu letěl zjistit, co se děje. Zariá s tchořem prý se srazil, co se z lesa v hrůze plazil, aby drůbež v kurníku pro

Vysvětluje, za jakým účelem jsem ju do lesa bral. To se dobře hajnemu, to děvčaťa duje, že byť ju tak by mi tím prázdným košem dal. Určitě by jsem se urazil, kdyby mi to pravil Kary iny. V té větě by jsem ho zarazil a řeknul bych, že mi valí kliny. Do hlavy chytnul bych ho za krabatel pickem ostrom ani datel, bo jak by mě chytnul rapel, tak by jsem se chvěl. Kdo z vás by chtěl hledat a najít pěkné hřiby, nesmí se bať trňa, hadův ani voz. Po kolenách musí prolézt všecky křiby a musí mít na to speciální nos. Ze vzduchu musí už po čuchu rozeznať satana od jedle bedle a nesmí mít na nose poruchu, to by byl v ten moment set sakra vedle. Sary, já nerad o tým

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
1: V noci se z domu ozývaly příšerné skřeky. Snažil se chlapci zakrýt uši, ale za chvíli už stejně bylo ticho. Ležel a poslouchal. Při prodírání rákosím na silnici si všiml jakési bedny, něco jako dětský domeček. Došlo mu, že odtamtud sledují silnici. Leží načíhané a pak zvoncem přivolají kumpány. Na okamžik usnul a zase se probudil. Co to sem jde? Kroky v listí? Ne, byl to vítr, nic se neděje. Sedl si a hleděl k domu, neviděl než tmu. Zatřásl chlapcem. Jdeme, řekl, musíme pryč. Chlapec neodpovídal, ale bylo jasné, že je vzhůru. Stáhl z něj deky a přivázal je na batoh. Jdeme, zašeptal. Vyrazili temným lesem. Kdesi za popelavými mraky byl měsíc, jen tak rozeznávali stromy. Klopítali jako opilci. Když nás najdou, zabijou nás, že jo, táto? Pst, už ani slovo. Že jo? Pst, jo, zabijou nás. Netušil, kterým směrem se vlastně vydali. Bál se, že jdou v kruhu a najednou zase přijdou k tomu domu. Snažil se vzpomenout, jestli o tom opravdu něco ví, nebo jsou to jen povídačky. Když se někdo ztratí, jakým směrem jde? Možná je to jinak na severní a jižní polokouli, nebo to souvisí s leváctvím a praváctvím. Nakonec to pustil z hlavy. Přestal se zabývat tím, že by se snad dalo něčím řídit. Hlava mu stejně přestávala sloužit. Instinkty spící tisíc let se pomalu začaly probouzet. Tím se bude řídit. Chlapec vrávoral. Poprosil, jestli by se nemohl nést, ani mu nebylo rozumět, jak breptal. Muž si ho přehodil přes rameno a chlapec okamžitě usnul. Bylo mu jasné, že ho daleko nedonese. Probudil se v temném lese, hrozně se třásl na zemi pokryté listím. Sedl si a šátral po chlapci. Přiložil mu ruku na hubený hrudníček. Teplo a pohyb. Klukot srdce. Při příštím probuzení už bylo skoro vidět. Odhodil deku, vstál a málem upadl. Zase získal ztracenou rovnováhu a snažil se rozhlédnout po šedém lese. Kolik vlastně ušli? Vyšel na hřeben, tam si sedl na bobek a díval se, jak se rozednívá. Nesmělý rozbřesk, mrazivý, kalný svět. V dálce zřejmě borový les, nepravidelná černá křivka. Bezbarvý svět z drátů a krepového papíru. Vrátil se, vzbudil chlapce a přiměl ho, aby si sedl. Pořád mu padala hlava. Musíme jít, řekl. Musíme odsud. Nesl ho přes pláň. Zastavil se po každých 50 krocích, aby si odpočinul. U borovic si klekl, chlapce položil do chrupajícího prachu, přikryl ho dekami a v sedě se na něho díval. Vypadal jako bytost z tábora smrti. Hladový, vyčerpaný, bylo mu zle od strachu. Naklonil se a políbil ho. Pak vstal, šel na kraj lesa a opsal kolem jejich místa kruh, aby se přesvědčil, jestli jim něco nehrozí. Přes pláň viděl na jihu obrysy domu a chléva, za stromy ohyb silnice. Dlouhá příjezdová cesta porostlá suchou trávou, uschlý břečťan na kamenné zítce, poštovní schránce, plotu podél silnice a mrtvých stromech za ním, chlad a ticho. Všechno pod příkrovem uhlíkové mlhy. Šel zpátky a sedl si vedle chlapce. Jedině zoufalství ho dohnalo k takové neopatrnosti. Uvědomoval si, že už to nikdy nesmí udělat. Za žádných okolností. Chlapec se teď nevzbudí a i kdyby, tak bude vyděšený. Už se to tak stalo víckrát. Chtěl chlapce vzbudit, ale uvědomil si, že v tom případě by si vůbec nic nepamatoval. Naučil ho, aby v lese leželi jako kolouch. Jak dlouho ještě bude spát? Nakonec vyndal revolver z opasku a položil ho pod deku vedle spícího chlapce. Vstal a vyrazil. Ke chlévu scházel z kopce. Zastavoval se, aby stavení bedlivě pozoroval a také naslouchal. Sestupoval s pustošeným jabloňovým sadem, černé pokroucené pahýly, suchá tráva až po kolena. Stál ve vratech do chléva a poslouchal. Proužky bledého světla. Šel podél zaprášených stání. Stál v uličce uprostřed chléva a poslouchal. Vůbec nic. Šplhal po žebříku na seník, ale byl tak slabý, že si uprostřed nebyl jistý, jestli vyleze až nahoru. Došel až na konec seníku a oknem ve štítu hleděl do kraje pod sebou. Rozparcelovaná půda, všechno uschlé a šedé, ohrady, silnice. Na podlaze tam byly balíky slámy. Přidřepl, nazbíral do dlaně zrnka a v sedě žvíkal. V ústech sucho, prach a plevy. Aspoň trochu výživné to ale určitě bylo. Vstal, odkutálel dva žoky ke kraji a nechal je spadnout do chléva. Dvakrát to žuchlo a zvedla se oblaka prachu. Vrátil se k oknu a prohlížel si tu část domu, kterou ze chléva viděl. Pak zase slezl po žebříku. Tráva mezi domem a chlévem vůbec nevypadala zdupaná. Přešel na verandu. Pletivo už na verandě uhnilo a odpadávalo. Dětský bicykl. Dveře do kuchyně do kořán. Přešel přes verandu a stál ve dveřích. Levné překliškové obložení se vlhkostí zkroutilo a místy napadalo do místnosti. Na stole červený umakart. Přešel přes kuchyň a otevřel ledničku. Na jednom regále cosi porostlého šedou huňatou plísní. Zase ledničku zavřel. Všude odpadky. V koutě vzal smeták a šťoural všude násadou. Vylezl na kuchyňskou linku a ohmatával zaprášený vršek skříněk. Pastička na myši, jakýsi balíček. Sfoukl z obalu prach. Hroznová limonáda v prášku. Vsunul si ji do kapsy saka. Prošel všemi místnostmi domu, nenašel vůbec nic. Lžičku v nočním stolku strčil ji do kapsy. Říkal si, že by v komoře mohlo být nějaké oblečení nebo deky, ale nic. Vyšel z domu a zamířil do garáže. Přehraboval se v nářadí, hrábě, lopata. Na poličce sklenice s hřebíky, šroubky a matičkami. Vysunovací nůž na rozřezávání lepenky, přidržel ho na světle. Ostří bylo zrezivělé a tak nůž zase odložil, ale po chvíli ho zase vzal do ruky. Z plechovky od kávy vzal šroubovák a odšrouboval rukojeť. Uvnitř byla 4 náhradní ostří. Vyndal staré ostří, položil je na poličku, nasadil nové a zase rukojeť zašrouboval. Ostří zasunul a nůž strčil do kapsy. Pak si dal do kapsy šroubovák. Vyšel ven a vrátil se do chléva. Do kusu látky hodlal nazbírat zrní, co vypadalo ze slámy, ale ve chlévě se zastavil a poslouchal skučení větru. Někde na střeše skřípal plech. Ve chlévě se stále ještě vznášel nezřetelný zápach po kravách. Myslel na krávy a uvědomil si, že už vyhynuli. Je to vůbec možné? Třeba někde někdo jednu krávu krmí a pečuje o ní. Třeba. Krmí čím? Nechává si ji proč? Za otevřenými dveřmi ve větru šustila suchá tráva. Vyšel ven a díval se přes pole k borovému lesu, kde spal chlapec. Stoupal sadem a zase se zarazil, na něco stoupl. O krok se vrátil, poklekl a rukama hledal v trávě. Bylo to jablko. Zdvihl je a podržel na světle. Tvrdé, hnědé a zcvrklé. Otřel jablko hadrem a zakousil se do něj. Suché a téměř bez chuti. Ale i tak. Jablko. Snědl je úplně celé i s jadérky. Palcem a ukazováčkem držel stopku a pak ji upustil. Potom zlehka našlapoval v trávě. Nohy měl pořád ještě zabalené do zbytků saka a cárů igelitu. Sedl si, onuce si odmotal a dal do kapsy. Kráčel mezi stromy bosý. Na konci sadu měl další 4 jablka. Dal si je do kapsy a vracel se. Procházel uličku za uličkou, až v trávě vyšlapal bludiště. Už měl jablek víc, než mohl odnést. Prohmatával trávu kolem kmenů, nacpal si kapsy a také si jablka dal do kapuce za hlavou a další si rukama tiskl na prsou. Všechna je vysypal ve vratech do chléva nahromadu, sedl si a zase si omotal zmrzlé nohy. V předsíni u kuchyně si všiml koše zavařovaček. Vytáhl koš ven a sklenice z něj vyndal, pak koš převrátil a vyklepal z něj špínu. Zarazil se. Co to zahlédl? Trativodní trubka. Laťková mřížka na popínavé rostliny, tmavá křivka uschlého psího vína se po ní plazila jako graf hospodářského výsledku nějaké firmy. Vstal a ještě jednou prošel kuchyní na dvůr, odkud si prohlížel dům. V oknech se odrážel šedý, bezejmenný den. Trubka vedla z rohu verandy. Stále ještě třímal koš. Teď ho odložil do trávy a zase vylezl po schodech. Trubka byla připevněná k rohovému sloupku a končila v betonové nádrži. Odhnul z poklopu smetí a uhnilé zbytky z pletivových dveří. Vrátil se do kuchyně a donesl smeták. Zametl poklop a smeták postavil do kouta, pak poklop nadzdvihl. Uvnitř byla mělká vanička, plná mokrého šedého bláta ze střechy, bláta s příměsí kompostu z napadaného listí a větviček. Vaničku vyzdvihl a položil na zem. Pod ní byl bílý štěrk. Odhrnul ho rukou. V nádrži vzadu bylo dřevěné uhlí, kusy ohořelého dřeva, zuhelnatělé obrazy samotných stromů. Vaničku zasedal na místo. V zemi byl nazelenalý mosazný kruh. Smetákem odmetl popílek. Na prknech bylo vidět stopy popile. Prkna zametl, klekl, vzal za kruh a zdvihl poklop. Dole ve tmě byla nádrž s vodou tak sladkou, že ucítil vůni. Lehl si na břicho a spustil ruku dolů, jen tak se dotkl hladiny. Trochu se posunul a teď už mohl nabrat vodu dlaní. Přivonil si a ochutnal a pak vypil vše, co nabral. Ležel tam velmi dlouho, po dlaních si dával vodu k ústům. Nikde v paměti nepřišel na nic tak vynikajícího. Vrátil se do předsíně a donesl 2 zavařovačky a starý kastrol, modrý, emailový. Kastrol vytřel, nabral jim vodu a tu použil na vymytí sklenic. Pak se natáhl a nabral vodu po okraji zavařovačky. Z vytažené sklenice kapala voda. Voda byla úplně čirá. Přidržel ji na světle. Ve sklenici se vznášel jediný kousíček sedimentu, plaval v jakési pomalé hydraulické spirále. Naklonil sklenici a pil. Pil velice pomalu, ale vypil to téměř všechno. Sedl si a žaludek měl úplně nafouknutý. Klidně mohl pít dál, ale neudělal to. Zbylou vodu přelil do druhé sklenice, vypláchl ji a pak je obě naplnil. Spustil dřevěný poklop nad nádrží, vstal a se sklenicemi a s kapsami plnými jablek se přes pláň vydal k borovému lesu. Byl pryč déle, než chtěl, a teď se snažil pospíchat. Ve scvrklém žaludku muž bluňkalo. Chvíle mi odpočíval a pak se dal zase do kroku. Nezdálo se, že by se chlapec byť jen pohnul. Klekl si a opatrně sklenice postavil na jehličí. Revolver si zastrčil do pouzdra a pak už jen seděl a díval se na chlapce. Celé odpoledne seděli zabalení v dekách a jedli jablka. Usrkávali vodu ze sklenic. Vytáhl z kapsy hroznovou limonádu, balíček otevřel, nasypal prášek do vody, zamíchal a podal sklenici chlapci. To se ti, táto, povedlo, pochválil ho. Pak spal, zatímco chlapec držel hlídku. Večer si vyndali boty, obuli se a šli na statek pozbírat zbývající jablka. Do tří zavařovaček si nabrali vodu a zavřeli je víčky z krabice, kterou našli na regále v předsíni. Pak všechno zabalil do deky a nacpal do batohu. Zbylé deky přivázal na vršek batohu a hodil si ho na záda. Stáli ve dveřích a dívali se, jak se světlo stahuje k západu. Pak příjezdovou cestou zase přišli na silnici a pokračovali po ní. Chlapec se ho držel za šos. Muž šel při kraji silnice a snažil se ve tmě nahmatat nohama konec asfaltu. V dálce bylo slyšet hřmění a po chvíli se před nimi začalo trochu blýskat. Vyndal z batohu plachtu, ale ta už je sotva dokázala přikrýt. Za chvíli už pršelo. Klopítali bok po boku, neměli se kde schovat. Kapuce měli na hlavách, ale začínali promokat a oblečení na nich stěžklo. Zastavil se a urovnával plachtu. Chlapec se třásl. Je ti zima, co? Je. Jestli ale zastavíme, tak opravdu promrzneme. Já už promrzlej jsem. A co chceš dělat? Nemůžeme zastavit. Tak jo.

Byla to nejdelší noc z mnoha podobných, které si vybavoval. Přikrytí dekami leželi na mokré zemi hned u silnice a déšť bubnoval do plachty. Držel chlapce v náruči a ten se po chvíli přestal třást a po další chvíli usnul. Hřmění se odsunulo na sever a ustalo, takže potom už jen pršelo. Spal a pak se vzbudil. Déšť slábl a ustal úplně. Přemítal, jestli už je aspoň půlnoc. Kašlal a bylo to pořád horší, až to vzbudilo chlapce. Svítání trvalo nesmírně dlouho. Občas vstal a hleděl k východu a najednou byl den. Omotal jejich kabáty jeden po druhém kolem jednoho slabšího kmene a vyždímal z nich vodu. Nařídil chlapci, aby se svlékl, pak ho zabalil do deky. Chlapec se třásl a on mu zatím vyždímal oblečení a pak mu je podal. Tam, kde spali, bylo sucho a tak tam teď seděli zabalení v dekách a jedli jablka a pili vodu. Pak zase vyrazili silnicí, třásli se v hadrech, na chýlení a v kápích jako žebraví mniši, kteří si mají hledat obživu. Večer už aspoň uschli. Prohlíželi si rozpadlou mapu, ale kde právě jsou, tušili jen matně. Za soumraku stál na silnici na místě, kde vystupovala na mírnou vyvýšeninu a snažil se zorientovat. Sešli z hlavní silnice a vydali se úzkou silničkou, až konečně přišli k mostu a vyschlému potoku. Slezli po břehu a skrčili se pod mostem. Můžeme tu rozdělat oheň? Zeptal se chlapec. Nemáme zapalovač. Chlapec se odvrátil. Moc mě to mrzí, upustil jsem ho. Nechtěl jsem ti to ani říct. To nevadí. Najdu někde křesadlo, už jsem se po něm díval, a pořád ještě máme láhev benzínu. Tak jo. Je ti hodně velká zima? Je mi fajn. Chlapec si lehl a hlavu si položil otci do klína. Po chvíli řekl, oni ty lidi zabijou, viď? Ano. Proč to dělají? Nevím. Snědí je? Nevím. Snědí je, viď, že jo? Ano. A my jim nemůžeme pomoct, protože jinak by nás snědli taky. Ano. Proto jsme jim nemohli pomoct. Ano. Tak jo.

Procházeli městy, kde slogany načmárané na billboardech odrazovaly příchozí. Billboardy byly zlehka přemalované bílou barvou, aby se na ně dalo psát, ale vespod slabě prosvítaly všemožné reklamy na věci, které už neexistovaly. Seděli u silnice a dojídali poslední jablka. Co je s tebou? Zeptal se muž. Nic. Něco k jídlu najdeme, vždycky na něco narazíme. Chlapec na to nic neříkal. Muž se na něj díval. O to nejde, že ne? Nic se neděje. Tak mi to řekni. Chlapec se díval na silnici. Chci to slyšet, normálně mi to řekni. Zavrtěl hlavou. Podívej se na mě, řekl muž. Chlapec se otočil a podíval se na něj. Vypadal uplakaně. Tak mi to pověz. My bysme nikdy nikoho nesnědli, že ne? Ne. Jasně, že ne. I kdybysme měli hlad. Hlad už máme. Ty jsi říkal, že hlad nemáme. Řekl jsem, že hlady neumíráme. Netvrdil jsem, že nemáme hlad. Ale neudělali bysme to. Ne, neudělali. Za žádných okolností. Ne, za žádných okolností. Protože jsme hodní. Ano, a neseme oheň. A neseme oheň, přesně tak. Tak jo. Příkopu našel křemeny na křesání, ale nakonec bylo snadnější křísnout kleštěmi o kámen, pod nímž navršil trout politý benzínem. Další dva dny, pak tři, hlad už měli opravdu pořádný. Celý kraj byl vypleněný, vybrakovaný, vydrancovaný, nezbyl v něm ani drobeček. Noci mrazivé do morku kostí, tma jako v hrobě, svítalo dlouho a příšerně tiše. Jako ráno před bitvou. Chlapec byl průsvitný jako svíčka. Ohromnýma upřenýma očima připomínal mimozemšťana. Už si začínal myslet, že na ně smrt doopravdy sahá a že by si měli najít místo, kde je nikdo nenajde. Někdy jen tak seděl a díval se na spícího chlapce. Rozplakal se a nedokázal to ovládnout, ale kvůli umírání to nebylo. Důvod mu jasný nebyl, snad ho rozplakala krása, nebo možná dobro. Věci, o kterých už dávno nepřemýšlel. Dřepěli v příšerném lese a vodu z příkopu si cedili přes hadr. V noci se mu zdálo, že chlapec leží na pitevním stole a vzbudil se hrůzou. Co ještě snesl v bdělém stavu, už nedokázal vydržet v noci. Pak už seděl, protože se bál, že když usne, ten sen se zase vrátí. Prohrabovali se v ohřelých troskách domů, které by dříve nechali bez povšimnutí. Mrtvola plovoucí ve sklepě zaplaveném černou vodou, zároveň s odpadky a zrezivělými trubkami. Stál v obýváku částečně vyhořelém a beze stropu i střechy. Vlhkostí zborcená prkna se kácela do zahrady, v knihovně vlhké knihy. Jednu otevřel a zase ji vrátil na místo. Všechno mokré a schnilé. V zásuvce našel svíčku, nijak ji nemohl zapálit. Schoval si ji do kapsy. V šedém světle vyšel ven, zůstal stát a na okamžik spatřil absolutní pravdu světa. Zdědili planetu, která se bez ustání otáčí kolem své osy. Nesmiřitelná temnota. Slepí psi slunce na zběsilém útěku. Drtivá nicota černého vesmíru. A někde v doupěti se dvě štvaná zvířata třesou jak liščata. Vypůjčený čas a vypůjčený svět a vypůjčené oči, aby se nad ním mohlo plakat. Na kraji jednoho městečka odpočívali v kabině nákladáku, dívali se oknem umytým nedávnými dešti, jen zlehka zaprášeným popílkem. Byli vyčerpaní. U silnice další nápis, varující před smrtí, roky vybledlá písmena. Téměř se usmál.
Přečteš to? Zeptal se. Ano. Tak si toho nevšímej. Nikdo tu není. Už umřeli? Nejspíš. Škoda, že ten kluk není s náma. Tak jdeme, řekl. Najednou bohaté sny, ze kterých se mu ani nechtělo probudit. Zdálo se mu o věcech ve světě už neznámých. Zima ho přiměla přikládat na oheň. Vzpomínal na ni, jak jde brzy ráno přes trávník k domu a noční košile tenká a růžová jí obepíná prsa. Říkal si, že každá vybavená vzpomínka páchá jisté násilí na tom, čeho se týká. Jako mejdanová hra mysli si slovo a šeptem ho pošli dál. Je lepší být skoupý na slovo. I když vzpomínku pozměníš, realita je pořád jen jedna. Šli ulicemi zachumlaní do špinavých dek. Jednu ruku měl na revolveru u boku, druhou za ruku držel chlapce. Na opačném konci města přišli k osamělému stavení. Došli k němu přes louku, vešli dovnitř a procházeli jednotlivými místnostmi. Najednou se spatřili v zrcadle, málem vytáhl revolver. To jsme my, táto, špitl chlapec. To jsme my. Stál v zadních dveřích a hleděl na pole a silnici a pustinu za ní. V pátiu rošt z 200-litrového barelu, podélně rozříznutého a usazeného do svařeného železného rámu. Na zahradě několik uschlých stromů, plot, plechová kůlna na nářadí. Schodil deku z ramen a přehodil ji přes chlapce. Počkáš tady. Chci jít s tebou. Já se tam jen jdu podívat, seď tady. Celou dobu mě uvidíš, slibuju. Přešel zahradu. Dveře se otevíraly dovnitř. Stále ještě držel revolver. Zahradní kůlna, udusená hlína. Na plechových regálech plastové květináče, na všem vrstva popílku. V rohu opřené zahradní nářadí, sekačka. Pod oknem dřevěný stůl, vedle něho plechová skříňka. Otevřel ji. Staré katalogy. Sáčky se semínky, begonie, svlačec. Strčil si je do kapsy. K čemu? Na vrchním regálu dvě krabice motorového oleje. Zasunul revolver do pouzdra. Natáhl se a krabice postavil na ponk. Bylo to hodně staré balení, z lepenky s kovovými rohy. Olej už sice lepenkou prosakoval, ale i tak to vypadalo, že jsou krabice plné. O trochu ustoupil a podíval se dveřmi ven. Chlapec seděl na zadních schodech, zabalený do deky, a pozoroval ho. Muž se otočil a spatřil v rohu za dveřmi plechovku na benzín. Bylo mu jasné, že v ní benzín být nemůže, ale když ji nohou naklonil, trochu to v ní šplouchlo. Odnesl plechovku na stůl, ale nedařilo se mu očroubovat u závěr. Vyndal z kapsy francouzský klíč, povytáhl čelisti a nasadil je na uzávěr. Padlo to přesně. Očrouboval uzávěr a položil ho na stůl. Přičichl k otevřené plechovce. Zatuchlý pach. Té plechovce už bylo hodně let, ale benzín to byl a bude hořet. Zase uzávěr našrouboval a klíč vrátil do kapsy. Rozhlížel se, jestli neuvidí nějakou menší nádobu, ale nic. Neměl vyhazovat tu lahev. Musí teď najít něco v domě. Šel přes trávu a málem omdlel. Musel se zastavit. Že by to bylo tím, jak přičichl k benzínu? Chlapec ho stále pozoroval. Kolik dní jim zbývá do smrti? 10? O moc víc už ne. Raději na to nemyslel. Proč se vlastně zastavil? Otočil se a prohlížel si trávu. Kousek se vrátil, zkoumal zemi nohama. Zastavil se a zase se vracel, pak šel do kůlny, vrátil se s rýčem. Na místě, kde předtím stál, ho zanořil do hlíny. V polovině ostří se rýč zarazil o dřevo, dutý zvuk. Začal odhazovat hlínu. Otočil se a prohlížel si trávu, kousek se vrátil, zkoumal zemi nohama.
Zastavil se a zase se vracel, pak šel do kůlny, vrátil se s rýčem. Na místě, kde předtím stál, ho zanořil do hlíny. V polovině ostří se rýč zarazil o dřevo, dutý zvuk. Začal odhazovat hlínu.

už odpočíval po každém nabrání hlíny. Nakonec vykopal kus překližky zakrytý plstí podloženou střešní krytinou. Odhazoval hlínu kolem okrajů. Byly to dveře, tak 90 na 180. Na jednom konci byla petlice s visacím zámkem, zalepeným v igelitovém pytlíku. Odpočíval. Držel rukojeť rýče a čelo měl opřené o předloktí. Když zase zdvihl oči, chlapec stál téměř vedle něho. Tvářil se vyděšeně. Neotvírej to, tati, zašeptal. V pohodě. Prosím tě, táto, moc tě prosím. Všechno je v pořádku. Není. Pěstičky si tiskl na prsa a strach s ním úplně lomcoval. Muž odložil rýč a chlapce objal. No tak, řekl, sedneme si na verandu a trošku si odpočineme. A pak půjdeme pryč? Na chvíli se posadíme. Tak jo. Seděli zabalení do dek a dívali se na zahradu. Takhle seděli hodně dlouho. Snažil se chlapci vysvětlit, že na té zahradě není nikdo pohřbený, ale chlapec se stejně rozplakal. Po chvíli si dokonce začal myslet, že možná má to dítě pravdu. Budeme jen tak sedět a mlčet. Tak jo. Ještě jednou prošli celým domem. Našel lahev od piva a kus záclony. Utrhl z ní cár a ramínkem na šaty ho zastrkal do lahve. Naše nová lampička, řekl. A jak ji zapálíme? Našel jsem v kůlně trochu benzínu, taky oleje. Ukážu ti to. Tak jo. No tak. Všechno je v pohodě. Čestný slovo. Ale když se sklonil, aby pod kapucou z deky viděl jeho obličej, tak se opravdu lekl, že chlapec o něco přišel a už se to nespraví. Přešli přes zahradu ke kůlně. Postavil lahev na stůl, vyndal šroubovák, prorazil do krabice s olejem díru a pak ještě jednu menší, aby olej lépe vytékal. Vytáhl knot z lahve a naplnil ji asi do poloviny. Starý olej už zgalovatěl zimou a přetékal velmi dlouho. Odšrouboval uzávěr krabice, z papírového pytlíku na semena si udělal trichtýř a nalil benzín do lahve. Pak láhev ucpal palcem a pořádně obsah protřepal. Trochu benzínu nalil do keramické misky a pomocí šroubováku hadr zase nacpal do lahve. Z kapsy vytáhl křemen a křísl jím o vroubkování francouzáku. Po několika pokusech toho nechal a přilil do misky benzín. Tohle už by mohlo chytnout, řekl. Chlapec přikývl. Posílal jiskry do misky a benzín trochu zahučel a vzplál. Vzal lahev, naklonil ji a zapálil knot. Pak sfoukl plamen v misce a podal čadící lahev chlapci. Podrž to, řekl. Co chceš dělat? Drž ruku před plamenem, aby nezhasnul. Vstal a vytáhl revolver. Tyhle dveře vypadají jako tamty, řekl, ale stejný nejsou. Je mi jasný, že se bojíš, to je pochopitelný. Řekl bych, že tam možná lecos bude, takže se tam musíme podívat. Jinou možnost už nemáme, tuhle ano. Potřebuju, abys mi pomohl. Jestli nebudeš chtít svítit, budeš si muset vzít revolver. Budu svítit. Výborně. Takhle jednaj ty hodný, pořád něco zkoušej. Nevzdávaj se. Tak jo. Vyvedl chlapce na zahradu. Táhl se za nimi černý kouř z lampy. Zasunul revolver do pouzdra a rýčem se snažil z překližky urazit petlici. Zasunul rýč pod dveře a zapáčil. Pak si klekl, vykroutil zámek a hodil ho do trávy. Zasunul rýč pod dveře, strčil tam prsty, vstal a dveře nadzdvihl. Kutálely se po nich hrudky hlíny. Podíval se na chlapce. Jsi v pohodě? Zeptal se ho. Chlapec beze slova přikývl a držel lampu před sebou. Muž dveře převrátil a nechal spadnout na trávu. Do tmy vedly schody z neopracovaných prken 5 na 25. Vzal z

si od chlapce lampu. Už se vydal po schodech, ale ještě se otočil a políbil chlapce na čelo. Stěny bunkru byly z panelů. Podlaha z litého betonu, na ní kuchyňská dlažba. Byla tam dvě kovová lůžka u protilehlých stěn, matrace po vojensku srolované v nohách kavalců. Otočil se a podíval se na chlapce sedícího nahoře na bobku. Pomrkával kvůli čadící lampě. Pak se stoupil níž, sedl si a zdvihl lampu. Pane Bože, zašeptal. Pane Bože, co je tam, táto? Pojď dolů. Pane Bože, pojď dolů. Jedna krabice za druhou a všechny plné konzerv. Rajčata, broskve, fazole, meruňkové kompoty, šunka v plechovce, lunch meat. Stovky litrů vody v 30-litrových plastových kanistrech, papírové ručníky, toaletní papír, papírové talíře, odpadkové pytle plné přikrývek. Třel si čelo dlaní. Pane Bože, vypravil ze sebe. Podíval se na chlapce za sebou. Je to výborný, řekl. Pojď dolů. Tati, pojď dolů. Pojď se sem podívat. Postavil lampu na schod, šel nahoru a vzal chlapce za ruku. Pojď, řekl mu. Všechno je v pohodě. Co jsi tam našel? Všechno. Prostě všechno. Počkej, uvidíš to sám. Vedl ho po schodech, vzal lahev a svítil plamenem. Vidíš to? Řekl. Vidíš to? Co to, tati, všechno je? Jídlo. Přečteš to? Hrušky. Tady píšou hrušky. Ano, přesně tak. Tady to píšou. Když se narovnal, hlavu měl těsně u stropu. Musel se sklonit pod lampou se zeleným kovovým stínidlem, která visela na háku. Držel chlapce za ruku a takhle spolu procházeli kolem potištěných krabic. Čili, kukuřice, guláš, polévka, omáčka na špagety. Bohatství zaniklého světa. Proč to tu je? Zeptal se chlapec. Je to opravdický? To si piš, že je. Muž vzal jednu krabici a roztrhl ji. Držel v ruce plechovku broskvového kompotu. Je to tu, protože si někdo myslel, že to možná bude potřebovat. Ale nakonec to nepoužili. Ne, nepoužili. Umřeli. Ano. A můžeme si to vzít? Ano, můžeme. Byli by rádi. My bychom na jejich místě taky byli rádi. A byli hodní? Ano, byli. Jako my? Jako my, ano. Takže je to v pořádku? Jo, je to úplně v pořádku. V umělohmotné krabici tam byly nože, nádobí z umělé hmoty, příbory a různé kuchyňské náčiní. Otvírač konzerv, nefungující baterky. Našel krabici baterií a chvíli v ní hledal. Baterie povětšinou skorodované a rozteklé, ulepené od kyseliny, ale některé zřejmě byly funkční. Nakonec se mu podařilo jednu svítilnu uvést do provozu. Postavil ji na stůl a sfoukl čadící plamen v lahvi. Odtrhl z krabice chlopeň a vyháněl s ní kouř. Pak vylezl po schodech a spustil na sebe sklápěcí dveře. Otočil se a podíval se na chlapce. Tak co si dáš k večeři? Zeptal se ho. Hrušky. Paráda. Dáme si hrušky. Ze štosu v igelitovém pytli vzal dvě papírové misky a postavil je na stůl. Na kavalcích natáhl matrace, aby si měli kde sednout, otevřel krabici s hruškovými kompoty, vyndal jednu plechovku, postavil ji na stůl, zapíchl do víčka otvírák a točil kolečkem. Podíval se na chlapce. Ten seděl bez hlesu na lůžku, stále ještě zachumlaný do deky a přihlížel. Muže napadlo, že se z toho všeho ještě nemůže ani pořádně radovat. Kdykoliv se mohl probudit v temném, vlhkém lese. Tohle budou nejlepší hrušky tvýho života. Úplně nejlepší, uvidíš.
Seděli vedle sebe a jedli hruškový kompot z plechovky. Pak si dali broskvový. Olízali lžičky, naklonili plechovky a vypili hustou sladkou šťávu. Podívali se na sebe. Ještě jeden. Nerad bych, aby ti bylo špatně. Špatně mi nebude. Dlouho si nejedl. Já vím. Tak jo.

Uložil chlapce na kavalci, přičísl mu na polštáři špinavé vlasy a přikryl ho dekami. Když vylezl nahoru a zdvihl dveře, venku byla skoro tma. Šel do garáže pro batoh, pak se naposledy rozhlédl a zase poklop zavřel. Do očka bytelné vnitřní petlice zastrčil kleště. Světlo z baterky už začalo slábnout. Probíral se zásobami a nakonec našel bedny s 3-litrovými plechovkami petroleje. Jednu plechovku vyndal, postavil ji na stůl, odšrouboval u závěr a šroubovákem prorazil plíšek. Sundal petrolejku z háku na stropě a nalil do ní petrolej. Už předtím našel plastovou krabici s plynovými zapalovači. Zapálil petrolejku, nastavil výšku plamene a zase petrolejku zavěsil. Pak jen tak seděl na kavalci. Zatímco chlapec spal, on se systematicky probíral zásobami. Oblečení, svetry, ponožky, nerezové umyvadlo, mycí houby a kostky mýdla. Zubní pasta a kartáčky. Na dně velké plastové nádoby s matičkami, šroubky a vším možným našel látkový sáček s asi 2 hrstmi zlatých mincí. Vysypal je a převaloval v dlani. Prohlížel si je a pak je zase se všemi těmi šroubky vrátil do nádoby a tu postavil na regál. Probíral se všemi věcmi. Stěhoval krabice a přepravky z jedné strany místnosti na druhou. Kovová dvířka vedla ještě do druhé místnosti, kde byly uskladněné láhve s benzínem. V rohu byl chemický záchod. Na stěnách byly ventilační trubky obalené drátěným pletivem, v podlaze kanálky. V bunkru už začínalo být teplo, takže si sundal kabát. Všechno prohlédl. Našel krabici s revolverovými náboji ráže 45 a 3 krabice patron do pušky ráže 30-30. Za to nenašel žádnou střelnou zbraň. Svítil baterkou po stěnách a hledal skrýše. Pak si sedl na kavalec a ukusoval čokoládu. Nic na střílení tam nebylo a nebude.

Když se vzbudil, petrolejka u stropu tiše syčela. Ve světle viděl stěny bunkru, krabice a přepravky. Nevěděl, kde je. Ležel přikrytý kabátem. Sedl si a díval se na chlapce spícího na druhém kavalci. Ani si nevzpomněl na to, že si zul boty. Teď je vyndal z podlůžka, obul se, vylezl po schodech, vytáhl kleště z petlice, nadzdvihl poklop a vyhlédl ven. Brzy ráno. Podíval se na dům a směrem k silnici. Už chtěl poklop zase zavřít, ale zarazil se. Matné šedé světlo bylo na západě. Prospali noc a celý následující den. Spustil poklop, zase ho zajistil a šel si sednout na kavalec. Rozhlížel se kolem po všech těch uskladněných věcech. Už byl nachystaný na smrt, ale teď neumře a musí to tedy promyslet. Každý mohl na zahradě vidět ten poklop a okamžitě by mu došlo, oč jde. Bylo třeba promyslet, co dál. Teď to bylo jiné, než se schovávat v lese. Úplně jiné. Nakonec vstal, přešel ke stolu, zapojil dvouhořákový benzinový vařič. Zapálil ho, vzal pánev a konvici a otevřel plastovou krabici s kuchyňským náčiním. Chlapce vzbudil tím, že ručním mlýnkem mlel kávu. Chlapec se posadil a rozhlížel se. Tati, ahoj, máš hlad? Musím na záchod vyčurat se. Kuchyňskou lopatkou mu ukázal nízká kovová dvířka. Nevěděl, jak s takovým záchodem zacházet, ale chodit na něj budou. Nezdrží se tu tak dlouho a určitě nehodlal venkovní poklop otvírat a zavírat častěji, než bude nezbytně nutné. Chlapec prošel kolem, vlasy měl spečené potem. Co to je? Zeptal se. Kafe, šunka, krekry. No teda, vydechl chlapec. Přitáhl mezi kavalce kufr, dal na něj utěrku a prostřel talíře, šálky a plastové příbory. Postavil tam také misku s krekry zakrytou ubrouskem, máslo na talířku a plechovku kondenzovaného mléka, sůl a pepř. Podíval se na chlapce, ten vypadal jako omámený. Přinesl pánev z vařiče a vidličkou chlapci na talíř nandal opečený plátek šunky. Z druhé pánvičky nabral míchaná vajíčka a lžící přidal fazole. Nalil do šálku kávu. Chlapec k němu zdvihl oči. Tak do toho, povzbudil ho muž, ať ti to nevystydne. Co mám sníst jako první? Co chceš? Tohle je kafe? Ano. Na krekry si namaš máslo, dělá se to takhle, tak. Je ti dobře? Nevím. Jak se cítíš, dobře? Jo. Tak co je? Neměli bychom těm lidem poděkovat? Lidem? No, těm, co nám tohle všechno dali. Aha. No, asi bychom to udělat mohli. A uděláš to? A proč nepoděkuješ ty? Nevím jak, ale víš, přece umíš poděkovat. Chlapec tam seděl a upřeně hleděl do talíře. Vypadal zmateně. Muž chtěl něco říct, ale nakonec promluvil chlapec. Milí lidi, díky za všechno to jídlo a vůbec. Víme, že jste si to schovávali pro sebe, a kdybyste tu byli, my bysme to nesnědli, ani kdybysme měli hodně velký hlad. Mrzí nás, že jste to nemohli sníst vy a doufáme, že jste teď zaopatřený v nebi u Boha. Zdvihl oči. Šlo to? Zeptal se. Ano, řekl bych, že jo. Chlapec v bunkru nechtěl zůstat sám. Chodil za mužem sem a tam přes zahradu, když tahal kanistry s vodou do koupelny v zadní části domu. Vzali sebou i vařič a několik hrnců. Muž ohřál vodu, naléval ji do vany a přiléval vodu přímo z kanistrů.
Trvalo to dlouho, ale chtěl, aby to byla opravdu skvělá a horká koupel. Když byla vana téměř plná, chlapec se svlékl a rozklepaný si do ní sedl. Vychrtlý, špinavý, nahatý. Držel se za ramena. Jediným světlem byl zoubkovaný modrý kroužek hořáku. Tak jaký to je? Zeptal se muž. Konečně teplo. Konečně teplo? Ano. Kde jsi to slyšel? Nevím. Tak jo, konečně teplo. Umyl mu špinavé slepené vlasy, umyl ho mýdlem a houbou. Vypustil špinavou vodu a ještě na něj lil teplou vodu z kastrolu. Pak ho třesoucího zabalil do osušky a ještě do deky. Učesal ho a podíval se na něj. Z chlapce stoupala pára. Tak co? Zeptal se ho. Je mi zima na nohy. Budeš na mě muset počkat. Tak si pospěš. Vykoupal se a když z vany vylezl, přilil do vody po sobě prací prostředek a záchodovou štětkou namačkal do vany jejich páchnoucí džínsy. Seš hotovej? Zeptal se chlapec. Ano. Otočil knoflíkem na vařiči, ten zabafal a zhasl. Pak rozsvítil baterku a položil ji na zem. Sedli si na kraj vany a obuli se. Dal chlapci kastrol a mýdlo a sám vzal vařič, lahvičku benzínu a revolver. Zabalení do dek se přes zahradu vraceli do bunkru. Seděli na kavalci a mezi sebou měli šachovnici. Oblékli si nové svetry a ponožky, zachumlali se do čistých dek. Zapálil benzinová kamínka a z plastových šálků popíjeli Coca-Colu. Po nějaké době se ještě do domu vrátil vyždímat džínsy a pak je přinesl a pověsil, aby uschly. Jak dlouho tu, táto, můžeme zůstat? Dlouho ne. To znamená, jak dlouho? Nevím, možná ještě tak den nebo dva. Protože je to nebezpečný. Ano. Myslíš, že nás tu najdou? Ne, nenajdou nás. Ale mohli by. Nenajdou nás. Nenajdou. Když pak chlapec spal, šel zase do domu a vytáhl na trábu nějaký nábytek. Pak ještě přitáhl matraci a položil ji na poklop. Zevnitř ji přesně srovnal a poklop spustil na sebe tak, že nemohl být pod matrací vůbec vidět. Kdo ví, jaká lest to sice nebyla, ale aspoň něco. Chlapec spal a muž zatím seděl na kavalci a ve světle petrolejky si nožem z větve vyřezával napodobeniny nábojů. Pečlivě je jednu po druhé zasunoval do prázdných míst v bubínku revolveru. Nožem dal špičkám správný tvar a ještě je solí zabrousil a sazemi zamazal, aby vypadaly jako olověné. Když měl všech pět nábojů na svém místě, tak bubínek zaklapl, revolver otočil a prohlížel si ho. I takto zblízka revolver vypadal jako nabitý. Odložil ho a vstal, aby zkusil, jak schnou džíny, ze kterých nad kamínky stoupala pára. Kdysi si do revolveru schovával hrstku prázdných nábojnic, ale už je dávno neměl, tak jako ty ostatní věci. Měl je nosit v kapse, nezbyla mu ani jedna. Napadlo ho, že kdyby nábojnice měl, mohl by je naplnit prachem z patron 45. Roznětky by nejspíš pasovaly, pokud by se mu podařilo je vyndat a nepoškodit. Nožem na otvírání krabic by náboje přibrousil do potřebné velikosti. Vstal a ještě jednou prošel veškerými zásobami. Pak zhasl lampu, plamínek napřed trochu zablikal, dal chlapci pusu a vlezl si na druhý kavalec pod čisté deky. Naposledy se podíval na jejich oázu, mihotající se v oranžovém světle kamínek, a pak už usnul.

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hajkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se staží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Oval dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně

0: noc s hvězdou.
1: Kdybych měl seřadit dopravní prostředky podle svého citu, dal bych asi na první místo auto. Snad protože je ovládám a že jsem je ovládl kdysi. Já, jehož technický vývoj, jak říkávám, skončil u skoby, jsem ovládl auto. Jsou ovšem chvíle, kdy auto ovládne mne, kdy jaksi nabude vrchu a kdy některý z jeho vrtochů zaútočí přímo na mé nervy. A to jsou jenom chvilky a nemá význam měnit pro ně svůj citový vztah k autu vůbec. Já jsem dostal svůj řidičský průkaz o něco později než auto. To bylo tak. Jednoho dne jsem se vydal se svým kolegou Jirkou Pikem z Městských divadel pražských, abychom se přihlásili do autoškoly. Přihlásili, nic víc. Čekali jsme tedy. Čekali jsme, že budeme zapsáni, že nám oznámí, kdy se koná první hodina výuky. Ale přítomný učitel nás vzal do vozu zaparkovaného před budovou a přímo na místě nám začal vysvětlovat, že toto je volant a toto naopak brzda. Byl jsem absolutně nedotčený jakoukoliv znalostí v tomto směru a bylo mi divné, že volant je pouze jeden a brzdy tři. Teprve pak mi vysvětlil, že nejde o tři brzdy, ale jedno, že je spojka, druhé plyn a třetí teprve brzda. Dnes už to vím, dnes už dokonce vím, co to je a užívám těch tří pedálů většinou správně. Ale přece, když někdo něco opravuje a řekne mi, prosím tě, sešlápni mi spojku nebo přidej mi plyn a já mám k jeho vozu jen tak přistoupit a jak si ve stoje zvenku položit nohu na to či ono, zaváhám. Přiznávám, že zaváhám. Sedím-li za volantem, dělám to automaticky a mechanicky. Seděli jsme tedy ve voze. Učitel, Jirka Pik a já, a on vysvětloval i funkci kontrolní žárovek na palubní desce a další složitosti. Pak mě posadil za volant a povídá, nastartujte. Šlápněte sem, tuhle nohu teď trochu uvolněte, držte volant. A vůz se rozejel. Já, který jsem přišel, abych se dal zapsat, jsem řídil vůz, a to ulicemi Smíchova, kde v téže chvíli jelo vozů víc, a to, jak se mi v té chvíli zdálo, dokonce tisíce vozů. Byli všude. Míjeli mne, potkávali mne, předjížděli mne. Z jedné strany vyjel trolejbus, ale v té vteřině jsme stáli. A instruktor povídá, to by byla rána. Kliďas, veliký kliďas. Jel jsem. Dojel jsem až někam pod Barrandov. Pak to vzal Jirka Pik a já ještě v noci hledal chodidlem v posteli spojku, plyn a brzdu. Moje první auto byla pak Octavie. Nazvali jsme Jakubem a u tohoto jména zůstalo. Pak to byl Saab a Jakub se tedy změnil na Jakobsena, přičemž nevím, jestli je to správný švédský výraz pro Jakuba. Pak to byl Renault a tedy Jacques a dneska Simka, takže opět Jacques, čili Jakub čtvrtý. S Jakubem prvním, tedy s Octavií, jsem byl ve Francii. To byla zvláštní etapa. Měl své vrtochy Jakub tehdy a na jedné z dálnic nám ulítla kapota. Dala se pak zasadit, ale bylo tomu zapotřebí asi 6 nebo 7 pohybů ve správném pořadí. U benzínových stanic jsme tím budili značnou pozornost a v servisech se dokonce svolávali mechanici, protože nikdo z nich nechtěl tuto podívanou zmeškat. Ještě jednu zvláštnost měl tento vůz. Když jsem zastavil a čekal na zelené světlo, událo se v něm něco, čemu jsem nerozuměl. A když jsem pak na jedničku vyjížděl, skočil vždycky dopředu prudkým pohybem a současně se ozval klaxon. Bylo to pěkné. Zejména v ulicích Paříže, kde jsem čekal ve 4 stupů jiných vozů, jejichž řidiči se okázale nudili. Pak naskočila zelená, já vyrazil, zatroubil a získal předskok, protože ostatní za mnou zírali a zapomněli se rozejet. Byla to krásná cesta. Jeli jsme pak na jih přes Orleán, mířili k Provánci a Jakub se choval skvěle. Měl sice, jak říkám, své podivnůstky, své vrtochy, ale co pak člověk je nemá? Vzpomínám na ten svůj prvotní úžas, když vůz v mých rukou se rozejel. A co si jako ozvěnu tohoto pocitu prožívám snad vždycky znovu. Vůz jede. Ten, kdo od malička toužil po motoru, ten, kdo motoru rozumí a má k němu vztah, tohle nemůže pochopit. Jede, myslí si, no a co má být? Tak to má být, tak to být musí, protože mezi součástkami se odehraje toto a toto a tak. Už několikrát se mi pokusili vysvětlit, cože se odehraje mezi součástkami, aby to jelo. A cože se mezi nimi stane, když to nejede. Vyslechnu ten výklad a nepochopím. Osvojil jsem si takovou vlastnost, že v případě výkladu, kterým nerozumím, jak si vypínám hlavu. Slyším i nadále hovořící hlas, ale je to jen a jen zvuk. Nedělám to z nezdvořilosti, ne, z pudu sebezáchovy. A omlouvám se všem, kdo ke mně takto hovoří. Mohl bych vyjmenovat několik částí motoru, auta vůbec, ale sotva bych je asi našel. A kdybyste je přede mne položili sami o sobě, netušil bych, odkud jsou. Nemám proto ani výčitky, ani komplexy. Myslím, že jiní to dovedou i za mne. Já zase za ně hraju večer divadlo a píšu povídky. Kdybychom všichni uměli všechno, nepotřebovali bychom se. Řídím rád. Jiní by museli posoudit za mne, zda dobře, ale já vím, že rád. Kdybych měl říci, čím je mi jízda autem, řekl bych především nejdokonalejší samotou. Pro někoho je prostředkem, jak překonat jistou vzdálenost a dostat se z místa na místo. Pro někoho je opojením z rychlosti, ale pro mne je to naprosté štěstí z pocitu absolutní samoty. Kdekoliv jinde mohu být zaslechnut, třeba jak si zpívám, jak si povídám, v autě ne. A tady si tedy zpívám. Mám velice obsáhlý repertoár. Od jazzu až po operu. Od folkloru našeho k folkloru dosud neobjevenému a pocházejícímu z neprobádaných oblastí Afriky či Tibetu. Tady si improvizuji svoje příští texty. Tady třeba napodobuji Jana Pivce. Jene, tisíckrát prosím za odpuštění, ale tady si třeba říkám verše z tvého Mefista. Tady projedu 50 kilometrů a mluvím v naprosto vymyšleném jazyce nahlas. Tady jsem sám. Jedině tady jsem sám. A chci být sám. Omlouvám se tím všem těm mávajícím na pokrajích silnic a chtěl bych jim taky říci, respektujte i to, že vás někdo nevezme. Nehroste za ním. Nepište svá prokletí na sloupy u silnice, včetně čísla vozu. Třeba má své důvody. A jestli moje důvody neshledáváte dost vážnými, snažte se aspoň omluvit. Beru obyčejně jenom vojáky. Voják, myslím si, spěchá, vždycky spěchá. Buď od své milé za svým důstojníkem, anebo od svého důstojníka za svou milou. To obojí je důležité. Člověk není jenom jezdec, je taky spolujezdec. Jede třeba s někým v témž voze, nebo ve svém voze vedle mnoha jiných. A měl by na ně myslet. Neměly by vznikat nesmířitelné tábory, třeba mezi chodci a řidiči. Chodec se často zlobí na řidiče. Někdy právem, většinou neprávem. Ale je to taky tím, že chodec většinou nezná práva řidičova ani práva svoje a svoje povinnosti. Nestraním řidičům, ale ono je to tak. Každý řidič je taky někdy chodcem. Ale ne každý chodec je taky někdy řidičem. A tak častěji, věřte mi, že častěji myslí řidič i za chodce a na ně, než chodec na řidiče. Každý z nich má své oči ve své hlavě. A jejich hlavy se od sebe v mnohem liší. Ale v jednom jsou stejné. Jsou obě křehké a prorazitelné. A na to by měli myslet oba. Snažím se být řidičem snášenlivým. Nemám rád, když předjíždím a vůz v protisměru na mne z dálky bliká dálkovými světly. Když jsem v podobné situaci já a říkám si, že ten vůz v protisměru předjíždí dost riskantně, neblikám. Přibrzdím, abych mu pomohl. Abych pomohl i sám sobě. A jsem-li předjížděn, uberu. Učím se tomu. Učím se tomu, protože jezdím rád. A chtěl bych jezdit co nejdéle. A jezdit ve voze se dá jen se zdravými údy. A taky v tom voze, který zůstává pohromadě. A když mě někdy uvidíte, jak si klepu svými prsty na svoje čelo, chci tím říci, že ten blbec jsem já. Berte to jako gesto sebekritické a omluvné.

0: se z vinohrad. Nemá šanci nic neukrad. A z toho, co vymočil, vůbec nic nezúročil. Kolem zdi se courá, igelitku v ruce žmoulá. Do Kauflandu z Kauflandu, bez MHD těžko jdu. V očích žádná jiskra, jen ta igelitka. Čím se asi naplní, detektiv to nejspíš ví. Vyčerpaný, vycucnutý, vyšťavený, bez zájmu. Žádná sleva na nájmu. Jen a jen ta igelitka. Smutně okrasná to kytka. A to je celý. No tak vidím, že i v Olomouci jsou důchodci s igelitkama, bez jiskry v oku. Já mám aspoň za rohem, vy to tam neznáte, tam se nikdy dáme rande. Za rohem je taková prýma vinotéka, já tam velice ráda, my tomu říkáme knajpa, a to je takový perpetuum mobile, tam prostě denodenně odevří, no i o svátcích, prostě každý den. Když jsou svátky, tak je to třeba od 3 hodin odpoledne do 9, ale ve všední dny je to vždycky už od 12 do 10. Úžasný. Mám to hned za rohem. Tak, dáme krásnou píseň z našeho nového alba, který má název A tak si jdu, kde nás samozřejmě taky hraje víc. Je tam třeba i kytara nebo baskytara. Je tam třeba i violončel. To krásný CDčko právě tady ho dneska máme. A tohle je mimochodem moje píseň i s mým textem.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice hvězda.
1: Na vlně

0: Noc plná hvězd.
1: A stařiček natíra jak konopnou niť včelým voskem mudrovali.
2: Tož vidíš, jaro už je tady v plné parádě. Všecko sa to podle plánu parkuje tak lůni. A ty už sa také delší dobu kocůňáš. Kdy máš tu svajbu?
1: Za 14 dní, však donde ty, ne?
2: Dondu, co bych nedošel. Aspoň sa zase jednu pořádně napiju a najím. Musíš sa ženit?
1: Nemusím, chcu.
2: No, to sa uvidí za půl roku. Příkladně můžeš vykládat, co chceš. Vždycky se ani zdálo, že se ani neoženíš. Jsi jak práchnivé dřevo. Dutnáš, ale nehoří. To bych nedělal. Aspoň se zase jednu pořádně napiju a najím. Musíš se ženit?
1: Nemusím, chcu.
2: No, to se uvidí za půl roku. Příkladně můžeš vykládat, co chceš. Vždycky se ani zdálo, že se ani neoženíš. Jsi jak práchnivé dřevo. Dutnáš, ale nehoříš.

0: Ta, no to víš, sova kanárka neuléhne. Lidé říkali, že když byl Cyril malučký, tož prej spadl do díže s těstem a od té doby měl rozum taky polepený. Chodil, jak kdyby měl v gaťách mlýnský kameň. Než zasel, tož ti druzí už měli dávno po žňách. Však aj v Láse byl taky divoch. Muchy ze žertesíňa. Do dneška nikdo neví, jak se to mohlo stát. Chodil s Tonku Vařajkovou a protože z lásky muchy nekapů, ale děcka na svět přicházají, tož jedného dňa, že moc zjíbit svajba. Ale Cyril sa k žení neměl, a to štata si dali židlík slivovice na guráš a že věc uvedou na pravou míru. Zavolali syna svého rodného do izby, chvílku pokašlávali, posmrkovali, hnedka se poškrábali za krkem a hnedka zase na druhém konci páteře. Když už se poškrábali aj na dlaní, která jich začala svrbět, začali.
1: Tož počúvaj, Cyrile, tento, když jsi to tak po tento, to se tento nedá nic dělat. Já ti to ne tento, však jsem nebyl také nějaký tento. Ale Hergot, když ty nemáš nic, jenom roztrhané a patentované tento, z kterých ti leze holá tento a Tonka má už šilgaj, jenom to tento, to si to vy tento jak chceš. My ti z mamu do tého netento, ale nejak se z tého vy tento musíš. Kruci, zeber se a jdi tento na fáru, ale hnedkaj, aby si lidé ne tento, že jsme nejací tento.
0: Cyril bafal z faje a hleděl do jedného fleku. Nakonec přece jenom k svajbě došlo, ale Cyril byl tak dohůkaný, že nevytáhl faju z huby a šel s ní aj do kostela. Krůci to byl ženich. Ale sotva šlápl na první schodek, Tonka mu faju z huby vyškubla a strčila si ju pod fiertoch do kapce. Když spolem klečali u oltáře, tož najednou suseda Pelejštěna sebou škubla, jak kdyby dostala žihadlo, drcla moju a šušká jí do ucha.
2: Kačo, podívaj se na tú Tonku. Víš, a když jsem se vdávala, také jsem byla nedočkavá, ale že by se nezní kůřilo, to teda nemůže nikdo říct.
3: Rozloučili jsme se s tím, že se za 14 dní na mojej svajbě s Endem. Došli vyfíntěni jak starší družba, v novém lajbli, s veržinou v kůtku a už ve dveřách zvěstovali.
1: Tož také jsem ti došel zavinšovat, však mě znáš, že kolem toho moc řeží nenadělám. Kdo chce kam, pomožme mu tam. Lutovat já nebudu. Když se zoženil, bude ti dobře. A dobře ti tak, trůbo. Podívej se na mě. Jenom to fajčisko smradlavejně ostalo a ušiska mám zvěsené jak pastýřůj bufín. A také jsem se stavěl jak holub na věži. Když jsem s ním začal chodit, tož bych jubí lásku zedl. Dneska je toho lutu, že jsem to neudělal. Před svajbou kolem mě poletovala jak roris a i tak pískala.
4: Matušku sem, matušku tam.
1: Jenom mě ofukovala a oblizovala. A když jsem se nějaký čas po svajbě vrátil později z hospody, tož jak mě usmíkla, překotil jsem policu a i s hrncama hned bylo půl výbavy v sakroch.
3: Upili z butelky vavřinečka a žalovali dál.
1: Však když jsem se oženil, tož mě po obědě aj hubu utíral. A jak mě u totka aj ucela, to jsem překusl špičku z fajky. Když jsme se vzali, hnedka i nás bylo v chalupě 10. Kača byla jedna a já jsem byl nula. A já tož, co se tebe týče, by se dobře oženil. Jenomže ta tvoja se špatně vdala. Vždycky jsem říkal, která si tě vezne, do smrti nebude lehko dělat. Ale nic se nestaraj. Povím jí, aby tě každý den byla jak koně.
0: Moc děláš.

spát a málo žrat, abys neměl růpy a abys věděl, že s ní máš znášat dobré a i zlé. A daj se k hasičom. Aspoň budeš mít furt po ruce helmu. Mohlo by u jednou napadnout, rozšlápat ti o golozňu nějaký ten kastrol. A tej svadební noci se neboj. To když já se zaženil, to jsme měli okna 3 dny zatlučené deskama a v izbě jak po zemětřesení. Však tenkrát jsem chtěl, aby ta noc trvala aspoň 3 měsíc, jak u těch eskimáků. A včírkaj, tak 1 do roka a to ještě musí být ten přestupný. A co se týče děcek, s tím se ponáhlejte. Pamatuj si, chlapče, že co se v mládí naučíš, bez stáří už nemůžeš dělat. A pamatuj si ještě tuto velikou pravdu. Láska je jak táto fajka. Ve 20 rokoch se nacpe, do 50 se kůří a potom se už jenom vytřepá.

povídám, milej pane, to nemůže bejt. Támhle sedí moje roští, nadělá z vás prejt. Jo, takovýho frajera seč

0: Noc s hvězdou.
1: Znamenitý tragéd Národního divadla Eduard Vojan byl člověk nepřístupný, ale přece mýval chvíle, kdy sám povolil vtipu uzdu. Za uměleckého svého působení u Pavla Švandy ze Semčic v Brně dávali tam kupce Benáckého. Vojan hrál Graciana a Hana Kubešová, později Kvapilová, představovala Nerisu. V soudní scéně přinese za doktora převlečená Nerisa list od doktora Bellaria, který má před výstupem své družky porcie přečísti. Mají vlastně čísti soudní sluha. Ale protože dopis je nesmírně obtížného textu, nařídil režisér, aby jej četla Nerisa. Slečna Kubešová v několika reprisách bezvadně přečla list, v němž doktor Bellario omlouvá svou churavost a nabízí za svého zástupce mladého kolegu Baltazara, jimž není nikdo jiný než za muže převlečená Nerisa. Jednou na ní nastražil Vojan past. Vypsaný dopis vyměnil za zcela podobný nepopsaný. Opatřil jej k nerozeznání podobnou pečetí a nařídil rekvizitáři list před výstupem herečce doručit. Stalo se. Graciano Vojan poučil kolegy o tom, co provedl, a těšil se na žert. Došlo k očekávané scéně. Dože zavelel přečíst dopis. Zradu netušící Nerisa sněla pečeť, rozhrnula pergamen a její vyděšený pohled spočinul na prázdném papíru, která měla chuděra číst spoustu textu, z něhož ani slovo neznala. Horko se jí hnalo do hlavy. A tu si povšimla usmívající se skupiny benátských šlechticů. Rychle přiskočila k rozjařenému Vojanovi a sladce zašveholila. Milí signore, buďte tak laskav a přečtěte tento list. Doběhnu zatím pro doktora Baltazara. Roztomile se uklonila a odběhla z jeviště. Vojan se zapotácel a počal pracně z boudy soukat text. Přiznal se, že prý ani při Hamletu se tak nezapotil.

0: Jděte hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info.

0: noc s hvězdou.
1: Lehneš, jdeš odsuď. Dáme do ruku. Kuš, lehni.
2: Ne, já jsem si ani nevšim. Vy máte pejska.
1: Neskákej, sakra.
3: To je roztomilej pejsek, takový podlouhlej.
2: Josefčík, vidíte?
1: Ne, to je pejsek gestapáček, kříženinka, parchantíček, bastárdek.
4: Aha, potvůrka, mizerná, holomek, dobyteček.
1: Stvůrčič.
4: Jo, zralej pro šibeničku.
1: A jak pak se ten pes jmenuje?
4: Himmler.
1: Blbý jméno, co? Ne, myslel, že ho volám. Jdeš, lehni si.
4: Blbý jméno.
1: Blbý jméno, ale nezapomene se, Himmler.
4: Pacem, ty Mrško. Kouše.
1: Jo, on je steklej, ale za to je policejní.
4: Takovej parchant, vořech.
1: No, to je tajnej policejní, aby ho nikdo nepoznal.
4: Ale prosím vás, vy jste měl přece chrta, nepletuli se.
1: pletulice. To nebyl chrt, to byl původně Bernardin, ale zhubl.
4: A už ho nemáte?
1: Nejde nikdo?
4: Co je?
1: Nekřičte, aby nás ten gestapáček neslyšel. Je to svině pes.
4: A co pak se stalo s tím Bernardinem dříve chrtem, totiž opáčně?
1: Je v koncentračním táboře.
4: Ale no ne, pes v koncentráku. A co se stalo?
1: Ale to máte tak, u nás v domě bydlí Emanuel Moravec.
4: Počkej, to Moravec, to jméno znám.
1: A to je zná, to jméno zná dost lidí a taky ho nezapomenou. Tvář si taky zapamatujou.
4: No, ovšem, Moravec, kdysi plukovník a demokrat, nyní civilista a zrádce.
1: A ministr.
4: On je Moravec jako ten váš chrt Bernardín, totiž v obrácení.
1: Jak to myslíte?
4: No, ten váš pes byl Bernardín, pak zhubnul a byl chrt. Moravec byl původně plukovník, pak zběhnul a je ministr.
1: No jenže chrt a ministr se nerýmuje, to by muselo být chrt a ministrt. No a pak ten chrt je v koncentráku a ministr Moravec ještě ne.
4: No právě. A já pořád nevím, jak se ten chrt do toho koncentráku dostal a co s tím má co dělat ministr Moravec.
1: Tedy bytle v domě ministr Moravec, co to tež?
4: Prosím?
1: Tedy dům týž, kde Moravec a já a pes rovněž, co bydlení se týče, jsme.
4: Myslíte, jako že bydlíte v jednom domě s Moravcem?
1: Ano, a se psem, tak.
4: No, tak co?
1: No, že k Moravcovi chodí porád do bytu Němci, no.
4: A pochopitelně nosej mu ty dekrety o zavírání českých škol a on jako ministr vyučování je horlivě podpisuje.
1: No ano, zároveň mu za to podpisování nosej peníze.
4: Ovšem, aniť kuře zadarmo nehrabe.
1: Aniť Moravec zadarmo nezradí.
4: Pochopitelně. Tedy říkáte, že Němci k němu chodí. A co ten váš pes?
1: Teď právě. Pes. Pes stojí na schodech. Moravec, tedy ministr, jde okolo, tedy taky stojí chrt a okolo jde ministr. Moravec, Heil Hitler! A chrt nic, čumí.
4: Dobrý pes, dobrý chrt.
1: Ale
4: to se mi líbí.
1: Dobře.
4: Čumí, co?
1: Dobře, fajn. Čumí. Ale Moravec čumí taky.
4: Aha, ministr.
1: Ale nelíbí se mu to, víte? Že prej vůdce se musí zdravit a že prej se nikomu nebude utrpět žádný výjimky a prej chrt, nechrt, on jako tedy ministr, to trpět nebude, naučí mi ho psa zdvíhat pravou přední nohu na pozdrav, povídá Moravec.
4: On Moravec a naučil Moravec?
1: To byste se divil, naučil.
4: Ale
1: teď no. Je ministr vyučování, no, musí umět učit.
4: Popitelně ich ta.
1: Až jednou, když si zase Moravec ved na večeři nějaký Němce, ty pes stojí před domem, tedy čmuch, sleduje blondýnky, psí blondýnky, kráčející kolem, pes tedy záletník veliký, chrt. Moravec jde a Němci jdou a pes tedy čumí a najednou Moravec a Němci zvednou pravou ruku. Heil Hitler! Pes lek, naučený to měl, po pleci to a místo pravý přední na ně zved levou zadní nohu. No a teďka je v koncentračním táboře.
4: A co Moravec zrezavěl?
1: Ne docela, ale už je poznamenaný, už se na něj nemůže zapomenout.
4: No, řeknu vám, že to bude ošklivý pohled, až bude z Moravce strašidlo.
1: Strašidlo, je teď on už straší teďka, ne?
4: Moravec je strašný.
1: No a není sám. V Praze jsou dneska tři hlavní strašidla.
5: No ale co nepovídáte, tři strašidla v Praze?
1: No všem.
6: Temná noc
1: když nad Prahu se snese, Vltavu, když mlha přikryje. Vítr ustal, lísteček nehnese, strachem ani pes nezavíje. Praha spí a prašná brána zívá, monotónně šplouchá Vltava. Lampa skřípe, jak se v mlze kývá, a pod ní se šátrá postava.
6: Jak to divně blátem capká, je to dědek nebo babka?
7: Má nějak nos jako pták a míří na Václavák.
8: Pod plachetkou oba hnáty křivé jde k pomníku krále Václava.
1: Tam se modlí

0: bouřné noci, vichřice, když zkučí, ve štat parku láme větvový. Hrom za hromem, ozvěnou, když zvučí, holuby se buděj v podkroví. Přívalem von, kanály se dusí, kalná voda dre stavidlo. Ani pes nejde ven, když nemusí, pod peřinu vleze strašidlo. Jedno strašidlo však přece, lijákem se krade křece. Jak tak blátem ťape, z ručiček mu krev kape.
1: Drhne, meje, ale krev nesmeje,
0: ta krev tě prozradí, krkavče.
2: Zleje!
0: No, prátka se směje. Zleje. No tak je zlé, dobře, do roka a do dne, moravče. Houpá se hlava hloupá, o jednoho kotrapu zas bude míň v gestapu. A jak se houpe, očima loupe, neboj se, Emane, více tě nestane.
3: Vítr usnul, probudil se vánek, pod měsícem letějí oblaka, dřímou lány, dříme malý lánek, chalupy i statek sedláka. Kohout chrápe, slepice se budí, teletí se zdálo o vratech, vepř má hlad a v žaludku ho studí, něco chrochtá o erte platech.
0: Náhle strach probudí hlízu.
3: Hlízu?
0: Hlízu. A zarazí v hlíze mízu.
3: Mízu jste řekl.
0: Mízu. Z hrobu za márnicí vylejzaj.
3: Co?
0: Agrárníci.
3: Pro pána.
0: Neberaní.
3: Neberaní?
0: Ne, co jsme je znali.
3: Ale jděte.
0: Nějaký fousek a nějaký hrubý.
3: Aha.
0: Co chtěl Hitler, oni rádi vzali.

přes haličské pláně vane vítr zlý. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy. Letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře,

Postavím ti dům z bílého kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát.

0: Noc plná hvězd.
1: Cesta vedla empírovým salonkem, když tu náhle před námi vyvstal strýc Rudolf I. Seděl zabořen v ušátku.
0: Noc plná hvězd.
1: Cesta vedla empírovým salonkem, když tu náhle před námi vyvstal strýc Rudolf I. Seděl zabořen v ušáku a právě

Rudolf II. Houpal se na lustřisku, zavěšen vyprávěl. V tom lev huf na mě a už mi cupuje střeva. Ach, ňap, a už žvíká můj podvěsek mozkový. Ach, ňap, a víte, co mne zachránilo? Otevřenými dveřmi zasvištěl popelňas. Strýc unaveným gestem uhnul a opakoval otázku. A víte, co mne zachránilo? Zaujal jsem včas stanovisko nezúčastněného pozorovatele. A to mne zachránilo, dodal strýc na vysvětlenou a rozložil se na anionty a kationy.

cestu, sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je prebit, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je prebit, nevrací. A nesmí vám to nikdy přijít líto, kupte si auto a cucejte chyto, odreagujte se psychicky. Protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky.

0: Noc plná hvězd.
1: Drogí друзья, сейчас будет опера. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nun eine kleine Opera, Selbstbedienung, Samoobsluchat. Monsieur, Dame et Monsieur, chers auditeurs, une opéra Samoobsluchat. Opera bez ouverture, nebo ouvertury. Jaký máte vzdělání?
2: Došetří vaše nervy a došetří váš čas. Samoobsluha, samoobsluha, kdo nabízí konzervy, aby byl oběd bráz. Samoobsluha, samoobsluha, jen ráčte páni zákazníci k nám.
3: Vše, co mám, rád prodám.
2: Vše, co mám, rád prodám.
3: A co nemám, neprodám.
2: A co nemám, neprodám, dokud mu to velkou obchod nedodám.
3: Hle, zde jsou páni zákazníci, nuže rychle do práce.

0: Právě nám došla.
1: Když došla, tak to musí být.
0: Říkám, že došla, tak to být nemůže.
1: Když došlo, tak to být musí.
0: Nemůže.
1: Říkal jste, že došlo.
0: Došla mě to. Bíjeli vosoto.

0: toto heslo dám je, naše cíle jsou prémie.
1: Pane vedoucí, kde máte vejce?
2: Hele, zde jsou, kolik jich chcete?
1: Tisíc.
3: Vydaho, se si se strejce, kupuje vejce, a nevník jeden, že se nestydí, hamba mu.
1: Jen klid, soudruzi, vše vám vysvětlím.

Vy však nepřijete zkrátka, já od vás budu kupovat vejce a vy tak budete plnit plán. Já vám ty vejce zas budu prodávat a já budu plnit plán. Co chcete víc, než plnit plán vajec bez slepic? Ať plán sebe vyšije, my...

0: Co budeme dělat? Ztratil se Pišingr.
1: Pišingr.
0: Někdo ho asi ukradl.
1: Pišingr.

0: to znamená, že zas budou prémie.
1: Kupujeme.
2: Dost! Zavíráme a než opustíme krám, pomodleme se naší modlitbu.

0: Lízo, dobrou noc.
1: Dobrou noc, Pietro. Chtěla bych ti ještě říct, že tě mám moc ráda.
0: Já tě mám rád, Elízo.
1: A celý život je před námi, Pietro. Budeme mít dva syny. Jeden z nich bude rybář a ten druhý... Co myslíš, že bude ten druhý, Pietro?
0: Co myslíš ty?
1: Já myslím, že ten druhý bude hodný a tichý a bude to stavitel. Postaví u nás kostel a ještě za 200 let sem budou lidé jezdit a budou se na ten kostel dívat. A my budeme mít v tom kostele tu nejkrásnější hrobku.
0: Já vím, Elízo, všechno se ti splní.
1: Ale to už nám bude 90 let, Pietro. Ale teď bych chtěla...
0: Co?
1: Abychom ještě častokrát leželi vedle sebe v trávě. A abys pořád stejně rád svou hlavu skláněl k mojí hlavě.

0: Noc s hvězdou.
1: Vážení přátelé, budu vám vyprávět takovou malou detektivní příhodu, kterou mi vyprávěl jeden můj známý a kterou současně zažil loňského roku v Jugoslávii. On sám byl do této příhody tak trochu zapleten, takže celý případ bude věrohodný a...
2: Já bych si to chtěl jenom...
1: Prosím vás, co je tam? Tady musí být ticho, tady nemůžete rušit.
2: Já vím, že se nenechte rušit, já tady potřebuji nějakou informaci, takže se tady na něco ptám, to je hned, prosím vás.
1: No ale promiňte, teď nemůžete, tady probíhá program.
2: Já vím, že se nenechte rušit, já se tady jenom, já si chci něco zapsat, to je hned, prosím vás. A nebo kdybyste mi to řekl, třeba vy... Vy vypadáte dost informovaně, já potřebuji nějakou informaci.
1: No počkejte,
2: informaci.
1: Promiňte, já vám teď nemohu podávat žádné informace, tady se natáčí pořád.
2: Já vím, já jenom, cože se tu natáčí, říkáte?
1: Pořád se tu natáčí.
2: Ano, tak já si to jen napíšu, tak říkáte, že se tu pořád natáčí, ano?
1: Ale podívejte se, ne pořád, ale pořád, rozhlasový pořad.
2: Jo, pořád, rozhlasový pořad, aha, ano, ano. No. A to je, prosím vás, rozhlasový pořad do rozhlasu, ano?
1: No ano, do rozhlasu, ano, a proto rozhlas... jako tady nemůžete rušit.
2: Ne, to já nebudu rušit taky, samozřejmě, to já nebudu, to je, to se nebojte, to je... Vím přeci, že když se tady teď něco natáčí, že tady nemůžu rušit, že jo, to je samozřejmě. Mám přece rozum, ne, to je samozřejmě. To já si to jenom rychle napíšu, víte, a hned to bude, to je hned. To já si to jenom rychle napíšu.
1: Prosím vás, takhle dělejte rychle.
2: Ne, rychle, to já, to bude hned, jen se nebojte, to já zase, když píšu, tak to já píšu rychle, to se nebojte. No tak, někdy samozřejmě taky píšu pomalu, že jo. Ovšem, když vím, jako, že to kvaltuje, že jo, že to potřebuje nějak narychlo nebo tak. Tak to já píšu rychle, to se nebojte, to já píšu jak namydlenej, to se nebojte.
1: Prosím zase, vás, tak už si to konečně napište.
2: Vidíte, už to píšu, vidíte, že už to píšu, to bude hned. Tak dneska máme, dneska, to se nebojte, to je, víte, že vy jste tak trochu podobnej mojí manželce?
1: Ano.
2: Až na ten knír ovšem, víte? No,
1: dovolte, přece já žádný knír nemám.
2: No vy ne, ale moje manželka, víte?
1: Prosím vás, podívejte se, tady běží program.
2: Ne, už to bude, když vidíte, že už to píšu, už to bude. Tak dneska máme 1. dubna 1965. No vidíte, už to bude, to je hned. Jak ten čas letí, vidíte, už zase 1. dubna. Ještě nedávno byly Vánoce, už je zase 1. dubna. Toto letí.
1: Prosím vás, dělejte, vždyť vidíte, že tady probíhá program.
2: Ne, už to bude, vidíte, ještě jenom závěr, už to bude. No tak ještě, už to bude. No tak teďko máme, počkejte, kolik to máme, 20 hodin 30 a ten pořad se jmenuje, jak se jmenuje ten pořad, prosím vás?
1: Co s načatým večerem?
2: Co říkáte?
1: Co s načatým večerem?
2: No tak já ani nevím, asi pak půjdeš někam na pivo nebo ale. Co.
1: Podívejte se, to není otázka, to je název dnešního rozhlasového pořadu, jo, co s načatým večerem.
2: Jo tak to je název, já myslím, no, že se mi to ptáte.
1: Ale jako, ne,
2: to název, já rozumím, otázka. To je otázka, no, tak. Co značet tým večerem? Jo, a vaše jméno ještě, kdybyste měla skvěle řekl.
1: Ale no, tak to snad je jedno.
2: Ano, to je jedno, tak mi ho jen řekněte a už no, to bude.
1: Budín František.
2: Budín František. A teď, kdybyste se mě, pane Františku, tady ještě podepsal, prosím vás.
1: Na co to chcete?
2: Tady na ten papír se mnou, kdybyste se mě to...
1: Já myslím, jako na co chcete můj podpis, co si to tady píšete?
2: Jo tak, ale já si tady píšu takové alibi, víte?
1: Alibi?
2: Alibi, ano, ano.
1: Jaké alibi?
2: No, alibi. Alibi to je takové, ne, alibi, jak bych vám řekl, alibi, to je, když třeba potřebujete dokázat, jestli jste byl nebo nebyl tam, kde jste byl, tak abyste nebyl podezřelej, že byste byl někde, kde jste nebyl, tak musíte právě dokázat, že jste byl tam, kde jste byl. Víte, tomu se říká alibi, jaksi.
1: Podívejte se mě, nemusíte vysvětlovat, co je to alibi, to já přece vím. Nebo snad myslíte, že jsem hloupej, nebo co?
2: Ale to ne zrovna, no. A třeba se pletu, že jo, no člověk neví.
1: Podívejte se, mě by osobně zajímalo, proč si takovej alibi pro nic za nic píšete?
2: Pro nic za nic. Jak to pro nic za nic? Snad si nemyslíte, že bych si to psal jen tak pro nic za nic, prosím vás, jo? Ale víte, jak je důležitý mít někdy v zásobě takovýhle alibi? Já měl například kamaráda, ten neměl alibi a víte, jak to odskákal? Že to odseděl, pane. Nepak, pane, to je právě velice důležitý mít takovýhle alibi, že jo? Já si právě proto tady píšu přesně každou minutu, víte, kde jsem byl, proč jsem tam byl, co jsem tam dělal, jo. Co jsem tam nedělal, s kým jsem to nedělal, všechno. a kdo tam všechno byl, když jsem to nedělal. Všechno si to takhle píšu a nikdo mě nějak nemůže mít v podezření, že by něco...
1: Víte? Prosím vás, a to si takhle píšete?
2: Ovšem to si sem samozřejmě nepíšu žádný fakta, že jo?
1: Ano.
2: Ale jenom to, co se skutečně stalo, že jo? No prosím, jestli chcete, zeptejte se mě, řekněte nějaký datum.
1: Ale ne, no tak to na tom nezáleží.
2: Jen tak pro zajímavost, řekněte nějaký datum, minutu, já vám přesně můžu říct.
1: Ale no tak 3. května ve 14 hodin.
2: Prosím, vidíte, tady máte, hlejte, duben, květen, květen, 3. května ve 14 hodin, vidíte?
1: No ano.
2: Se mě zastavilo auto na silnici u Kotěhůlek, vidíte? Jsem zrovna jel autem na borůvky. Přesně.
1: Na borůvky?
2: Ano, ano.
1: Prosím vás, přece v květnu nerostou žádné borůvky.
2: No tak, to nevadí, ale stejně nejím, víte. No tak pojďte, tady, nebo tady to máte dál třeba 14.05, vidíte? Škrtám sirku, abych se podíval, jestli mám v nádrži ještě dost benzínu, vidíte? Přesně všechno třeba, že ano? Nebo tady máte třeba dál 14.30, že ano? Když se kouř poněkud ztratil, rašpluju si z hlavy přiškvařenou čepici, vidíte? Přesně všechno mám napsaný.
1: No,
2: no prosím, jestli chcete, zeptejte se ještě.
1: Ale ne, tak já vám věřím, no, to není tak důležité.
2: Tak pojďte namátkou, třeba to odevřu tady, helejte. Tak tady máte třeba 6. červen, helejte, řekněte si nějakou hodinu třeba.
1: No, v 15 hodin.
2: 15 hodin, vidíte? Jsem zrovna na zahradě v altánku, vidíte? Tady to máte 15.10, strkám hlavu do úlu, abych se podíval, jak se mě rojejí včely, vidíte? Přesně všecko třeba. No tady máte druhý den, že ano, třeba. Řekněte si nějakou hodinu třeba.
1: No tak v 21.
2: 21, vidíte, tady to máte. Vystupuju zrovna v cirkuse Klucký jako muž s obří hlavou, vidíte? Přesně mám všechno zapsané.
1: No, no.
2: A kdybych to ztratil náhodou, tak tady vepředu mám jméno a adresu, vidíte? Josef Šumferle, adresa.
1: Josef Šumferle?
2: Šumferle, ano.
1: Šumferle, Šumferle.
2: Takže...
1: To jméno je mi totiž nějaký povědom.
2: Yeah.
1: Jo, Josef Šumferle.
2: Šumferle, ano.
1: Teď si vzpomínám, totiž když jsem byl ještě u policie,
2: no?
1: Tak jsme tam hledali nějakýho Josefa Šumferle, no? Který byl podezřelý z vloupání do tamní spořitel.
2: Adresa?
1: Josef Šumferle.
2: Šumferle, ano.
1: Šumferle, Šumferle.
2: Takže...
1: To jméno je mi totiž nějaký povědom.
2: Yeah.
1: Jo, Josef Šumferle.
2: Šumferle, ano.
1: Teď si vzpomínám, totiž když jsem byl ještě u policie,
2: no?
1: Tak jsme tam hledali nějakýho Josefa Šumferle,
2: no?
1: Který byl podezřelý z vloupání do tamní spořitelny.

0: podezření. Když je to bylo, jste říkal?
1: Počkejte, to bylo nějak na mý narozeniny 20. dubna.
0: No, 20. Vidíte to, pane, abyste říkal pro nic za nic. Tady vidíte, na co takový alibi je dobrý.
1: No jo.
0: Teď si představte, kdybych to neměl. Tak cože jsem tam dělal, říkal, v kolik hodin
1: jste říkal? Podezřelý z vloupání do spořitelny. Počkejte, to bylo o půlnoci, 24 hodin.
0: Vidíte, pane, jste říkal pro nic za nic. A cože to mělo být, jste říkal?
1: No, vloupání do spořitelny.
0: Vloupání do spořitelny, no tak vidíte, tady to máte. No tak vidíte, tak to souhlasí, no vidíte.
1: Souhlasí!

0: Noc plná hvězd.
1: Hamlet, Oidipus král, kníže Myškin, Marius, Lélio. Chodili jsme spolu po těch lesních cestách nad lázněmi a já se vždycky znovu zastavoval a hleděl na něj. Mistr Eduard Kohout. Je to on? Je to vůbec možné, že jsem tu s ním, že se ho mohu ptát, že mu smím odpovídat, že spolu hovoříme, žertujeme, smějeme se, že spolu bydlíme v tom světlém domě jménem Panoráma na Stráni? Jakoby pro ty zdejší chvíle opustil svůj svět. Svět legendy, svět krve, bouří, jitřených ran a zmučeného ticha. Svět dramatické básně, na jehož palčivém mezi jsem kdysi stál, neschopen pohybu a slova. Nahlíže je dovnitř s úžasem, ještě dneska sotva sdělitelným. Mnohé vás předcházelo, drahý mistře. Viděl jsem dávno, už při svých prvních krocích směrem k jevišti, co všechno tady bylo. Hamlet, Oidipus král, kníže Myškin, Marius, strýzněný houkáním lodí, celá, jak se říká, éra, tvůrčí epocha a víc, víc. Byl jste mládím celého pokolení, jeho plamenem a jeho nářkem. Po prvním šoku, kterým prošlo lidstvo jako celek, po válce, která první, na rozdíl od všech předešlých, se dotýkala všech a všechny zranila, všem prozradila fakt o příští nedílnosti světa. Jste to byl vy, kdo za všechny, jak mnozí vzpomínají, jste s dýkou váhající nad hrudí vyslovil otázku základní a prvotní. Otázku pobytí či nebytí. Otázku, která už provždy přestala být otázkou jednoho člověka. Herectví pomíjí, se říká, a dílo herce končí s jeho odchodem. Ale já myslím, že to tak není. V tom velkém díle všech, kde nezáleží na povaze práce, na rozměrech jednotlivých účastí, zůstává ze všeho něco. A kdo ví, v co trvalého se mění pomíjivé a co z trvalého nenávratně míjí. Kdo ví, v co proměněna zůstávají slova rolí, kroky básníkovi, jimiž jste šel a gesta vašich rukou, které se plaše dotýkaly květin, lidí, prostoru a světla. A nás. Nás v hledišti. Mluvil jste za nás, neschopné svou trýzeň vyslovit. Znovu jste za nás kladl otázku prvotní a základní. Otázku pobytí či nebytí. Nám všem jste říkal, co to bytí je. A jakýže má půvab. Jaký smysl. Jaké poslání. Kdybych už nemohl myslit, verše psát, se životem bych rozloučil se rád. Jen zakaž bourci hedvábníku příst, i když se k vlastní smrti dopřádá. Nádhernou přízi souká ze sebe a neustane, pokud do rakve se neuzavře, kterou upřed sám. A teď jsem tedy s vámi v lázních, které jsou naší společnou a velkou láskou. Chodíme spolu po lesích, bydlíme v pokoji hotelu Panorama, kde jsme si vytvořili z našich svršků něco, co by pohoršilo i Augiáše. Něco, co by neuklidil ani Herkules. Na otomanu, u zdi, leží naše šatstvo, a to veškeré. Leží tu na jedné velké hromadě odplavek po smokingy. Ta hromada už ztratila svou rovnováhu a větší částí spadla na zem. A my tu denně hledáme a odtud vytahujeme tu kalhoty, tu vestu nebo šátek, podle společenské potřeby či nutnosti, která nám právě kyne nebo hrozí. Jednoho dne, kdy chaos už byl přílišný i pro mne, kdy bylo těžko oddělit jedno od druhého a jedno od druhého vůbec rozpoznat, jsem se vás zeptal, neměli bychom, mistře, uklidit? A vy jste mi odpověděl krásnou větou, kterou si od té doby často opakuji i nad jinými hromadami. Život, Mirku, je příliš krátký, než abychom uklízeli. Kolem je červen, jdeme loukou. Kolem nás chodí hráči golfu, slyšíme jejich hlasy, žartování, smích a volání. A přece kolem vás a s vámi, jakoby vanulo ticho. Líbezné ticho Bellegardských zahrad. A já se zastavuji a ptám se, je to on? Je přece léto, den? Stokrát si říkám, je letní den. A kde se tedy berou nad jeho hlavou lampiony a hvězdy benátského nebe? Je červen, louky jsou plné kopratina zvonků, s plavkami přes rameno míříme k jezírku v lese a já dva kroky za vámi slyším váš hlas. Mé rodné Benátky, buďte mi pozdraveny. Konečně dýchám za váš slastní vzduch. Jsou náruč otevřít noci s maskou ženy a dobrodiním hudby okřídlí.

0: ne, pravý mám, není nad Venecií, chval si svou kolébku a nejbližší svůj svět, něm vládnou zázraky. Vracím se plonk, zde jako markýz žijí, bylo mi 40 a je mi 20.
1: Bylo vám 40?
0: Jsem doma v rodišti v okolí.
1: Snad ano, patrně ano. Ale je vám 20 let. Po celou tu dobu, co vás znám, je vám těch 20 let. Ne, neberte to prosím jako lichotku a zdvořilostní frázi. Vy přece víte, že jsem nezdvořák a spíše hrubián než lichotník. Je jiné léto. Jsme na Lopudu. Je nás tu herců celá skupina a jedeme, jako dnes to vidím a slyším, na malém člunu na jakýsi výlet na ostrov Mljet. Jsme daleko od obou břehů. Všichni jsme unaveni vedrem. Někteří mlčí, jiní usínají, ale vy v očích dálku moře a modrou dálku času, které jsou obě vaším domovem, stojíte na přídi a zpíváte. Na hlavě široký slamák, na sobě pruhované námořnické tričko.
0: Já na vojnu se dal pro krásnou plavou lásku. Já na vojnu se dal pro krásnou plavou lásku. A ne pro prsten snad, ten mám ještě dál.
1: A je vám 20 let. Jsme v Dubrovníku, stoupáme po schodech vytesaných ve skále, v modravém přítmí večera tu stojí chlapci s rozžatými loučemi, vcházíme na nádvoří té krásné staré tvrze Lovrienac, kde se ten večer hraje Hamlet. Tak mnohým to tu vyvolává pocit Elsinoru. I tady jde o hrad vysoko nad mořem. Ale já se při tom představení dívám na vás a slyším, doslova slyším, jak ve vás zní a jinak ony verše. Jak vámi stoupá rostoucí hrůza toho prince. Jak se chvějete pod vahou jeho osudu jak nástroj v sále plném hudby. Nástroj, který v té chvíli odpočívá a přece zní. Nemůže neznít. A je vám 20 let. Jsem s vámi na jevišti. Přišel jste na chvíli mezi nás a my vás vlákali do svého představení. Prošel jste letos na jaře svým jedinečným výročím. Výročím, jakého u nás ještě nikdo nedosáhl. Jste plných 55 let ve službách naší první scény členem Národního divadla. Přišel jste tedy na jeviště mezi nás a spolu s mými žáky Darebáky a se skupinou Český skifl jste si zaspíval tři krásné staré písničky, jednu dokonce vlastní, slovy i nápěvem. Stál jsem opodál, jako vždycky, když se zpívá, vyřazen z tohoto druhu projevu naprostým nedostatkem hudebního sluchu. Stál jsem opodál, díval se na vás a prolínala se mi ta nejrůznější data našich setkání. Kolik vám kdy bylo, nevím. Vědět jsem nechtěl, vědět nechci. Ale teď je vám 20 let.

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Před podpisem memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem se zamýšlíme nad příčinami vítězné porážky Washingtonu ve válce proti Perzii. Je totiž třeba šetřit optimismem. Teherán se nerozsypal a ukázal svoji sílu na světové mapě. Židovská lobby pak naproti tomu přivedla Američany do propasti. Přesto se zdá, že Američané s Íránci směřují k ceremoniálnímu podpisu o ukončení bojů a otevření 60-denní lhůty k dalším diplomatickým vyjednáváním. Dále pak, a to především pro nás, k otevření Hormuzského průlivu a uvolnění tak obchodu s ropou a dalšími produkty. Je však až neuvěřitelné, jak Američané opět podcenili schopnost Perzie využít své nerostné bohatství jako vyjednávací páku, v jejím důsledku se významná část světa stala jen bezmocnými rukojmími tohoto válečného dobrodružství pod taktovkou státu Izrael. Člověku přece, aniž by byl vojenský strateg, musí být už jen při letmém pohledu na mapu jasné, že uzlovým problémem i klíčem je zde zcela jasně průchodnost obchodních cest Hormuzským průlivem. Američané se prostě opět spálili a nyní budou nuceni platit. I tuto válku v Perzii tak nakonec prohráli, přestože Donald Trump tvrdí opak. Více nám však o tom píše Ivo Strejček.
1: Na stránkách protiprout.info.

0: noc s hvězdou.
1: Když uhlédnete toho čapatého vtáka s rozplesknutým zobákem, najisto by vás nenapadlo, že taký kůštěk ledva na jedno pojezení může aj člověka připravit do chalupu. Ale už se tak stalo. Tože jak už to bývá, skoro jim v každé chalupě krmili před hodama hus alebo kačenu. No a Jurovi Hrodkovi se jednou do rána tento masný vták z klece vypařil. Když to zjistil, začal létat po dvoře a co vidí, kačena natahuje krk z klece u sousedů. Dverca vrzli, druhé bácli, Jura láp kačenu za krk a hýbaj s ní dom. Bůhl s ní do klece, sedl si na kladu a zapálil fajku. Čučál do zemi a mrkotál jak koza.
2: To vím, kačenku a překrmenou. No pravda, inší by ti ani nešmakovala, pískořu zlodějský. Hej, mám to pěknou žůžel za sousedů.
1: Co tak lamentoval, zase i dvěrca vrzli druhé bácli a na dvůr vletěl soused Matuš Luskačka z řečů.
2: Na počúvaj, Juro, co je sluka ženu? Co by mělo být? Je moja? Ukradl z něj.
1: Matuš klidno vytahl kačenu z klece a vlékl ju dom. Ale to tak na Juru. Vyletěl jak zajíc z pilecha a hnal se po kačeně. Začali se o ňu táhat a když protestovala svojím ga, zavrčál Jura.
2: Drž zobák, ty do toho nemáš co mluvit.
1: Chytil za krk Matuš za nohy a točili se po dvoře a kočky v díži. Jura řval na Matuša, Matuš na Juru a kačena na oba. Když už měla jazyk vyvalený jak štruplu a polovičku péří oškubaného, zapackoval Matuš oškopek a kačenu pustil. Jura smí ke špálku láb obušek a kačenka sa odebrala do kačeního ráju. Hodil k plotu, kde sa natáhla jak po dobrém obědě a klidno si zapálil fajku. Matuš si také zapálil fajku a pravil.
2: Juro, jak ťa mohlo napadnúť, že je to tvoja kačena? Kačena ja kačena. No zapomeňme na to, jsme lidé chybující. Dáš mě 50 korun a budem kvit.
1: Jura mlaždil jazyčískem o podnebí, jak když švába dřevákem na stěně zabije, a zařval.
2: Ha? A pár liskanců bys nechtěl, ty zlodějů? A usaber, nebo dostaneš taký virgajs, že ti už žádná rajfazinka nepromění.
1: Matuš věděl, že Jura divočák, to se dlouho nebavil a odešel. Za nějaký čas dostal Hrotek upomínku od advokáta o zaplatení kačeny. Nedal nic. Dostal druhou, třetí a zas nic. Tož žaloba. Soud, odvolání, soud a furt dokola. Soudili se skorem půl roku a dopadlo to tak, že Jurovi prodali rolí za 30 000 korun v exekuci. Ale největší neštěstí bylo, že ho koupil Matuš Luskačka. Když jel jedného dňa na kúpené roli orat, čekal tam Jura z flintu a přivítal Matúša.
2: Kruci, jenom sa opovaž na tú roli stúpnúť, tož ťa rozstřílám na lunty.
1: Matúš, kterému sa strachem rozklepali zuby, jak lúkote ve vyschlém tragači, práskl do koní a jel do dediny pro policajta. Za chvíľku byli zpátky a co sa stalo po úředním vyzvání policajta Šable, sme sa dovedeli až u súdu. Pán soudci přečtí protokol a potom záznam z policajtového notesa.
2: Dňa tolikátého a tolikátého vyzval mě občan Matuš Luskačka, abych použil své úřední moci a zakročil proti občanovi Jurovi Hrodkovi, který pre jeho ohrožoval na těle flintu. Že tady šlo o rušení držby a občan Luskačka měl strachy plné gatě, dostavil jsem sám na místo činu a žádal jmenovaného Juru Hrodka, aby pole opustil. On mě řekl, aby ho polúbil vřit. Když se tak stalo, chtěl jsem použít své úřední moci a zavést ho do obecní šatlavy. Jmenovaný Jura Hrotek na mě jako na úřední osobu položil ruku, uškubně z blůze, kapsu aj s metálama, čepku vrazil na uši a pendrekně hodil do turkyně s prohlášením, že takých veteránů, jak jsou já, zežere při špatné chuti aj 15. Pán sůdci zakrútili hlavu a pronesli.
3: Hradku, už toho mám akorát dost. Lesti si myslíte, že takové pán, jak jste vy, neskrotíme? To jste se zmýlil po druhé. Měsíc vězení nepodmínečně s jedným postem.
1: Jura zahučál pod nos.
2: Ale z té roli sklouzat nebude. Tomu dám písemně.
1: Hlava tvrdá jak dub, ale dutá jak ladinét. Nedaj bože, aby sa jednou hrotek dověděl, že tu kačenu vyměnil jejich Francek za flašu slihovice.

0: Noc plná hvězd.
1: Někteří lidé snad již při vstupu na tento svět si nesou velikou lásku k nějakému povolání, jemuž potom věnují celý svůj život. U mne to bylo divadlo. Jelikož jsem se narodila v minulém století, v roku 1871, nevybrala jsem si to asi dobře, poněvadž tenkrát slovo herec, jak se na venkově říkalo aktér, znamenalo komedianta a člověka, který se uhýbá práci. Ale žádná moc mě nezadržela, abych mezi ně neodjela, protože jsem slýchala, že u venkovských společností je nejlepší škola pro herce. Opustila jsem tedy Prahu, všechny své doma a vyřadila se tak z rodiny. Dlouho mě nemohli odpustit hanbu, kterou jsem jim udělala, utéct ke komediantům. V roce 1896 jsem se provdala za hodného muže a vychovávala děti jedno po druhém, jak přibývali, a nebylo jich málo, bylo jich 6. Byli jsme u venkovské malé společnosti a cestovali každých 14 dní ze štace na štaci, jak jsme říkávali, a v duchu Tylově a jeho šlépějích rozdávali našemu lidu na vesničkách a v malých městečkách to nejkrásnější. Lásku k naší drahé vlasti a rodnému jazyku. U společnosti žili jsme opravdu jako jedna rodina a snášeli pohromadě všechno dobré i zlé.

Opona spadla a vrátila jsem se do skutečnosti k své rodině, která byla druhou polovicí mého života. A nebylo málo té práce. Ráno zkouška, uvařit oběd, nachystat, vyžehlit šaty do divadla, večer pak uspat to nejmenší děcko, než jsem odešla. A kde bylo praní prádla, spravování, pakování beden, když se tak často cestovalo? Přiznám se vám, že při veškeré té práci sílila mě jen myšlenka na večerní představení. Až se ocnu zase v divadle a na ostatní svět zapomenu. A často jsem také, když byly děti ve škole, a to malé usnulo a já měla chvíli ticha pro sebe, přemýšlela o tom, je-li možné, aby se mě někdy splnila všechna ta moje tajná přání, o nich jsem už v mládí při té své veliké lásce k divadlu snívala. A vidíte, dočkala jsem se. Dlouhá to byla doba. Celých 60 let. A tu bych vám ráda, moji milí posluchači, pověděla některé krásné chvíle z těch vyplněných snů. Osud mne žádných ran neušetřil. Léta ubíhala, plynul rok za rokem, až jsem se dožila osmdesátky a slavila jubileum. Dříve však musím vzpomenout na nejtěžší ránu, kterou jsem v roce 42. utrpěla. Na smrt mé milované dcery Anny Letenské. Zlatou mojí Andulu, jejíž umění bylo uznáno a oceněno, kterou pro její bodrou povahu a humor měl každý rád, zběsilí nacisti umučili v plynové komoře Mauthausen. Ani hrob nemá chudinka. Po téhle kruté ráně začaly se konečně vyplňovat mé dávno toužené sny. Nejdříve v roce 51. v Českých Budějovicích jubilejní představení 80 let života, 60 let u divadla a 30letý pobyt tamtéž. Hrála se znovu vzkřísená Jiráskova Samota za přítomnosti mnoha vzácných pražských hostí, kde byla oceněna moje životní práce nejen krásnými slovy, ale i dary. Na to v Praze v Tylově divadle v dubnu žatevní představení Samoty, které jsme na celé čáře vyhráli. A ještě jednou v sezóně 52-53 Samota v Tylově divadle, a krátce na to jsem byla pozvána zprávou Národního divadla, abych hostovala v Samotě za ochoravělou paní Dostálovou. A tady bylo vyvrcholení. Tady se uskutečnil ten největší sen mého života. Hrála jsem na první naší scéně v Národním divadle, na které jsem se

Kdybych dovedla, chtěla bych vypovědět všechno to krásné, co jsem zažila ten večer při hraní té milé staré mámy Vejrové. To se však povědět nedá. Takové chvíle se mohou jenom procítit. Byl to nejkrásnější večer mého života. Splnění všech mých snů. Byla to odměna za všechny ty oběti a lásku, kterou jsem divadlu věnovala po celý svůj život. 6. prosince v témže roce byla jsem pozvána opět do Národního divadla zahrát ve svém představení Jiráskovy Vojnárky starou Havlovou. Zase pro mě nová radost, nové nadšení a duševní omládnutí na několik příštích let. Po představení jsem si v klubu Národního divadla se všemi starými, milými přáteli a hlavně s milým Smolíčkem zavzpomínala na dávné, těžké doby u divadla a upřímně se seznámila s mladšími, kterým snad až neuvěřitelně znělo moje vypravování. A nakonec ještě v Mánesu nečekané setkání po 30 letech s Vašíčkem Vidrou. Když mě spatřil, popadl mě do náruče a stiskl on, takový silák, a já, malá nepatrná, že jsem ani dýchat nemohla. A pak jsme se posadili a jako veliký pestrý vějíř otevřel se před námi konec minulého století, kdy jemu bylo 19 a mně 24 let. Viděli jsme se zase jako divadelní a životní zelenáčci, mladí, plní elánu, plánů a snů. Jako na kouzelném koberci létali jsme z místa na místo, od člověka k člověku, od události k události a věříte, že jsme oba plakali slzami radosti a teskných vzpomínek? A byly to vzpomínky poslední. Už jsme se nesešli. Předešel mě. A v té chvíli, co jsme byli pospolu, byla bych nejraději začala všechno znovu. Třeba bych věděla, že ten můj život nebude o nic lepší a pohodlnější, než byl ten, který jsem žila. A vy mladí, kteří jdete za námi, milujte divadlo jako my staří z celého srdce a přinášejte mu i ty nejtěžší oběti. Přesvědčila jsem se, že pomalu se vám ani nechce věřit, jak těžko se žilo za čeledního řádu. Jak tvrdě jsme museli bojovat o každé české slovo, jímž jsme z jeviště posilovali klesající a malověrné. Já nejsem žádná hrdinka, ale mám zkušenosti mámy kupy dětí a mohu vám povědět, jak se divadlo hrávalo, za jakých podmínek. A poprosit vás, abyste si uvědomili, že dnes na vás nikdo nechce, abyste bojovali za uplatnění a za existenci divadla. Nemusíte se také zapírat, prodávat a slevovat ze svých velikých cílů. My jsme tehdy, pravda, upravovali cestu českému divadlu. Upravovali jsme ji vám, mladým, ale neměli jsme přímý vliv na celé české divadelnictví, na jeho růst a rozkvět. Dnes už ve většině případů lidé nechodí k divadlu jen tak z laciné senzace a módní výstřednosti. Dnes tam chodíte za prací, která je mnohdy těžší, než si nezasvěcený dovede představit. Stejně špatným výstřelkem by však byla víra, pohodlný a laciný život u divadla. A tento dojem někteří ještě mají, ale když se jim daří, že je divadlo živý a oni mu jako protihodnotu odvádějí míň než nic. A tady bych těm divadelním darmojedům

přála, aby prožili několik neděl u dřívější venkovské společnosti. Nesmíte zapomínat, že divadelní dráhu mohou nastoupit jen opravdové talenty. A to proto, že herec má na jevišti veliké poslání, že je mu svěřen veliký úkol vychovávat a vzdělávat, vést a řídit. Divadlo je těžký boj a je třeba vybrat jen zdatné a silné a těm dát do ruky zbraň. Věřím ve vás, mladé, protože ve vás vidím budoucnost té práce, již jsme začali a tak dlouho se jí prokousávali. Vzpomínky na můj divadelní život, na celou tu dlouhou, někdy krušnou cestu jsou krásné. A chtěla bych se dělit o ně se všemi lidmi na světě, otevřít jim své srdce, protože je mám ráda. Dobře víte, mladá máma má ráda své děti. Babička už raději vnoučata a prababička zase ty nejmladší. A já mám všechno, děti, vnoučata i pravnoučata a mám je ráda. Ale mám také ráda ještě tu celou velikou rodinu diváků a posluchačů, pro které jsem žila a hrála a pro které bych chtěla ještě hodně, hodně dlouho hrát a vyprávět.

pane bože, ani tyč. Říkám si, důby zlaň ézl, kam si to vlezli pryč. Temný kout, tohle města to mě mohlo napadnout, že mě tu někdo strestá, vole, tady je mi nové pole. Dežuje borec, sune se jak ledo borec, tup, tudu. A já mám luk, se pivem na melu a pak tudu. Temný kout, milá slečno, to mě mohlo napadnout, že je tu nebezpečno, slova, slova.

Mí vlasy zrezlí, mi za ty roky slezly, mám pleš. Dežo se šine, říká mi skine, kam deš. Temný kout má pleš, se leskne, to mě mohlo napadnout, že mi tu někdo pleskne, bubu.

0: Noc s hvězdou.
1: Máme jistou možnost jít přes most, dáme jí přednost dámě. I když je to jen ponton, tak nám velí bonton a na břehu pak nabídnout jí rámě. Vzhledem k tomu, že tato část písně je základní pro pochopení části další a vzhledem k nestejnému inteligenčnímu kvocientu posluchačů je naprosto nezbytné jí opakovat. Vyspělejší posluchači si mohou zatím něco sníst. Máme jistou možnost jít přes most, dáme jí přednost dámě. I když je to jen ponton, tak nám velí bonton a na břehu pak nabídnout jí rámě. Následuje refrén písně, který bývá kadlubem celého písňového útvaru.

ať klidně stoupá, vždyť bezpečný je most. Šabadadadada, třeba že motor, však motor velí dost. Následující instrumentální mezihře, která je harmonicky zcela totožná s refrénem, jak se ostatně sami můžete přesvědčit. D-mol, G zvětšený C-dur, G zvětšený C-dur, G zvětšený C-dur, H-dur, B-dur, A7, D7, G7 a zase E-mol, S-mol, D-mol, G zvětšený C-dur, G zvětšený C-dur, G zvětšený C-dur, H-dur, B-dur, A7, máte to? D7, G7, možná, že jste si vůbec nevšimli, že se přitom nedívám na ruce. C-dur, G zvětšený, jsou v tom letadřiny, G a tak dále. Ale pojďme dál. Tedy v této instrumentální mezihře si zopakujeme něco písmen z jazzové abecedy. Tak například sket. Šabadab.

podobně. Dalším velice často užívaným kořením v jazzu je takzvaný stop time, česky zastaveníčko, slovensky stop time, německy die Maulhaltzeit. Pozor, také předvedeme. Teď. Raz, dva, tři, čtyři. Důležité je během Maulhaltzeitu nestratit nic. Aspoň někdo. Jestliže někdo z hrající skupiny solově improvizuje, povzbuzují ho ostatní členové skupiny povzbudivými výkřiky, jako například jeď a podobně. Předvedeme jeď.

přemýšlím. Proč je tak hloupá a svět zas nevděčný? A voda stoupá, však most je bezpečný. Ať klidně stoupá, vždyť bezpečný je most. Šabadadadada, třeba že potom.